město na vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu pral, jak mizel mrak těch

Dnes se společně v pořadu Na cestě opět vrátíme do Mohelnice na loňský Folkfest a bude to už 15. pokračování a bude poslední. Jak jsem slíbila, zvu vás ke společné návštěvě koncertu kapely Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

nějaký vzdor. Tak jeďte, jestli můžete, señor. Señor, señor.

0: Hávka. Na bicí Martin Novák. Na basu Tomáš Liška. A na banjo Luboš Malina. Teď zrovna na mandolínu.
1: A náš zpěvák a skladatel Robert Křesťan.
2: Posloucháme záznam vystoupení druhé trávy s Robertem Křesťanem. Nahrávka se mi natolik líbila, že jsem do pořadu Na cestě zařadila celý koncert, který je autentický, skladby znějí trochu jinak než na albech, mají svou neopakovatelnou atmosféru. Robert už představil jednotlivé muzikanty druhé trávy. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout taky dvorního zvukaře druhé trávy Chryse Schuta, který doplňuje muziku různými efekty a dotváří tak atmosféru. A vřele doporučuji návštěvu některého z koncertů druhé trávy doplněného videomapingem, který vytváří Linda Arbanová.
0: Odpočiň se, Sáro, obrať list.

0: člověku mockrát.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Děkuji moc.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam koncertu Druhé trávy, kde už o 15. návrat na loňský 6. ročník Mohelnického folkloru.

prostě hořela čísla. V jiném jsem zas neměl co říct.

0: U záznamu Českého rozhlasu Olomouc z 6. ročníku Mohelnického folkfestu v pořadu Na cestě posloucháme dnes koncert Druhé trávy. A protože 7. ročník se rychle blíží, vězte, že na Roberta Křesťana a Druhou trávu se můžete těšit i letos. Měli by na folkfestu vystoupit v sobotu 29. srpna večer, vlastně už tradičně. A doufám, že zahrají i něco z připravovaného nového alba Memphis, natočeného přímo v Americe.
1: Kdybys mě zabila,

osmaňová, ale silná jako hrad, je to snad postela, nebo vavřín v květináči, nikdy si nebyla.

mě zabila se srdcem proměněným v kámen, sekerou do týla. A já bych běžel smrti vstříc, krajková mantila by se ti svezla z holých ramen, krásná jí zběsila.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď rozloučíme s druhou trávou z koncertu, který odehrála na loňském Mohelnickém folkfestu. A od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
3: Pěkné odpoledne přeji.
2: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
0: Humor.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudební. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona, ty muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena řekla, on je takový dědek. 45 let.
0: Tak to jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá
1: je
0: to přirozeně,
1: přírodě,
0: že ano. Ne, nebudem to dobarvovat, dolepovat a čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: A je to mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někde to dávají po celý rok průběžně všechny kanály televizní.
1: Ano.
0: Tak tolik o Ondřeji Brouskovi. Ano. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tý mý do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve. No, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďko byla neděle, já veterina, je, Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No, tak dopadlo to dobře.
0: Byla to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
1: Nelíbila se mu.
0: Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousali pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak
1: stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu. Petr Novotný, Novoty, žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma žena a lednička. To se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. Manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v té ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, že si to domluvili. Domluvili se, že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět tak na televizi, rozumím? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojuhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. Jaký mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom její trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
1: Jo,
0: jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku, no. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný, to ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky, tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde stačí, je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: V dnešní humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volil bych Ačko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Vážně? Černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No vidíme,
7: ano,
4: kdo
7: děkujeme.
4: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
7: Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, tady Pavel Zurčic.
4: Dobrý den.
8: Dobrá volba oboje, ale abych zkusil pana Nepila.
4: Máme zapsáno, Pavle. Slyšíme, že někam tušíme, cestujete?
8: Cestuju pořád.
4: Tak šťastné cestování. Šťastné kilometry, mějte se.
7: Nashledanou.
4: Dobré odpoledne. Haló, ještě jednou zdravíme, dobrý den.
9: Dobrý den, já bych sem chtěl pana Nepila.
7: Máme to zapsané.
4: A kdo? Kdo volá?
9: Petr ze Štětí.
4: Dobře, Petře.
7: Zdravíme do Štětí.
4: Mějte se, dobré odpoledne. Haló, haló.
10: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
7: Ano.
10: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si prochlazený pivo.
4: No tak to je taky řešení.
7: To je ale perfektní řešení.
4: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Pouštevna, prosil bych pana Nepila.
4: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
7: Nepil,

0: se narodí a dříve než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se meskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfect. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici
3: mladšího
2: bráchy.
3: Ano. Jak moje sestra Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk a já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuci. Jako
2: z Jojobendu, připomínám.
3: Ano, ano, z Jojobendu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaní, ale pak... protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
2: Nakonec to bylo lepší než tou
3: segrou. No právě se segrou,
2: pubertální. Vlastně. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B číslo číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova. Jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek. Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
2: Miloslav z Karviné, dobrý den, pane Brousku. Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
2: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
3: Ano.
1: Mějte se tam v Karviné, jak zpívali bratři Tesaříci, když jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena z Radce a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Máme zapsáno, děkujem.
1: Tak dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás zapsáno.
3: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
3: Pro anekdoty.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
3: My to slyšíme,
1: my
3: že
1: víme,
3: nás
1: že tam
3: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin z Hrňovska.
1: Mm-hmm.
7: Dejte prosím vás Bčko.
1: Bčko, anekdoty.
3: Bčko, samozřejmě.
7: Anekdoty, ne?
3: Ano.
1: No, tuž dáme.
3: Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík. Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercl a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
8: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází. A ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
10: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slzel z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, Že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme se oslyšeli
11: no
1: teď. No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeněkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
3: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
3: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlase.
3: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak. Mm-hmm. A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
3: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
3: Je, s Vaškem, no jo,
1: vaším,
3: no, tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně.
3: Ano.
1: Přátelé, výběr je dán, anekdoty nebo Jiří Krampol, hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Broušku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odyssea. Tak teď vyšla Odyssea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní o odcházení ze života spíš, tak by se to dalo říct. Taková vážná, no Němec.
2: No, ale vrátíme se k té Odyssee. Ano. Ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska.
3: Ano.
2: A jeho příběhy Odyssee.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
3: přepsal.
2: Namluvené, ano, pane Přesný. Dobře. Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás. Dobré odpoledne.
4: Haló.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady vás Tina Sknová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně. Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Kelbner-Bladomov. Zdravím vás oba.
2: Dobrý den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, díky, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi
6: a
3: děkuji.
6: Tady Mája. Moc pěkně vás zdravím. Máme vás moc rádi a já tady pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře,
3: dobře,
2: hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A?
7: A já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
7: Papi, pěkně. Když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novy na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka okolo něj po chvilce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co, dědo, zase na Facebooku?
2: No jo,
3: ano.
2: Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo, jo, jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, vás, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel: bohužel, jenom desítku. A jak mluvíte desítku? Tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodský a pověl: a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel jenom desítku. On říkal: tak mi dejte desítku, kde si sednou vedle, ten první se rozčílí a přijde k němu a půjde: já, ty jsi si ze mne dělat srandu? A on půjde: tebe ne, z něho.

0: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek, můžu?
1: Ano, prosím.
0: To takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost? A kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
2: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
1: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, teď bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botiči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se nedá co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, to bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnoholeté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop hop trop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divný čert. Potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradeckém kraji mají aktuálně horší vodu přírodní koupaliště Písák, Dolce a Vejsplachy. Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na červnové výši. Hradečtí fotbalisté první zápas třetího předkola Evropské ligy s Bešiktašem prohráli. A pátek bude jasný až polojasný s teplotami do 28 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. V našem kraji má podle nejnovějších rozborů horší kvalitu vody přírodní koupaliště v kempu Písák, v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku, v Dolcích u Trutnova a Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou, informovala o tom na webu krajská hygienická stanice. Horší vodu má taky Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku. Tam ale voda i přes sníženou průhlednost vyhovuje. Přestože na sjezdovku v Mladých Bukách svítí přímé slunce, úložiště sněhu, uchovávaného na novou sezonu, zatím aktuálním horkům odolává. Chrání ho bílá plachta a speciální izolační desky.
2: 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu se nijak výrazně nestenčila a většina z uschovaných zásob by měla vydržet do zimy. Na jejím začátku se izolační systém odstraní a uskladněný sníh se rozhrne jako základní vrstva po sjezdovce. Odtál sníh na bočních stranách, kde byl překrytý geotextilií, s tím pracovníci areálu počítali. Z hromady sněhu se stala kompaktní hmota. Kolik ho přesně zůstalo ze zhruba 9000 metrů krychlových, to se dozví až plachtu sundají. Z Mladých Buků Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Rozhodla o tom Bankovní rada České národní banky. Sazba na této úrovni zůstává od června. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech.
1: Sport.
0: Fotbalisti Hradce Králové i přes velmi dobrý výkon první zápas třetího předkola Evropské ligy prohráli. Na svém hřišti před vyprodaným hledištěm podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. Trenér David Horejš své svěřence pochválil, ale litoval zahozených šancí.
3: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel, místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacenou branku a zkazila celý krásný večer. Těch možností jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili a to asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
1: Počasí.
0: Dnešní předpověď slibuje jasno až polojasno. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů, na severu kraje 23, na horách pak 18 až 21 stupňů. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách s Alenou Brantovou začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže vás i dnes 4 minuty po 5. hodině pátek 7. srpna pěkně zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu Dobré ráno. Hezké vstávání. Ladám všechno nejlepší, protože mají dneska svůj svátek. Když se i vy podíváte do kalendáře, tak to určitě potvrdíte, takže všechno nejlepší. No a o čem bude první reportáž našeho dnešního ranního vysílání? Bude o tom, že rybáři se také potýkají s následky velkého sucha. Hladiny rybníků jsou na některých místech zhruba metr pod normálním stavem. Rybářství Litomyšl muselo některé rybníky i předčasně odlovit. A víc tedy za chvíli v první reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, které právě začalo. Tak ještě jednou vám všem hezký pátek.
1: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Jiří Korn, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude čtvrt na 6, přejeme dobré ráno. No a teď zamíříme k rybníkům. Velké odpary, málo kyslíku, žádné přítoky a hodně ryb na malém prostoru. To jsou potíže, se kterými se teď potýkají rybáři a musí na ně samozřejmě reagovat. Rybářství Litomyšl spravuje dohromady asi 200 rybníků a problémy jsou na většině z nich. K jednomu se šla podívat i naše reportérka Barbora Soukupová.
1: U rybníku Velký Košíř na okraji Litomyšle jsem s ředitelem rybářství Litomyšl Michalem Brichtou. Na první pohled vidím, že ty břehy jsou tady obnažené, že ta hladina je nízká.
2: Určitě, tento rybník je zapadlý zhruba o 90 cm. Kubatura vody je možná na třetině celého objemu. Protože tento rybník už byl měl problémy s vodou na začátku roku, to znamená v dubnu, kdy celkový srážkový úhrn byl strašně nízký, to znamená, že nedotekl a od té doby pořád vlastně voda zapadá. Průměrně výpar v tuto dobu, kdy teplota vody má kolem 28-29 stupňů, je 10 cm za týden.
1: Rybník je to chovný, vidíme, že sem tam vyskočí nějaký kapr nad hladinu. Zároveň tady ale funguje i klub vodních sportů naproti na břehu, ale nikdo tam teď nic nedělá.
2: Je to problematické, protože přístup k vodě, vlastně když je ten rybník o 97 zapadlý, je problematický, takže většinou tady provozují windsurfing a tam vlastně k té vodě se špatně dostává, takže v současné době se tady nic neděje v tomto smyslu.
1: A není to jediné místo, kde jsou takové problémy, prakticky všechny rybníky, které máte ve správě, mají podobné obtíže.
2: Můžu vzít i větší rybníky, například rybník Svitavský ve Svitavách, který je náš, tak tam je obdobná situace, kde chybí zhruba metr vody. Třeba rybník Lačnov u zálešů Českých Hřmanic, kde chybí také přes metr vody. Pak jsou to další rybníky, třeba i menší, třeba tady rybník Litomyše Strakov, Kutín u Havlovic. Potom samozřejmě máme další problémy na rybnících, které jsme museli slovit, ale to jsou zatím nejsou tak významné rybníky. Jsou to rybníky velikosti třeba do 1 hektaru, které nám úplně vyschly, že slovení bylo pouze uděláno kvůli záchraně obsádky, aby tam nedošlo k úhynu. Je to rybník, tady třeba Růžový v Litomyšli, Bukový, Prádelný rybník, jo, těch rybníků pár je.
1: A co všechno tyhle podmínky způsobují pro ryby, krom toho, že je nízká hladina?
2: Jsou v tom rybníce problémy, ať už to je s množstvím kyslíku rozpuštěné ve vodě, navýšení vlastně výskytu synic, dále zvýšení teploty vody, to znamená, jakmile je teplota vody kolem 29 stupňů, je tam zase větší náročnost na kyslík, ryb a podobně.
1: Dopady sucha se snaží rybáři zmírnit kromě předčasných nebo částečných odlovů, také snížením příkrmů ryb a umělým provzdušňováním vody buď elektrickou aerací nebo v horším případě páleným vápnem. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 17 minut po páté, přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pátek 7. srpna, 219. den v tomto roce, svátek má Lada, jak už jsme říkali. Narozeniny 41. oslaví zpěvák Samer Issa. Před 25 lety se atlet Tomáš Dvořák stal potřetí mistrem světa v 10 boji a před 20 lety David Čech jako první Čech a jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry.
1: Počasí.
0: Tak, teploty byly nižší dnes v noci, přesto na některých místech, jako je třeba Hradec Králové, neklesly pod 20 stupňů Celsia, takže teď aktuálně stále tropická noc, 23 stupně tady v Hradci Králové, v Trutnově ale 18, v Rychnově nad Kněžnou taky 18, na Náchodě 16,5 a Výčině 20 stupňů. Dnešek přinese jasnou až polojasnou oblohu, teploměr ukáže 25 až 28 stupňů Celsia, což bude taky příjemný oddych od těch vysokých tropických teplot. Na severu kraje potom měříme 23 a na horách 18 až 21 stupňů. Zafouká k tomu slabý severní až severovýchodní vítr.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Na řadu přichází i dnes náš spotřebitelský servis v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, studio.hradec@rozhlas.cz, e-mailová adresa, díky které se můžete Josefa Černého ptát. No a dneska se ptáte na reklamaci obuvi. Z jakých důvodů je to možné a kdy naopak ne? To už nám dneska náš spotřebitelský rádce Josef Černý vysvětlí.
1: Paní Milena si kupovala nové boty a tvrdí, že když si je v prodejně před zaplacením velmi důkladně vyzkoušela, přesto po několika dnech začaly tlačit. S reklamací neúspěla, prý je to její problém. Paní posluchačko, váš problém by to byl v případě, že obuv nemá vadu, pouze jste si vybral nevhodnou velikost, potom můžete požádat o výměnu, tak říkajíc po dobrém, protože nárok na ní opravdu nemáte. V případě, že obuv vadu má, je to problém prodejce a pokud by ho neuznal, potom byste musela vyhledat soudního znalce.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Až do dnešní půlnoci se mohou Univerzitě v Hradci Králové hlásit zájemci o nové studijní programy. Škola nabízí studium v programu Management a certifikace zdravotnických zařízení a obecné ošetřovatelství. Do něj se zatím přihlásilo bezmála 60 zájemců. Povodí Labe dokončilo rekonstrukci splavu a lávky přes divokou orlici v Kostelci nad Orlicí. Práce stály 16 milionů korun a skončily o několik měsíců dřív, než původně spočítal harmonogram. Lávku tak můžou od srpna znovu využívat pěší i cyklisté. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Zemřel 26. července ve věku 86 let. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Hradečtí otroci na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů. Čekáme jasno až polojasno s teplotami 25 až 28 stupňů, na severu kraje 23, na horách od 18 do 21. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zužených pruhů. Omezení potrvá do 13. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Co píšou dnešní noviny? Hradecký deník, tím začneme. Nově otevřené podchody v Hradci Králové čeká výměna povrchu. Nově otevřené podchody pro pěší a cyklisty pod novou hradeckou křižovatkou Mileta projdou do konce prázdnin nečekanou výměnou povrchu. Na litém asfaltu se totiž pod náporem extrémních letních teplot vytvořily nerovnosti. Za nečekaným jevem stojí fyzika a tropické teploty. Teplota povrchu asfaltu v posledních dnech přesahovala až 70 stupňů Celsia, což vedlo k odpařování vlhkosti z podkladního betonu pod ním. Jelikož litá směs nepustila páru ven, tak vytvořila na povrchu bubliny. Pokračuje článek ještě na straně číslo 3 v dnešním regionálním deníku z té titulní strany, takže si můžete už pročíst a prostudovat sami. Já se dívám také do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký, kde je pozvánka do Kohoutova na přehlídku lidových řemesel. Více než 150 trhovců se tuto sobotu chystá do podkrkonošského Kohoutova na 32. ročník akce Lidová řemesla, kterou každoročně navštíví na 5000 zájemců. Představí se hrnčíři, řezbáři, kováři, košíkáři a další řemeslníci a k vidění tam budou i dnes už vymizelé rukodělné techniky. Trhy se uskuteční v sobotu od 9 do 17 hodin a vy jste tedy do Kohoutova také zváni. No a ještě Právo tady máme. Tropické noci nedají tělu odpočinout a zatěžují srdce i cévy, varují odborníci. Česko trápí nejenom horké dny, ale i mimořádně teplé noci. Obyvatelé některých měst jim byli vystaveni hned několik dní v kuse. Odborníci upozorňují, že tato kombinace představuje pro lidský organismus opravdu extrémní zátěž. Odborníci varují, že vysoké noční teploty brání tělu během spánku dostatečně odpočívat. To je riziko především pro srdce a cévy. Aby si totiž udrželo zdravou provozní teplotu, spouští tělo při vysokých teplotách řadu ochranných mechanismů, jenomže ani to není zadarmo. Nápor se zpravidla projevuje tím, že se zrychluje krevní oběh. To zároveň znamená vyšší tepovou frekvenci a mimořádnou zátěž právě pro srdce a cévy. No a jak se tedy vyspat i během tropických nocí? Ideální příprava by měla být celodenní. Na dobrý spánek je potřeba myslet už od rána, větrat chytře, otevřít okna předchozí noc a brzy ráno, kdy je venku nejchladněji. Přes den je naopak nechte zavřená a zatáhněte závěsy nebo žaluzie, abyste co nejvíce zabránili ohřívání interiéru. Jsou tady i další rady v článku na straně číslo 4 v dnešním Právu, takže si můžete pročíst, prostudovat. No a my za hodinu z dnešních novin budeme číst znovu a přineseme i další témata.

0: Skupina Roxette teď v dobrém ránu minutu před 6:15 zahrála a zaspívala. No a naším hostem po 9:30 bude dnes královéhradecký policista Miroslav Zapletal, instruktor zásahové jednotky policie České republiky, který dosáhl dalšího mimořádného sportovního úspěchu. Tentokrát se stal mistrem Evropy v dynamické střelbě IPSC, které se letos konalo v Maďarsku a navazuje tak na mnoho dalších úžasných úspěchů. Připomenu, že je mistrem Nového Zélandu, Kanady, Afriky. V roce 2017 se stal policejním mistrem světa v praktické dynamické střelbě a byl oceněn i jako sportovec roku Královéhradeckého kraje. A v loňském roce pak zvítězil i na mistrovství Ameriky, takže Miroslav Zapletal bude naším dnešním ranním hostem. K tomu nejčerstvějšímu úspěchu budeme samozřejmě určitě taky blahopřát. Počasí. Dnešek bude jasný až polojasný, teploměr ukáže 25 až 28 stupňů Celsia, na severu kraje 23, na horách 18 až 21 stupňů, takže ty teploty budou přeci jenom nižší, odpočineme si od těch úmorných tropických veder, zafouká dnes k tomu slabý severní a severovýchodní vítr. No a jaké teploty jsou teď po ránu, ať se taky na to podíváme, tady v Hradci Králové tropická noc 23 stupně Celsia teď aktuálně, ale v Trutnově už šly ty teploty pod 20 stupňů, tam je teď 18 stupňů. Stejně tak v Rychnově taky 18, v Náchodě 16,5, v Jičíně potom 20 stupňů.
1: Fandíte Královéhradeckým potrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál... Volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Basiková, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové je 5.50, takže za 10 minut. Je tu 6. hodina, dnes je 7. srpna. Svátek má Lada, jak už jsme říkali, což je slovanské ženské jméno, jeho význam ale není úplně jasný a jednoznačný, může být odvozený ze slova lad ve smyslu v pořádku. Staročeské slovo Lada patřilo taky dívce nebo paně, srbochorvatské slovo Lada zase znamenalo manželku, no a v pohanském bájesloví tohle jméno patřilo bohyni krásy, lásky a manželství. Vás možná okamžitě napadne, když se řekne Lada, princezna v myším kožíšku z legendární pohádky, anebo jejího nápadníka, prince Radovana si taky vybavíte, kterého ve filmu Princezna se zlatou hvězdou stvárnil zpěvák a herec Josef Zíma. Takže pojďme teď rychle rovnou na zámek s dětmi a taky Terezou Brázdovou, která se jich zeptala.
1: Kdo je princ?
2: Já vím. Klasoň.
1: Jak vypadá princ?
2: Vypadá, má plášť a ještě má korunu.
1: A žijí ještě princové?
2: Ne, už ne, protože zbrojím jenom hlátého zbození. Už dávno nežiju.
3: Zjel v jiný zemi.
1: A věděl bys, které třeba?
3: Z Americe asi.
1: A musí princové chodit do školy?
2: Ne.
1: Proč ne?
2: Protože jsou velké. Já vím, proč princové nemůžou být ve škole, protože jsou velcí a taky jsou království.
3: Nemůže jít do školy, protože je bohatý.
1: A musí si princ vzít princeznu? Nebo třeba jenom obyčejnou holku?
3: Princeznu.
2: Protože si má vybrat nějakou princeznu, abych měl jiný hlad.
4: A takhle to vidíme my.

0: umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Jaroměři zasahoval včera záchranářský vrtulník. Utopenému muži ale už nepomohl. Ode dneška je v prodeji letošní burčák. Hradečtí fotbalisté zahodili spoustu šancí a první duel s Bešiktašem prohráli. Je před námi slunečný den s teplotami do 28 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. V Jaroměři zemřel včera odpoledne člověk, který skočil nebo spadl do Labe z mostu spojujícího město s jeho místní částí Josefov. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie, jak potvrdila její mluvčí Martina Jandová. Policisté předpokládají, že zemřelý patřil k účastníkům festivalu extrémní hudby Brutal Assault, který do sobotní noci pokračuje v barokní pevnosti Josefov. Už 35. ročník akce Tavení skla dřevem začíná dnes odpoledne ve 14 hodin v Deštném v Orlických horách. Několik desítek sklářů z celého Česka tu předvede různé techniky práce se sklem. Repliku historické pece Magdaléna začali organizátoři roztápět už s dvoudenním předstihem, vysvětluje ředitel Muzea turistiky zimních sportů a řemesel v Deštném Bohumír Dragoun.
3: Ta teplota se musí dostat velmi pomalu na vpátek na nějakých 1200 stupňů ideálně, aby se chlapům dobře pracovalo, ale nemůžeme to hnát a pec potřebuje samozřejmě svůj režim, takže jsou tam pánve, které se musí pomalu ohřát, tak aby nepraskly. Je to všechno o mistrovství těch topičů. Ty chlapy prostě umí topit, umí to dřevo správně přikládat.
1: Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jeho moravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Chateau Valtice David Šťastný.
4: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam skladí třeba na 4-5 stupňů.
1: Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni, od 80 do 100 korun. Sport. Fotbalistům Hradce Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti prohráli s Bešiktašem Istanbul 0-1, i když hrál soupeř 20 minut o 10. Brankář východočechů Adam Zadražil litoval velkého počtu nevyužitých šancí.
5: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, který prostě musíme proměnit. A kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
2: Počasí.
1: Dnešek přinese jasno až polojasno. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů, na severu kraje 23, na horách 18 až 21 stupňů. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jaroměři pozor na silnici číslo 33 v ulici Na Valech, kde máme hlášenou nehodu na kruhovém objezdu. Projíždějte tam velice opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A
6: páteční dobré ráno pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže vás teď 4 minuty po 6. zdraví Jakub Šmit. Dobré ráno, hezké vstávání. Je pátek 7. srpna, svátek má Lada, jak už jsme probrali taky důkladně před 6. hodinou s dětmi. No a za chviličku budeme mluvit o největší změně v systému sociálních dávek za poslední roky. Už za pár dnů totiž začne lidem na účty od úřadu práce přicházet takzvaná superdávka, ale jsou s tím spojené i problémy. Za chviličku uslyšíte třeba příběh seniorky, která po přechodu na novou dávku přišla o 6000 korun a rozhodně není sama. Podrobnosti za pár minut v další reportáži dnešního Dobrého rána. Tak si ji poslechněte. Jakub Šmit přeje. Hezký den.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: teď v dobrém ránu 6 hodin 12 minut. Přejeme hezké vstávání. No a od 10. srpna by měli lidem začít na účty přicházet od úřadu práce superdávky, tedy nová podpora, která nahradila 4 dosavadní dávky, to znamená příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Žadatelů, kterým ministerstvo práce nárok na superdávku přiznalo, bylo na konci července zhruba 304 tisíc. Většina z nich už dřív některou podporu pobírala. Spousta lidí ale taky na druhou stranu o své příspěvky kvůli novým podmínkám přišla. Například se to týká části seniorů, jak teď uslyšíte.
1: Od minulého roku jsem využívala původní příspěvek na bydlení. Od ledna roku 2026 pobírám důchod a přechodem na superdávku mi klesl příspěvek o 6 tisíc korun.
2: Říká seniorka z Prahy, která si nepřála být jmenována. Kvůli snížení příspěvku si našla k penzi přivýdělek a poté, co státu doložila příjmy, může o superdávku přijít úplně. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové ztratila nárok na superdávku asi třetina klientů této organizace, kteří ho dřív čerpali, a dalším o tisíce korun klesl.
3: V podstatě ani úřednice, které se příspěvkem na bydlení zabývaly, tak to neuměli dopředu odhadnout. Když koukali do těch dokumentů, se kterými klient přišel, tak říkali, že zcela jistě se do toho vejde, že ty požadavky splňuje, a potom jim ze systému vypadlo zamítnutí.
2: Podle Desatové se totiž u superdávky zpřísnil výpočet nároku na základě ceny energií, vodného a stočného a podobně. Zpřísnění dopadlo třeba i na rodiny s dětmi. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni totiž nově nárok na příspěvek na dítě získají ti, kdo pracují nebo si zaměstnání hledají, a stačí, když to nesplní jen jeden z nich.
4: A ten člověk například bude sankčně vyřazený z evidence úřadu práce, tak se vlastně jako aby penalizuje celá ta domácnost a vaše děti přijdou o komponentu na dítě, což nedává žádný smysl, ty děti za to vůbec nemůžou.
2: Nižší příspěvek dostávají ale třeba i některé matky samoživitelky. Neziskové organizace taky upozorňují, že řada lidí měla problém s podáním žádosti o superdávku a úřady práce kvůli tomu byly přetížené. Podle ministerstva práce zhruba polovině domácností, které už dřív podporu pobíraly, klesne příspěvek nejméně o 500 korun. Zároveň ale od října budou platit změny, které by měly okruh žadatelů rozšířit. Například mezi zranitelné domácnosti budou patřit i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: A nově budou normativy na bydlení stanoveny podle 77 okresů namísto dosavadních 3 kategorií. Také se od 1. října 2026 navyšuje u některých skupin životní minimum. Tyto změny se promítnou při pravidelném přehodnocení nároku na dávku.
2: Změna podmínek u příspěvku na bydlení by podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni mohla částečně pomoci. Stále ale zůstanou mimo příspěvek někteří lidé, zejména z menších obcí. Neziskové organizace i přesto vyzývají, aby se lidé obrátili na jejich poradny, pokud jim například úřady žádost zamítly. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Lada má svátek, narozeniny oslaví třeba zpěvák Sámer Isa, bude mu dnes 41 let. No a před 25 lety se atlet Tomáš Dvořák stal po třetí mistrem světa v 10 boji, což můžeme taky klidně připomenout. Ještě jednu věc bych mohl zmínit. Před 20 lety David Čech jako první český plavec překonal průliv La Manche oběma směry, takže tomu už je tedy tomuto výkonu 20 let. No a teď Abihaili Bernardová ze Zlína v 49 letech po třetí přeplavala kanál La Manche. Je to čerstvá událost, tentokrát tedy plavala prsa, stala se tak teprve čtvrtou ženou na světě, které se to tímto způsobem povedlo. Kanál přeplavala už v lednu roku 2011 a 2021. V obou případech to tenkrát bylo kraulem. Teď tedy se jí to povedlo poprvé stylem prsa. Takže taky k tomuhle úžasnému výkonu moc blahopřejeme. Pojďme se podívat, jak bude.
1: Počasí.
0: Mírné ochlazení přichází a postupně taky slunečno, takže jasno až polojasno dnes, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na severu kraje kolem 23, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Bude to příjemný letní den se sluníčkem a už příjemnými teplotami. Noc zpátka na sobotu pak bude většinou jasná, bude jasno až polojasno, teploty klesnou na 15 až 12, v údolích až 8 stupňů Celsia může být, takže zase se bude příjemně spát v noci z dneška na zítřek. No a už se dívám i na sobotu, ta bude taky slunečná, bude jasná až polojasná, teploty zítra stejné jako dnes, 25 až 28, na severu kraje potom kolem 23 stupňů Celsia. Čekají nás tedy teď ty nejbližší dny velmi příjemné letní. No a víc si řekneme k předpovědi a taky výhledu třeba i na ten příští týden s Imrichem Drapákem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Budeme s ním mluvit také dnes z dobrého rána kolem 8:45. Tak se určitě poslechněte. Teď vám přejeme hezké vstávání, příjemný pátek, no a za 9 minut už bude 6:30.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tak tahle písnička určitě dnes večer taky zazní na velkém koncertu Marka Ztraceného na Letné. Poslední přehrání písniček Kontrola světel a taky bylo potřeba vyzkoušet chystané velké překvapení. Populární zpěvák Marek Ztracený den předem, to znamená včera na pražské Letné večer, finišoval s generální zkouškou svého dnešního pátečního megakoncertu a dolaďoval poslední technikálie. Samotný koncertní areál se stavěl téměř měsíc, je obrovský. Už minulý týden naproti fotbalovému stadionu Sparty rostla obrovská tribuna, konstrukce i zákulisí, zázemí. Marek Ztracený v týdnu taky prozradil, že fanoušky čeká velké překvapení, které je i trošku nebezpečné. No a během té včerejší generální zkoušky bylo vidět, já teď nevím, jestli to mám prozradit, ale už to i na iDNESu píšou, že létá s pijánem nad pódiem i prostorem pro publikum, takže to je asi to velké překvapení. Kvůli vedru bude mnoho opatření a nebudou ani třeba ohlášený ohňostroj, který měl být, protože je velké sucho a mohlo by se něco neblahého stát, ale o velká překvapení na dnešním megakoncertu v Praze na Letné určitě nebude nouze. Takže vy, kteří se chystáte, určitě si to krásně užijte. No a vy, kteří budete poslouchat dnes odpoledne vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové po 13. hodině, tak se můžete těšit opět na magazín Vesele a zdravě s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, tak jsou teď tady oba, aby nám pověděli, jaké téma se dnes bude probírat.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme znovu mluvit o ztrátě čichu, tedy o tom, když najednou zjistíte, že ráno necítíte omamnou vůni kávy, při vaření vás nepotěší vůně cibulky nebo masa.
2: Možná se vám stává, že se čich zeslabil nebo vytratil úplně. Něco není v pořádku a vy jste z toho nesví.
1: Pak se to dnešní povídání v naší poradně bude týkat právě vás. Zvolili jsme téma, které tu už před časem bylo, ale nestihli jsme odpovědět na všechny vaše dotazy.
2: Tak to dnes napravíme. Stačí poslouchat po 13. hodině naše vysílání a pořád Vesele a zdravě a dozvíte se vše o ztrátě čichu.
1: A nezapomeňte, že náš pořad je i na internetu na stránce www.veseleazdravie.cz a jsme taky na Facebooku.
2: Tam najdete moje tipy, rady, povídání a odkazy na už odvysílané díly. Staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne u tématu Ztráta čichu a co s tím.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Královéhradeckém kraji má podle nejnovějších rozborů horší kvalitu vody přírodní koupaliště v kempu Písák, v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku, v Dolcích u Trutnova a Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou, informovala o tom na svém webu krajská hygienická stanice. V obci Krchleby na Rychnovsku nebudou v říjnu komunální volby. Podle dostupných informací jde o jedinou obec v našem kraji, kde nebyla v řádném termínu podána ani jedna kandidátní listina. Termín pro podání kandidátek skončil tento týden v úterý. 80% Čechů souhlasí se zákazem mobilních telefonů ve školách. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo přes 1000 respondentů. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a platit má od příštího školního roku. Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda. Následuje Volkswagen a Hyundai. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji série Masters Montrealu do osmifinále. Belgičana Blokse porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar, který vyřadil ve 2 setech Itala Musettiho. Čekáme jasno až polojasno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Na severu kraje naměří okolo 23, na horách 18 až 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Hradecku si dejte pozor na silnici mezi Skochovicemi a Lužcem nad Cidlinou, kde máme hlášenou dopravní nehodu. Na místě je policie, projíždějte tam velice opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno, vám přeju teď s novinami v ruce. Iron Man se vrací do Hradce Králové, píše Mladá fronta Dnes a připomíná, že přípravy na třetí ročník slavného triatlonového závodu Iron Man Hradec Králové, který bude 15. a 16. srpna vrcholí. Pořadatelé už představili novou sadu medailí i doprovodný program, kterým bude opět den labe, nebo den na laby. Ať už se chystáte postavit na start, přijet fandit, nebo si jenom užít jedinečnou atmosféru světové série Iron Man, čeká vás víkend, tedy ten příští víkend, plný sportovních výkonů, inspirativních příběhů a nezapomenutelných zážitků, říká za organizátory ředitel závodu Roman Šinkovský ve velkém článku v dnešní Mladé frontě Dnes v příloze Kraj Hradecký, takže si můžete přečíst a těšit se na Iron Mana už třetí ročník, který bude tady v Hradci Králové 15. a 16. srpna. Tak, to je jedno z témat. Pavla Tomicová v Hradci představí film Čika Čeka. Píše o tom Hradecký deník. Bude to exkluzivní předpremiéra. Jestli chcete vidět nový film z varů mezi prvními, tak kino Biocentrál v Hradci Králové v neděli 9. srpna uvede předpremiéru snímku Čika Čeka Šimona Holého. Snímek ve svém domovském Hradci Králové představí herečka Pavla Tomicová, která se zhostila hlavní role. Po projekci bude následovat debata s Pavlou Tomicovou, představitelkou hlavní role. Využijte tedy příležitost vidět film mezi prvními a doptat se oblíbené herečky, kterou všichni dobře známe z Klicperova divadla tady v Hradci Králové, na proces vzniku filmu i tvorby postavy, láká na projekci Biocentrál. Takže už teď v neděli 9. srpna předpremiéra tohoto snímku, který jsme mohli vidět v Karlových Varech. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Tady píšou, že pětina Čechů je bez dovolené u nás. Lidí, kteří si nemůžou dovolit zajet někam na alespoň týdenní dovolenou, v Česku dlouhodobě ubývá. Zatímco před 20 lety jich bylo téměř 41%, tak před 10 lety to byla necelá třetina. Loni se jejich počet vlastně ještě snížil a ten podíl se ustálil na 19%. Meziročně však mírně o 0,5% bodu vzrostl, což vyplývá z dat Evropského statistického úřadu Eurostat. No ale v porovnání třeba se světem, to je zajímavé. Česko si přitom v mezinárodním porovnání nevede vůbec špatně v tomhletom směru, byť pětinový podíl není nízký. Například v Rumunsku si takovouhle týdenní dovolenou nemůže dovolit více než 6 lidí z 10, což je opravdu hodně. V Maďarsku téměř 40% obyvatel. Na Slovensku si to nemůže dovolit téměř třetina a v Polsku každý čtvrtý. A pozor, tohle mě překvapilo, že hůře než my jsou na tom s takřka 21% i Němci a s 23% Francouzi. Takže jsme na tom vlastně relativně dobře. A můžeme odjet na dovolenou. Jestli vás čeká nějaká v brzké době, tak si ji užijte a jinak si můžete tenhle ten průzkum taky prostudovat a pročíst. Mají ho pro vás v dnešním Právu na straně číslo 5. Tak, tolik z dnešních novin, teď je zavíráme, zaspívá nám Kim Wilde.

0: Před minutou bylo 6:45. Za chviličku už nás čekají v dobrém ránu sportovní informace. Dnes pochopitelně musí být fotbalové. Fotbalisté Hradce Králové i přes velmi dobrý a houževnatý výkon první utkání třetího předkola Evropské ligy prohráli. Před domácím vyprodaným stadionem podlehli včera favorizovanému Bešiktaši Istanbul 0-1. No a o příčinách porážky budeme mluvit za chviličku v dobrém ránu, tak si to nenechte ujít.
1: Počasí.
0: Dívám se na ranní teploty, tady v Hradci Králové teď aktuálně 19 stupňů, v Trutnově 18, v Rychnově nad Kněžnou taky něco kolem 18 stupňů, v Náchodě 18, v Jičíně kolem 20 nebo lehce pod 20 stupni Celsia. To je tady pohled na aktuální stav teploty v našem Královéhradeckém kraji, v tuto chvíli tedy 47 minut po 6. hodině. No a co nás čeká dál? Dneska mírné ochlazení a postupně slunečno, bude jasno až polojasno, teploty jen maximálně do 28 stupňů Celsia. I tak to bude příjemný letní den s příjemnými letními teplotami. Nebudou to ty úmorné tropy. Na severu kraje kolem 23 a na horách 18 až 21 stupňů. Noc bude taky příjemná, bude většinou jasná, bude jasná až polojasná a konečně už s teplotami pod 20 stupňů Celsia, takže už by to neměla být tropická noc. Hezky se bude spát. Teploty 15 až 12 čekáme v údolích až 8 stupňů. No a zítra bude slunečný, jasno až polojasno bude a teploty zítra stejné jako dnes, opět tedy 25 až 28 na severu kraje kolem 23 stupňů.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Mišička. Další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
3: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, Rádio V.

0: Rád vás pozvu taky k našemu dnešnímu rannímu vysílání po 8:30, protože hostem dobrého rána bude královéhradecký policista Miroslav Zapletal, instruktor zásahové jednotky policie České republiky, který dosáhl dalšího mimořádného sportovního úspěchu. Tentokrát se stal mistrem Evropy v dynamické střelbě IPSC, které se letos konalo v Maďarsku a navazuje tak na mnoho dalších úžasných svých úspěchů. I o nich budeme po 8:30 s Miroslavem Zapletalem mluvit. Sport. Tak a teď fotbal. Fotbalisté Hradce byli kousíček od toho, aby si v evropské lize připsali další dobrý výsledek. V prvním utkání třetího předkola ale nakonec prohráli na domácím hřišti s favorizovaným Bešiktašem Istanbul po smolně inkasované brance 0-1.
1: Já si cením toho výkonu, který ty kluci předvedli. Bohužel místo toho, aby jsme ten zápas překlopili na svou stranu, tak si necháme dát lacinou branku a zkazila celý krásný večer. Těch možností jsme tam měli spousty, ale prostě strašně blbě jsme je řešili a to asi tady na té úrovni už to prostě neodpouští.
2: Těch gólových šancí měli opravdu svěřenci trenéra Davida Horejše až nezvykle hodně. V jednom případě dokonce stoper Topču vykopával míč z brankové čáry. Také gólmana Adama Zadražila překvapilo, kolik měli jeho spoluhráči na opačné straně hřiště možností.
3: Před zápasem jsme to nečekali, říkali jsme si, že to bude o jedný dvou šancí, které prostě musíme proměnit. Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že bude mít 9 střel na bránu a takových 5 možností, jak dát gól, tak bychom tomu asi těžko věřili. O to víc nás teďka mrzí, že se prostě ten gól tam nepodařilo dotlačit, protože šance byly velký.
2: Jednu z velkých příležitostí měl i 19-letý nigerijský útočník Abdullahi Umar, který hru od 60. minuty, co přišel na hřiště, velmi okysličil. A nejen to.
1: To je to sebevědomí, to je to, že prostě se nebojí, je prostě dravé, nekazil prostě jednoduchý přihrávky, umí ty situace vyřešit jako velice dobře, skvělý pohyb, skvělý čtení té hry, dobře se pohybuje v těch prostorech, takže určitě to přineslo obrovské oživení naší hry. My jsme zase ten pak zápas chytli, byla na ně vlastně ta červená karta. Jediná vada na jeho výkonu je, že neproměnil tu šanci, kterou si vytvořil.
2: Talentovaný fotbalista se krásně uvolnil přes dva hráče, ale jeho ránu chytil parádním zákrokem gólman tureckého klubu Nýbl. Hru hradeckého dorostence ale ocenil i gólman Zadražil.
3: Je šikovné, bych řekl, že má trochu takový jiný pohyb než ty naši kluci, takže je to určitě oživení pro náš mančaft, protože takový hráč nám si troufám říct chyběl, ačkoliv je mladý, tak v něm něco je a myslím si, že do budoucna nám může hodně pomoct.
2: V 69. minutě se na Umarovi dokonce vyfauloval obránce Bešiktaše Jatara, ale hradečtí více než 20-minutovou přesilovku nevyužili, dokonce právě během ní inkasovali vítězný gól. K odvetě tak pojedou za stavu 0-1, ale pokud si v Istanbulu povedou lépe v koncovce, může z toho být příští čtvrtek ještě zajímavá bitva. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Dobrý den.
5: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
4: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
6: Je 7 hodin.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Silnice mezi Náchodem a Hronovem je dočasně uzavřená. Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Český rozhlas. V italských Alpách zemřela při túře s rodinou česká dívka a dnešek bude slunečný s teplotami do 28 stupňů. Pěkné páteční ráno vám přeje Alena Brantová. V Náchodě dnes ráno začala úplná uzavírka části Broumovské ulice na výjezdu z města. Omezení na silnici druhé třídy si vyžádala montáž lešení pod budovaným mostem na stavbě obchvatu. Řidiče čeká až do úterý dlouhá objížďka přes Červený kostelec a Hronov.
8: 200-metrový úsek u celního deklarantu bude neprůjezdný vždy od 6 hodin ráno do 6 večer. Na místo nevjedou ani autobusové linky. Cestující tak mezi Náchodem a Hronovem musí například využít vlakové spoje. Ty budou přibližně jednou za hodinu mimořádně zastavovat také v zastávce Náchod Malé Poříčí. Chodci a cyklisté uzavřeným úsekem projdou vyznačeným koridorem. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: Tuto neděli se i v Královéhradeckém kraji otevřou některá místa s historickým odkazem židovské komunity. Při 9. ročníku celostátní akce Den židovských památek bude možné navštívit hřbitovy a synagogy, které většinou nejsou volně přístupné. Cílem je zviditelnit desítky židovských památek v celé republice. Všechny zapojené objekty budou zdarma nebo za dobrovolné vstupné otevřené od 10 do 17 hodin. Například v Dobrušce to bude synagoga a židovský hřbitov na kraji města, v Rychnově nad Kněžnou a v Jičíně tamní synagogy. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje skoro 80% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Opatření například víc podporují rodiče než bezdětní. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
9: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
6: Zákaz telefonu na školách podpořila vláda před necelými 3 týdny. Začít platit by měl od září příštího roku. V italských Alpách zemřela dívka z Česka. Potvrdili to tamní horští záchranáři i České ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle nich stalo u vrcholu Cima di Valbona. Dívka byla na túře s rodinou, uklouzla na svahu a spadla ze skalního srázu z výšky přibližně 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla. Případ teď úřady vyšetřují. Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů a horolezců.
7: Počasí.
6: Dnešní předpověď slibuje jasno až polojasno. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů, na severu kraje 23 a na horách od 18 do 21. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Sedm hodin, čtyři minuty po zprávách vám dal dobré ráno přeje i Jakub Schmidt. Hezký pátek, 7. srpna. No a za chviličku budeme v další reportáži mluvit o dvou, na první pohled, oddělených světech, které k sobě nepatří. Tvrdá a hlasitá hudba na jedné straně a na druhé dřepy, kliky, poskoky. Ve skutečnosti to ale dohromady funguje, alespoň na festivalu metalové hudby Brutal Assault v pevnosti Josefov u Jaroměře. Skutečný ranní tělocvik si tam nenechali ujít zhruba 30 návštěvníků. A vy o tom za chviličku taky uslyšíte v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A pak budeme soutěžit v Bleskovce, pro vás máme dnes další knížku z nakladatelství Kazda. Už se dívám, jaká to bude dnes. Dneska to bude neromantická dovolená. Jedna rodina, jedna svatba a drama může začít. Je to taková lehce bláznivá romantická komedie o lásce, rodině, druhých šancích a dovolené, která nešla ani trochu podle plánu, takže vám přeju hodně štěstí. Ať to naopak podle plánu jde a ať před 7:30 víte a vyhraje. Tak ještě jednou dobré ráno a příjemný pátek 7. srpna přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové.
10: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

0: Michal Tučný v dobrém ránu. 7 hodin 11 minut, za 4 minuty už bude čtvrt na 8. My se teď společně dobrouzdáme do Josefova. Na poslech hlasité hudby a tanec pod pódiem je potřeba se na metalovém festivalu Brutal Assault v pevnosti Josefov u Jaroměře důkladně připravit. Někteří návštěvníci proto už časně z rána chodí na opravdovou rozcvičku.
1: Zatímco na jednom z pódií technici dolaďují zvuk první kapely čtvrtečního programu, na jiném místě Josefovské pevnosti se místo kytar ozývá odpočítávání cviků. I když právě prší zhruba 30 návštěvníků Brutal Assaultu, začínají festivalový den trochu jinak, ranním workoutem. S nápadem přišel jeden z organizátorů, Jakub Schrödr.
2: Je to taková jakoby novinka, kterou jsem si vymyslel před půl rokem a šel jsem na to jakoby i z vlastní zkušenosti toho, kdy jako návštěvní festivalu, tak mi vadí, že to je 5 dní jídla, pití, všeho, žádného pohybu a tak dále.
1: Cvičení je podle něj určené opravdu pro každého. Vystačí si totiž jen s vlastní vahou.
2: Jsou tam poměrně základní cviky, kliky, angličáky, nějaký dřepy s výskokem a tak podobně, protože logicky na festival nemůžete natahat megatuny činek a podobných věcí.
1: A že je o ranní cvičení zájem, potvrzuje i Michal, který přijel z polské Bydgoště už po 11.
3: Oh, it's a great initiative. I think we'll...
4: Je to skvělý nápad. Lidi pijí alkohol nebo berou drogy, ale život není jenom o tom, musíme se starat i sami o sebe.
1: Podle něj by podobných aktivit mělo být na festivalech ještě víc.
4: Potřebujeme víc barů a alkoholu, potřebujeme víc vody a víc pohybových aktivit.
2: So, you have 2 minutes pause.
5: Fyzicky náročný.
1: Ne každý ale dorazil úplně odpočatý. Lukáš přiznává, že po koncertech šel spát až ve 4 ráno.
5: Já jsem naspal jenom nějakých 5 hodin, takže jsem si myslel, že to nezvládnu. Nakonec jsem rád, že jsem se ukázal, když jsem tady málem umřel, ale cítím se skvěle teď.
1: Přesto ranní cvičení nevynechal.
5: Přijde mi to trošku jako takový netradiční, ale za mě jako super. Já si myslím, že by to zapadat mohlo, že je to super aktivita tady pro lidi.
1: Čtvrtečního workoutu se navzdory dešti zúčastnili zhruba 30 lidí. Pátek ráno organizátoři místo cvičení chystají 5-kilometrový běh od hlavní brány pevnosti. Z Josefova Jiří Hofmán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, 7 hodin 16 minut, přejeme vám dobré ráno. No, reportáž Jiřího Hofmana před chvíličkou, kterou jste slyšeli o tom, že i na festivalu Brutal Assault v pevnosti Josefa u Jaroměře se cvičí a měli tam ranní rozcvičku, mě inspirovala, takže jsem se taky šel udělat před chvíličkou pár kliků a dřepů, i když o mě se to ví, že tady ráno cvičím, že ty ranní rozcvičky jsou u mě pravidelné, takže to není nic výjimečného, ale taky můžu doporučit, člověk se potom cítí mnohem lépe, pokud se tedy nezadýchá jako já před chvíličkou, takže jsem doběh k mikrofonu, abych vám pověděl, jak bude.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme mírné ochlazení a postupně slunečno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, což bude jistě příjemné, na severu kraje kolem 23, na horách 18 až 21 stupňů Celsia, takže to bude teplotně příjemný letní den, hezky si ho užijte. I ta noc konec konců bude příjemná, už nebude tropická, bude se hezky spát, z dneška na zítřek většinou jasná obloha nás čeká a teploty 15 až 12, v údolích může být ale klidně i jenom 8 stupňů Celsia, takže opravdu to bude příjemné. No a zítřek podobný jako dnes, zítra opět jasno až polojasno a teploty zase maximálně do těch 28 stupňů Celsia. Budeme o tom mluvit i s meteorologem Imrichem Drapákem, až se s ním spojíme kolem 8:45, takže si určitě poslechněte. Dobré ráno z Hradce Králové a za chviličku hodně štěstí v naší dnešní ranní soutěži.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Merisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 kilometrů Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.

0: Chladná dospívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Mimochodem taky velké koncerty měla v pražském Edenu báječné. Dneska nás čeká další velký koncert, už ne její, ale Marka Ztraceného. Už jsme o tom taky mluvili. Obrovská scéna v Praze na Letné, takže si to všichni užijte, kteří tam míříte. Bude tam spoustu úžasných překvapení, které už včera Marek večer na generálce trénoval, takže se máte určitě na co těšit. Tak. No ale my teď, to jsem jenom odbočil, my teď musíme zpátky do soutěže. Máme pro vás knížku z nakladatelství Kazda, Neromantická dovolená, jedna rodina, jedna svatba a drama může začít. Je to takové lehce bláznivé romantické čtení o lásce, rodině, druhých šancích a dovolené, která nešla ani trochu podle plánu. Určitě se budete dobře bavit. Tak a vaším úkolem bude poznat herce, který se narodil 7. srpna roku 1939. Dneska by oslavil tedy 87. narozeniny. On byl dlouhá léta členem souboru Národního divadla, působil ale třeba i v Pardubicích také chvíli. Tak tady je jeho hlas a vy ho určitě poznáte, kdo to je.
1: Pivíčkem je to jako se ženskýma. První pivo je jako první rande. Člověk se na něj těší jak malej kluk. Po obědě už je přestaneš počítat a na večer kolikrát nevíš, proč to do sebe leješ. Včera jsem jich měl 31.
0: No panečku, tak na zdraví, no a už můžete volat, jestli víte a jestli jste si vzpomněli.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tak, který český herec by dnes oslavil narozeniny? Víte to? Určitě ano. Tak zavolejte do Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. A kdo je jako první, kdo to zkusí s námi? Dobrý den, haló?
3: Dobré ráno, Kubo, Ondrou, to jsem na vás, zdravím.
0: Já jsem přeslech jméno.
3: Ondřej,
0: super, tak paráda. No, tak co myslíte?
3: Já si myslím, že je to určitě Bronislav Polk.
0: A já si myslím, že to je určitě správně. Je to tak. Bronislav Poloček se narodil 7. srpna roku 1939 v obci Suchá na Karvinsku. Svoji první filmovou roli si odbyl v romantickém filmu Valčík pro milion, to bylo v roce 1960. V divadle ale začínal nejdřív jako technický pracovník a od roku 1966 byl tedy taky v angažmá v Pardubicích, jak jsem říkal, v Pardubickém východočeském divadle. No, my jsme slyšeli ukázku ze seriálu Hospoda, určitě, kde vytvořil...
3: Jednu z nejoblíbenějších
0: rolí seriálových Štamgasta Tomáše Babuly, ale ještě bych taky chtěl upozornit na Pešáka ze seriálu Život na zámku, to bylo taky legendární.
3: Jo, tam byl taky dobrý.
0: Tak, na Bronislava Poločka jsme takhle hezky zavzpomínali, no a knížka je vaše, Ondro, tak si ji užijte, ať se vám hezky čte, ať se dobře bavíte, vydržte na telefonu, mějte se hezky. Krásné léto vám přeju.
3: Krásné léto, krásný kent, Kubo.
0: Díky, taky naschledanou. Tak. A vy si taky samozřejmě víkend užijte, když to bude v naší společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové, tak to bude paráda, budeme určitě rádi. My vás tak průběžně v našem vysílání seznamujeme, co vás čeká, na co se můžete těšit, takže v tom budeme dál pokračovat. Za chviličku nás ale čekají další zprávy, to bude za 4 minuty. Přijde Alena Brantová, řekne nám, co je nového. No a mezi tím ještě zaspívá Bryan Adams, což bude taky paráda. Tak dobré ráno.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Až do dnešní půlnoci se mohou Univerzitě v Hradci Králové hlásit zájemci o nové studijní programy. Škola nabízí studium v programu Management a certifikace zdravotnických zařízení a obecné ošetřovatelství. Do něj se zatím přihlásilo bezmála 60 zájemců. Povodí Labe dokončilo rekonstrukci splavu a lávky přes divokou orlici v Kostelci nad Orlicí. Práce stály 16 milionů korun a skončily o několik měsíců dřív, než bylo původně v plánu. Lávku tak můžou znovu využívat pěší i cyklisté. Nákaza žloutenkou typu A se v Česku šíří pomaleji. Počet nových případů v červenci meziměsíčně klesl. Od začátku roku hygienici zatím evidují zhruba 1400 nakažených a 7 úmrtí. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Zemřel 26. července ve věku 86 let. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Hradečtí otroci na úvod třetího předkola Evropské ligy podlehli doma tureckému Bešiktaši Istanbul 0-1. Jablonec porazil v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy lotyšský celek RFS Riga 2-0. Oba české týmy odehrají pohárové odvety za týden na hřištích soupeřů. Čekáme jasno až polojasno s teplotami 25 až 28 stupňů, na severu kraje kolem 23, na horách od 18 do 21 stupňů. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 se pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá do 13. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: Za 5 minut bude 7:45. Ještě jednou pro vás máme dnes noviny, ve kterých se píše, že nově otevřené podchody pod Miletou v Hradci Králové čeká výměna povrchu. Hradecký deník o tom píše, nově otevřené podchody pro pěší a cyklisty pod hradeckou křižovatkou Mileta projdou do konce prázdnin nečekanou výměnou povrchu. Na litém asfaltu se totiž pod náporem extrémních letních teplot vytvořily nerovnosti. Za nečekaným jevem stojí samozřejmě fyzika a tropické teploty. Teplota povrchu asfaltu v posledních dnech přesahovala až 70 stupňů Celsia, což vedlo k odpařování vlhkosti z podkladního betonu pod ním. Jelikož litá směs nepustila ven páru, vytvořila na povrchu bubliny a ty se tedy teď musí odstranit. Podrobnosti najdete v hradeckém deníku. Já už se dívám do Mladé fronty dnes, kde vás zvou do Kohoutova na přehlídku lidových řemesel. Více než 150 trhovců se v sobotu, to znamená ano, chtěl jsem to říct správně, zítra chystá do podkrkonošského Kohoutova na letošní 32. ročník akce Lidová řemesla, kterou tam každoročně navštíví na 5000 zájemců. Představí se hrnčíři, řezbáři, kováři, košíkáři a další řemeslníci. No a k vidění budou i dnes už vymizelé rukodělné techniky. Trhy se budou konat od 9 do 17 hodin, zítra tedy v sobotu v Kohoutově, takže jste zváni samozřejmě. Bude taky hudební program, o něm už si můžete přečíst víc v hradecké příloze Mladé fronty dnes. No a ještě jedno téma, které se týká tropických nocí. Tropické noci nedají tělu odpočinout a zatěžují srdce i cévy, varují odborníci v dnešním Právu. Česko trápí nejenom horké dny, ale i mimořádně horké noci. Obyvatelé některých měst jim byli vystaveni několik dní za sebou. Odborníci upozorňují, že tato kombinace představuje pro lidský organismus opravdu extrémní zátěž. Odborníci varují, že vysoké noční teploty brání tělu během spánku dostatečně odpočívat, což je riziko především pro srdce a cévy. Aby si udrželo zdravou provozní teplotu, spouští tělo totiž při vysokých teplotách řadu ochranných mechanismů, jenomže není to zadarmo, nápor se zpravidla projevuje tím, že se zrychluje krevní oběh, to zároveň znamená vyšší tepovou frekvenci a mimořádnou zátěž pro srdce a cévy. No a jak se tedy vyspat i během těch horkých tropických nocí? Jsou tady rady odborníků, no píšou tady třeba, že ideální příprava by měla být celodenní, na dobrý spánek je totiž potřeba myslet už od rána, větrat chytře, to znamená otevřít okna předchozí noc a brzy ráno, kdy je venku nejchladněji, přes den je naopak nechte zavřená a zatáhněte závěsy či žaluzie, abyste co nejvíc zabránili ohřívání interiéru. Jsou tady, jak jsem říkal, i další rady, ale to už si v článku na straně číslo 4 v dnešním Právu můžete prostudovat sami. Dneska nás tropická noc nečeká, i ty teploty budou příjemnější dnes, zítra, možná i v neděli. Za chviličku ostatně předpověď počasí, tak si poslechněte, jak bude. Teď už noviny zavíráme, dál vám přejeme hezké vstávání a za 2 minuty už bude 7:45.

0: Blondie, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, je 7 hodin 47 minut, za chviličku, co v učebnicích nebylo, a my si dnes s Martinem Písaříkem povíme, jak třeba vznikaly skály na našem území, poslechněte si.
1: Počasí.
0: Teď připomenu, že nás čeká jasný až polojasný den, slunečný, s mírným ochlazením, teploty 25 až 28 maximálně, na severu kraje kolem 23. Podobný bude i zítřek, podobné teploty do 28, taky jasno až polojasno. No a noc už nebude tropická, teploty v noci klesnou na 15 až 12 stupňů. A v údolích může být až 8. Tak vám přejeme krásný pátek a příjemný víkend.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adršpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Stavbaři už prorazili oba tubusy tunelu dálnice D11 u Trutnova. Nové Město nad Metují otevře v neděli nové koupaliště. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále a dnešek bude slunečný s teplotami 25 až 28 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Na stavbě dálnice D11 v úseku ze Stříteže na hranice skončila ražba dvou tubusů tunelu opevnění u Trutnova. Práce přitom stěžovalo počasí i složitý terén, který znesnadňuje přístup a odvoz hlíny.
3: Tunel opevnění s dvěma dvoupruhovými tubusy bude dlouhý 492 metrů a bude mít výšku průjezdu 4,8 metrů. Jeho ražba začala v lednu letošního roku. Práce probíhají non-stop 7 dní v týdnu, včetně nocí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: A řidiči by po dálnici měli začít jezdit v říjnu 2029. Nové Město nad Metují na Náchodsku otevře v neděli nové biotopové koupaliště. Za celý areál, včetně úprav okolí a příjezdové cesty, radnice zaplatila 125 milionů korun. Nechybí tam převlékárny nebo gastroprovoz, říká starosta města Milan Slavík z ODS.
4: Součástí celého areálu je především bazén, kde je plavecká část v polovině, v druhé mimo jiné rozdaliště pro ty nejmenší oddělené dřevěným molem. Čistící zóna je vedle, takže to na první pohled od běžného koupaliště nepoznáte.
2: Voda v Sečské přehradě se znovu zhoršila. Už po posledních testech tam hygienici koupání nedoporučovali. Nové vzorky potvrdily další zvýšení množství sinic. Voda už nesplňuje základní požadavky a představuje riziko hlavně pro děti, alergiky nebo lidi s oslabenou imunitou.
1: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj série Masters Montrealu do osmifinále. Belgičana Blokse porazil 6-3 a 6-2. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar. Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole podlehla Američance Anisimové ve třech setech.
1: Počasí.
2: Čekáme jasnou až polojasnou oblohu. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů, na severu kraje kolem 23. Na horách naměří od 18 do 21 stupňů. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí Kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, 8 hodin 4 minuty, no a na vlnách dobrého rána nás za chviličku čeká povídání s mluvčím Univerzity Hradec Králové Jakubem Novákem, protože Univerzita v Hradci ještě dnes přijímá přihlášky do nových studijních programů. Připravit na novou práci by měli zejména zdravotnický personál, který v našem kraji stále chybí, takže víc už nám Jakub Novák, mluvčí Univerzity Hradec Králové, k tomu za pár minut řekne. A hostem po půl deváté bude královéhradecký policista Miroslav Zapletal, instruktor zásahové jednotky policie České republiky, který který dosáhl dalšího mimořádného sportovního úspěchu. Tentokrát se stal mistrem Evropy v dynamické střelbě IPSC, které se letos konalo v Maďarsku a navazuje tak na mnoho dalších svých úžasných úspěchů. I o nich určitě bude Miroslav Zapletal po 9:30 mluvit. Tak ať se vám hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dobré ráno a hezký pátek 7. srpna.

0: naposledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: A vám zpíval Valdemar Matuška, teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je 8 hodin, téměř 11 minut. No a jak jsem říkal před chvílí, dnes večer vyprší termín pro podávání přihlášek do nových studijních programů Univerzity Hradec Králové. Konkrétně jde tedy o management a certifikaci zdravotnických zařízení a obecné ošetřovatelství. No a s aktuálními informacemi už teď vítáme vysílání po telefonu mluvčího univerzity Jakuba Nováka. Dobrý den.
2: Krásné dobré ráno.
1: Jaký je, Jakube, o tyto nové obory, které jsem jmenoval, zájem u vás?
2: Úplně neskromně řeknu, že obrovský. A jsou to právě možná i ty nové studijní programy, které v rámci nového semestru nabízíme, které potvrdily rekordní zájem o Univerzitu Hradec Králové v letošním roce, protože jsme atakovali a vysoce převýšili hranici 10 000 přihlášek na UHK pro následující semestr, což není běžné. Takže máme velkou radost, ale pokud se budeme ptát o konkrétních nebo bavit o konkrétních číslech, tak tam máme zejména velkou radost z toho obecného ošetřovatelství, jak jste naznačil, protože to je program, který jsme dlouhodobě očekávali, dlouhodobě připravovali, procházeli složitým akreditačním procesem, abych už nyní mohl potvrdit, že máme pocit, že ten zájem je velký na to čekávání a myslím, že se nám nejenže podaří naplnit tu kapacitu, kterou dokážeme otučit, ale vybrat dokonce ty nejlepší studující, kteří o ten program mají zájem.
1: Říkali jsme management a certifikace zdravotnických zařízení, to je ten první obor, ten druhý obecné ošetřovatelství. Proč vůbec Univerzita Hradec Králové připravila právě tyto obory?
2: Zejména právě v oblasti toho obecného ošetřovatelství je to, řekněme, reakce na potřebu společnosti, ale zejména jsme brdá regionální univerzita na potřebu našeho regionu. Možná víte, že toho nelékařského zdravotnického personálu nejen v celé České republice, ale možná zejména v Královéhradeckém kraji je zbytele málo, proto jsme se rozhodli ve spolupráci s oblastní nemocnicí Náchod tenhle program připravit a tím cílem je jednoduše to, aby nám nové sestřičky a zdravotní bratři nezůstávali na Hradci Králové v tom centru, ale aby podpořili péči právě, řekněme, v těch odlehlejších částech našeho regionu, jako je třeba právě Náchod. A slibujeme si o to právě posílení tohoto personálu v těchto oblastech. Ostatně právě proto ten program připravujeme spolupráci s oblastní nemocnicí Náchod, kde vizionářský pan ředitel Mach, který nám s tím jako obrovsky pomáhá a právě celá ta praktická výuka těch sester a bratrů, ošetřovatelů bude probíhat právě v Náchodě.
1: Tak ještě na závěr pojďme říct, že pokud by se někdo rozhodnul na poslední chvíli, že se přihlásí, tak jakým způsobem a dokdy přesně to může udělat?
2: Je to velice jednoduché, web uhk.cz anebo moje uhk.cz, kde ještě stále svítí možnost e-přihlášky ke studiu na Univerzitu Hradec Králové. Přesně jak Jakube říkáte, je to do dnešní půlnoci z naší zkušenosti, kterou máme letitě, vyplývá, že ještě mnoha desítek uchazečů se přihlásí právě dnes, poslední den, tak připomínám, je to dnešní půlnoc a máte tu šanci právě na webu univerzity.
1: Dodal ještě mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák. Moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
2: Já moc děkuju, díky.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: No to byly rytmy od Rickyho Martina, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A jaké rytmy pro nás má Imrich Drapák? Dobré ráno, pane Drapáku, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
1: Tak, budou to rytmy samozřejmě meteorologické, tak se pojďme podívat, jak to bude s teplotami dnes a samozřejmě s oblohou taky. Bude to takový hezký, příjemný letní den i s těmi mírnějšími letními nebo klasičtějšími letními teplotami, vidíte?
2: Ano, přesně tak, budou to docela příjemné rytmy. Ty teploty 25-28, jenom na severu kraje tam může být kolem třeba 20 a na obloze převážně už je teďka jasno až polojasno a vítr slabý severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rostré podmínky budou dobré a biostupina číslo 1, mírná zátěž. V noci je zmenšená oblačnost 15 až 12 minimální teploty a v údolí může být až kolem 8. Opět slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu a zítra v podstatě jak přes kopírák. Jasno až polojasno, opět teploty 25 až 28 stupňů, na severu kraje tam opět může být kolem 23 a slabý severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu a neděli bude trošku teplejší. Tam už bychom s těma teplotami mohli dostávat i na 30 stupňů, nějakých 31, 32 a na oboze opět jasno nebo polojasno.
1: No já se těším hlavně na ty noce, protože se konečně vyspíme. Dneska už jsme mluvili o tom v novinách, v Právu, o tom píšou, jak jsou vlastně ta vedra, ty tropické noci velkou zátěží pro náš organismus, že vlastně se nutí organismus neustále ochlazovat, tím se zvyšuje tep a je to tedy velká zátěž hlavně pro naše srdce. Takže se těším, že to teď na chviličku opadne a že se příjemně vyspíme. Jaký bude ten týden? Když už jste naznačil, že v neděli zase ty teploty půjdou nahoru, tak budou stoupat i v tom příštím týdnu?
2: Budou stoupat i ty minimální teploty, takže bychom se opět nějakých tropických nocí ten příští týden mohli dočkat. Tam ty teploty zatím vypadají v pondělí, že by zase mohli dosovat nějaké 34 stupňů. Překázal by nás potom slabá studená fronta, ta by nám na úterý přinesla takové slabé ochlazení opět do nějakých 30 a pak to vypadá v té druhé půlce týdne od středy opět jasno až pojasno, teploty půjdou nahoru a zatím to vypadá závěr týdne a víkend nějaké 36.
1: Tak jo, tak děkuji za ten výhled. Užívejme tyto dny, které jsou před námi teď v té nejbližší době, budou příjemné. Děkuji, Imrich Drapák, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. A já přeju hezký pátek.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 20:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Královéhradeckém kraji má podle nejnovějších rozborů horší kvalitu vody přírodní koupaliště v kempu Písák, v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku, v Dolcích u Trutnova a Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou, informovala o tom na svém webu krajská hygienická stanice. V obci Krchleby na Rychnovsku nebudou v říjnu komunální volby. Podle dostupných informací jde o jedinou obec v našem kraji, kde nebyla v řádném termínu podána ani jedna kandidátní listina. Termín pro podání kandidátek skončil tento týden v úterý. 80% Čechů souhlasí se zákazem mobilních telefonů ve školách. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo přes 1000 respondentů. Vláda ho schválila před necelými 3 týdny a platit má od příštího školního roku. Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda. Následuje Volkswagen a Hyundai. Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji série Masters v Montrealu do osmifinále. Belgičana Blokse porazil 2-0 na sety. Jeho dalším soupeřem bude Španěl Chodar, který vyřadil ve 2 setech Itala Musettiho. Čekáme jasno až polojasno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Na severu kraje naměří okolo 23 a na horách 18 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Velký pozor si dejte na D11C cestou do Polska. Na 100 kilometru leží v pravém pruhu dřevotřísková deska. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: V roce 2017 se stal policejním mistrem světa v praktické střelbě nebo v dynamické střelbě a byl oceněn i jako sportovec roku Královéhradeckého kraje. V loňském roce pak zvítězil i na mistrovství Ameriky. Miroslav Zapletal je hostem dnešního Dobrého rána. Dobrý den, Miroslave.
1: Dobrý den.
0: A blahopřeju k tomu dalšímu úspěchu. Jak jste si to užil na mistrovství Evropy v Maďarsku?
1: No, bylo to teda trošku náročný, to je pravda, ale v podstatě jsem si splnil takový ten svůj sportovní sen. No, to jako na tom bylo úplně úžasný.
0: No, já jsem slyšel, že jste chtěl zkompletovat sbírku medailí.
1: Je to tak, vlastně už to začalo tady, už jste to tadyhle nakousil, bylo to vlastně, začalo to v roce 2017 tím titulem policejního mistra světa a minulý rok jsem byl na mistrovství světa v civilní sportovní střelbě v Jihoafrické republice, tam se mě podařilo získat bronzovou medaili, no a v letošním roce jsme k tomu přidali vlastně titul mistra Evropy také vlastně v té civilní sportovní střelbě.
0: Je vůbec kam dál to ještě posouvat?
1: A ještě trošku řekl bych, že jo, protože nemůžu asi říct, že bych jako všechno už uměl a vyprdnul se na to. To určitě ne, ale je potřeba říct, že ten závod je po každý prostě jiný. Ten sport se, řekl bych, jako pořád rozvíjí. V letošním roce vlastně ta asociace sportovní dynamický střelby celosvětově vlastně slaví 50. výročí a ty závody jsou prostě, jak jsem říkal, jiný, rozvíjí se a dobrou práci tam odvádí i řekněme i ty organizátoři, takže každý ten závod, každý rok je jiný, je tam třeba něco novýho, nějaká novinka a vždycky, když se na to kouknete, tak řeknete, tohle by se dalo střelit ještě líp, jo, ještě rychlejc.
0: Takže pořád se člověk učí.
1: Jo, určitě.
0: Pojďme malinko připomenout a představit sportovní dynamickou střelbu. Co to je, co si pod tím člověk může představit? Já to vím, protože my jsme se tady viděli tenkrát v roce 2018, když jste se stal mistrem světa, tak pojďme to připomenout.
1: Tak sportovní dynamická střelba, asi nejjednodušší by bylo to někde vygooglit, ale kdybych to měl říct svými slovy, tak v podstatě sportovní dynamická střelba podle pravidel IPSC spojuje rychlost, přesnost a sílu. To je takový to základní motto té sportovní dynamické střelby. Latinsky to tam je vyjádřený slovy diligenta vis celeritas. Teď nevím, jestli jsem ty český slova řekl ve správném pořadí, ale je to tak. A jde právě o dynamickou sportovní střelbu.
0: Takže nestojíte na místě a určitě, nemíříte na jeden terč.
1: Tak určitě nestřílíte ze statického místa na jeden statický terč, čili máte nějakou vymezenou situaci, kde střílíte z několika různých střeleckých pozic, mezi kterýma se rychle pohybujete, střílíte na kovové terče, papírové terče, zpravidla často tam i ty papírové terče jsou překryty i různými takzvanými penalizačními terči.
0: To jsou ty neterče?
1: To jsou ty takzvané neterče,
0: do kterých se nesmíte trefit.
1: Ano, správně. Takže asi takhle.
0: Takže je to vlastně komplexní záležitost. Můžete být extrémně rychlí, ale pokud netrefujete, pokud nejste přesný, tak vám to prostě
1: no, nevyhraje uteče. Vám to závod. Přesně tak. A naopak zase, když chcete být rychlej a přesnej, tak prostě vám to nevyhraje závod a ten poměr právě mezi tou rychlostí a přesností, to je ta podstata toho sportu.
0: Jakými zbraněmi se střílí? Jsou to nějaké speciály nebo běžné třeba zbraně, které používáte?
1: Já teda konkrétně teda střílím už v podstatě už několik let, nebo v minulosti jsem střílel několik let Divizi Production, teď v současné době asi poslední 4 nebo 5 let střílím Divizi Production Optik. Jsou to zpravidla zbraně, které jsou sériově vyráběné, bez nějakých speciálních úprav, to už řekněme, to už jsou zase jiné divize, ale můžu obecně říct, že i když jsou teda ty zbraně nějak sériově vyráběné, tak mohou být nějakým způsobem optimalizovány pro ten sport, čili když už teda z hlediska mé profese, tak určitě bych nemohl srovnávat úplně služební zbraň s nějakou sportovní pistoli. Vždycky tam je něco, co je optimalizováno pro ten sport, ale přestože obě zbraně třeba vycházejí ze sériové výroby.
0: Soutěží teď třeba v tom Maďarsku soutěžili i civilní?
1: Ano, je to v podstatě tedy civilní sport, ta sportovní dynamická střelba, takže na té startovní čáře nebo na tom závodě se potkávají v podstatě lidé různých národností, různých profesí a můžu se tam a je jedno, jestli tam jsou policisté, vojáci nebo civilní střelci.
0: Ale tenkrát, když jste se stal mistrem světa, tak to byla policejní.
1: V tom Abu Dhabi, ano, to byl policejní vlastně titul mistra světa. Ano.
0: Tak já jenom připomenu, že naším ranním hostem je dnes policista Miroslav Zapletal, který ke svým mnoha střeleckým úspěchům přidal letos i titul mistra Evropy v dynamické střelbě. Budeme si, Miroslave, povídat za chvilku dál po písničce.
1: Děkuju.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes královéhradecký policista Miroslav Zapletal, instruktor zásahové jednotky policie České republiky, který dosáhl dalšího mimořádného sportovního úspěchu. Tentokrát se stal mistrem Evropy v dynamické střelbě, které se letos konalo v Maďarsku a navazuje tak na mnoho dalších úžasných úspěchů. Rád je zase připomenu, je mistrem Nového Zélandu, Kanady, Afriky. V roce 2017 se stal policejním mistrem světa v praktické nebo dynamické střelbě a byl oceněn jako sportovec roku Královéhradeckého kraje. V loňském roce pak zvítězil na mistrovství Ameriky. Říkám to správně všechno. Kontrolujeme je, Miroslav, to je dobře. Jak jste se vůbec dostal k tomu střílení, k té sportovní střelbě? Bylo to přes policii, anebo nejdřív bylo střílení a až pak policie?
1: No, já jsem v podstatě nejdřív vlastně nastoupil na zásahovou jednotku, čili to bylo vlastně první, vlastně, nebo proč jsem vlastně nastoupil na zásahovou jednotku, tak bylo především to, že mě ta práce samotná zajímala. A prostřednictvím pak, řekněme, té služební nebo střelecké přípravy jsem se vlastně dostal vlastně k těm zbraním, k té střelbě jako takové. Postupně i v tom rezortu jsem měl možnost se účastnit nějakých krajských střeleckých přeborů, mistrovství republiky a tam vlastně teprve jsem narazil na kolegy třeba z jiných krajských ředitelství, kteří už měli nějaké zkušenosti s tou sportovní dynamickou střelbou a kteří mě vlastně k tomu přivedli.
0: Jaká je práce u vůbec zásahové jednotky policie České republiky?
1: Je pestrá, náročná a svým způsobem i výjimečná. Za těch 30 let u policie si myslím, že to můžu jako úplně říct, úplně v pohodě.
0: K jakým zásahům největším jste se dostal?
1: Tak mám za sebou, řekl bych, celou řadu zásahů za ty roky. V počátci, kdy jsem byl teda jako operátor ve skupině, tak si vybavuji si jeden takový zákrok, který mi asi zůstane už jako na dosmrti v hlavě. Když s kolegou jsme šli na laně z 10. patra zasahovat proti nějakému pachateli, tehdy byl nějakým způsobem ovlivněn nějakýma psychotropními látkami, nebo jestli byl nemocný, už to nepamatuju. A šli jsme na laně vlastně ze střechy do bytu, který byl vlastně zabarikádovaný tím alternativním vstupem, se říká, čili přes to okno. A pamatuju si vlastně, že tehdy se tomu pánovi podařilo mi to okno těsně, než jsem vniknul do okna, tak mi to okno zavřel před nosem, jak se říká.
0: Jaj.
1: Takže pamatuju si, že jsem jaksi proletěl tím oknem, všechno dopadlo dobře, kolega tam vlastně přijel se mnou s nějakým drobným zpožděním, ale podařilo se nám toho člověka spacifikovat.
0: A to bylo teda na paneláku v Trutnově v desátém patře.
1: No, on byl asi, že v 7. nebo v 8. patře.
0: Vysoko,
1: my jsme šli ze střechy. No.
0: Vysoko. Takže vám tyhle ty věci nikdy nedělali třeba problém, jako třeba výška,
1: nebo vyset
0: na laně.
1: Ne, vůbec.
0: Takže člověk u zásahové jednotky musí být nejenom dobrý střelec, ale musí...
1: Musí mít takový všeobecný předpoklady, zvládnout jakoukoliv třeba krizovou situaci.
0: Pomáhá, protože teďka už pracujete víceméně jako instruktor
1: střelecké přípravy.
0: Pomáhá vám ten sport a ty vaše sportovní výsledky a úspěchy k tomu, abyste třeba to mohl i lépe učit vaše kolegy?
1: Tak některé ty dovednosti ty schopnosti, které rozvíjí ten sport samotný, to je třeba ta bezpečná manipulace s tou zbraní, rychlost a přesnost, pohyb, anebo řekněme i ta schopnost pracovat pod určitým tlakem, tak to jsou určitě atributy, které v té profesní střelbě určitě můžete nějakým způsobem jako využít. Určitě to nikdy nenahradí právě tu služební střeleckou přípravu nebo taktiku, ale může to podle mého názoru určitě nějakým způsobem jaksi doplnit.
0: Jak často musíte trénovat před nějakým velkým závodem, jako bylo třeba teď před 2 měsíci to mistrovství Evropy v Maďarsku?
1: No, určitě to není jako, že by člověk si řekl, teď jednou párkrát půjdu na střelnici a vystřelím tam pár zásobníků, to určitě ne, ta intenzita těch tréninků se stupňuje před každým velkým šampionátem. A to proto, abyste právě nějakým způsobem naladil tu formu a načasoval tu formu na nějaký to správný datum, jo? Protože nesmíte to přepálit a nesmíte to podcenit.
0: A to se vám daří všechno?
1: Zatím jo.
0: Tak vám držíme palce, ať se vám daří i dál a že se tady třeba za rok nebo za další pár let uvidíme v rozhlase u tohoto mikrofonu, kdy vám budeme přát a blahopřát k dalšímu velkému takovému úspěchu.
1: Já moc krát děkuju a děkuju za pozvání.
0: Letošní mistr Evropy v dynamické sportovní střelbě policista Miroslav Zapletal. Taky děkuji za příjemné povídání. Naschledanou, ať se vám daří. Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku pokračujeme dnešním dopoledním Habadějem po 9. hodině s Pavlou Kindernajovou, takže ať se vám dál tráví hezky čas s Českým rozhlasem Hradec Králové. No a samozřejmě taky pěkný víkend, který je před námi, co se týče počasí, bude příjemnější, budou to hezké letní dny, tak ať je vám hezky. Dobrý den a naschledanou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové dál přijímá žádosti o dotace na takzvané mikroprojekty. V Jaroměři zasahoval včera záchranářský vrtulník, utopenému muži ale už nepomohl. Hradečtí fotbalisté první zápas třetího předkola Evropské ligy s Bešiktašem prohráli a dnešek bude slunečný s teplotami do 28 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Hradec Králové už letos rozdělil necelých 220 tisíc korun na takzvané mikroprojekty. Za první pololetí město přijalo 31 žádostí. Hodnotící komise následně podpořila 24 z nich. Peníze můžou žadatelé využít například na pořádání kulturních, sportovních nebo komunitních akcí. O dotaci je možné žádat až do konce listopadu.
2: Celkem má město v programu připravených 800 tisíc korun. Maximální výše dotace je 15 tisíc, nejnižší pak 5 tisíc korun. Mezi podpořenými projekty je doteď například večerní běh pro Světlušku, Hradecký kros nebo vítání jara a Velikonoce na Benešovce. Žádosti radnice přijímá průběžně do 30. listopadu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: V Jaroměři zemřel včera odpoledne člověk, který skočil nebo spadl do Labe z mostu spojujícího město s jeho místní částí Josefov. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie, jak potvrdila její mluvčí Martina Jandová. Policisté předpokládají, že zemřelý patřil k účastníkům festivalu extrémní hudby Brutal Assault, který do sobotní noci pokračuje v barokní pevnosti Josefov. Nález dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku vyhodnocuje i pražské letiště. Společně s bezpečnostními složkami řeší případná doporučení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková. Podle ní teď dál postupují podle zavedených postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO deníku N řekl, že Česko v reakci na incident ochranu letišť posílí. Sport. Fotbalisté Hradce Králové podlehli v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy Bešiktaši Istanbul 0-1. Výsledek mohl být pro Východočechy mnohem příznivější, pokud by využili některou z mnoha šancí. Jednu z nich měl i 19-letý nigerijský útočník Abdullahi Umar. Hru mladíka chválil i trenér David Horejš.
3: To je to sebevědomí, to je to, že prostě se nebojí, je dravý, nekazil přihrávky, umí ty situace vyřešit jako velice dobře, skvělý pohyb, skvělý čtení té hry, dobře se pohybuje v těch prostorech, takže určitě to přineslo obrovské oživení naší hry. Jediná vada na jeho výkonu je, že neproměnil tu šanci, kterou si vytvořil. Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů, na severu kraje 23, na horách od 18 do 21. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 9. hodině přejeme krásné dopoledne, slunečné. Je tady páteční habaděj, jsem ráda, že dnešní dopoledne strávíme společně. Máme před sebou hodiny plné muziky, příběhů a taky lákavých tipů. A ve našem letním seriálu o sezónních profesích dnes zamíříme z rozpálených měst na horské hřebeny. Zjistíme za chvíli, jak vypadá den strážce Národního parku. Štěpán Votava už od rána po Krkonoších chodí a my se za ním telefonicky podíváme, co tam vlastně v tom letním náporu dělá? Hlídá, pomáhá, usměrňuje nebo spíš zachraňuje lidské omily? Určitě zjistíme z terénu. Všichni víme, že k letní pohodě neodmyslitelně patří i dobré jídlo pod širým nebem, proto se k nám připojí Láďa Hruška, se kterým budeme grilovat. No a v letní radioporadně otevřeme téma, které se teď o prázdninách týká snad každého z nás, a to je cestování i s dětmi, případně seniory. S farmaceutkou paní doktorkou Ivanou Lánovou to vezmeme lidsky skrze příběhy z praxe a nebezpečné mýty, které kolem zdraví na cestách panují. Dopolední vysílání tedy s mnoha ingrediencemi je tady. S přáním dobrého poslechu.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Je tady další den, další habaděj. Já věřím, že mnozí z vás dnes vstávali se smíšenými pocity, ale hlavně s neuvěřitelnou hrdostí v srdci. Určitě víte, o čem mluvím. Včerejší fotbalový svátek v Malšovické aréně. Kdo se díval nebo byl přímo na stadiony, ten mi dá za pravdu, že to byla neskutečná jízda. Když jsem na samém začátku viděla tu obrovskou rychlost hráčů Bešiktaše Istanbul, přiznám se, že mi prolétlo hlavou, pro boha, zna to nebude jenom o hradecké obraně, ale víte, co nebylo. Otroci předvedli nádherný, odvratný a neohrožený fotbal. O to víc teď určitě mrzí a bolí ta jediná smolná laciná branka ve chvíli, kdy už dohrávali proti deseti. Fotbal je nemilosrdný, hraje se skutečně na góly, ale říkám si, za ten včerejší výkon si kluci pro horu prostě nezasloužili. Smutek ten ovšem musí stranou, protože se taky určitě shodneme, že to, co včera v krajském městě vzniklo, byla čistá magie. Dívat se u nás doma na světový fotbal takové úrovně, to se určitě nepodaří každý den a pro spoustu lidí to byl zážitek na celý život. Velký dík tedy patří celému týmu, taky fanouškům, kteří vytvořili atmosféru, ze které běhal mráz po zádech, protože to společné na konci například není nutno, z toho byly slzy v očích, ale i úsměv na tváři, takže, ale žádné brečení, nic ještě není ztraceno, protože příští týden v Turecku nás čeká odveta nová šance. No a abyste neměli po fotbale absťák, tak samozřejmě i dnes budeme v Českém rozhlase Hradec Králové hrát o vstupenky na nedělní ligový zápas proti Chacharům z Ostravy. Čekejte signál.

0: Je 15 minut po 9. hodině. V našem letním seriálu o sezónních profesích dnes zamíříme z rozpálených měst přímo na horské hřebeny. Mnozí z vás tam v tropických dnech určitě utíkají za tím chladnějším vzduchem, jenomže když se do hor nahrnou tisíce lidí, někdo musí dohlédnout i na to, aby to hory i jejich obyvatelé ve zdraví přežili. Takže jak vypadá takový den strážce parku, to teď zjistíme, protože už jsme ve spojení se Štěpánem Votavou ze stráže Krkonošského národního parku. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Štěpáne, řekněte, kde teď konkrétně jste a proč?
1: Konkrétně teďka se nacházím ve strážem v Krkonoší a zrovna nakládám nové dvě lavičky, které budu posléze instalovat na klínové boudy a poté se přesunu na Černou horu.
0: Mm-hmm. A na Černé hoře? Tam to nebude asi o lavičkách?
1: Ano, ano, tam to bude také o strážní službě. Kontrola teď nám teda dělají problémy borůvkáři a houbaři, takže budeme kontrolovat vjezdy a posléze i borůvkáře jako takové.
0: Jestli se nepletu, tak v terénu jste pořád a chodíte křížem krážem přes park, tam, kde se něco děje, nebo máte rozvrh nějaký, podle kterého lokality kontrolujete?
1: Ano, máme většinou rozvrh týdenní, kde vlastně procházíme ty dané lokality a snažíme se, když turisté nás potkají, vysvětlit jim, co kde děláme. Když se zeptají na cestu, tak jim vysvětlíme cestu a poté se také ptají, co potřebují nebo co hledají.
0: Mm-hmm. Strážci mám pocit někdy, že jsou jako kamzíci, kteří skáčí navzdory nadmořské výšce nahoru dolů. Určitě máte neuvěřitelnou fyzičku a nachodíte mnoho kilometrů, protože asi ráno vstanete a jdete rovnou ven.
1: Ano, je tomu tak, nicméně máme teďka také v dispozici nové elektrokola, což nám dost usnadňuje tuto činnost a jak se říká, je to eco-friendly. Tímto bych rád poděkoval nadaci Škoda, která nám zlete.
0: No, dobře, no.
1: Omlouvám se, to jsem teda.
0: Pohodě. Kolik kilometrů tak prochodíte a projezdíte na tom kole?
1: Na tom kole se dá těch 50 udělat. Jo. Mm-hmm. Ono je to elektrokolo, takže ty cesty jsou upravené, takže to parádně.
0: Zkrátka rozhodně nic pro lenochy, toto. Vy jste mi říkal, že jste 9 let ve službě strážní, tak ano, není to tak, že člověk se s touhou pomáhat a chránit přírodu musí už narodit? Nebo dá se to dělat jako obyčejné zaměstnání?
1: Když to stáhnu na mě, tak já si myslím, že to tak je a myslím si, že budu mluvit i za kolegy. Nějakou tu touhu člověk musí mít, aby to tuhle tu profesi mohl dělat.
0: Vy jste hodně mluvil o té činnosti, která se vztahuje na lidi. Někteří vás na to konto vnímají spíše jako policisty, což vás možná mrzí, ale mě spíš zajímá, jestli jste tam nahoře opravdu pro lidi nebo pro přírodu. Koho máte na tom prvním místě?
1: Je to, bych řekl, na stejné úrovni. Vlastně jsme člověk a příroda, takže bychom měli nějakým způsobem tady na horách vycházet.
0: Pospolu ideálně.
1: Tak, přesně tak, pospolu.
0: A kdo na hory nepatří? Víte, já jsem pořád uvažovala, jestli na to konto mluvit nebo ne, ale já myslím, že mnohé z nás zasáhl případ, který byl zveřejněn, ten včerejší se 14-letou dívkou. A říkala jsem si, je někdo, kdo na hory nepatří? Jak se chovat třeba na horách s dětmi, aby se nic nestalo, protože hory umí být i nemilosrdné? Tak dá no, se úplně vyhnout těmto tragickým událostem?
1: Bohužel hory dávají a berou, tak to prostě na světě chodí a nicméně určitě se dá na ty hory připravit. Přečíst si návštěvní řád, mít aplikaci záchranka, kdyby se něco stalo, takže eliminovat bohužel tyhle ty tragické události lze.
0: No ať nekončíme takto smutně. Za těch 9 let znáte hory v horku, vichřicích i pod sněhem, tak kdy jsou podle vás hory vůbec nejhezčí, Štěpáne?
1: Za mě jsou nejhezčí v září, kdy končí léto, ta návštěvnost klesá a ty hory jsou takové panenské.
0: Panenské. Já jsem si říkala, že řeknete, že je máte nejraději, když z nich odejdou večer lidé a ruch utichne. I to no, možná.
1: Dá se to tak
0: říct. Děkujeme, že jste nám popsal ten den ve strážní službě. Přejeme hodně sil, hodně štěstí a ať nám ty hory zůstanou krásné. Štěpán Votava ze stráže Krkonošského národního parku. Krásný den.
1: Nashledanou. Mějte se.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Dlouho očekávaná doba grilovaček je konečně v plném proudu a mnoho z nás ji nedokáže představit ani bez dobrého stejku. Přemýšleli jste ovšem o tom, jestli neudělat změnu, vyzkoušet třeba sýr? No pokud to uděláte správně, dočkáte se dobroty, které neodoláte. Jak a jaké sýry dokonale připravit na grilu, aby byly pastvou pro oči i chuťové buňky, to ví i lidový koumák a rádce Láďa Hruška.
1: Hermelín nebo kamembert je naprosto nezbytné kvůli většímu riziku vytečení zabalit do alobalu potřeného trochou oleje nebo jej předem naložit do oleje smíchaného s grilovacím kořením. Na grilu mu potom stačí 5 minut z každé strany. V poslední době stále více oblíbený halloumi, sýr z kozího a ovčího mléka původem z Kypru, naopak není třeba balit do alobalu. Potřený plátek olejem pak potřebuje asi též 5 minut z každé strany. Tvrdší kozí sýr je výhodné jistit proti vytečení obalením v plátku slaniny a oštěpok a perenica, tradiční uzené sýry od našich slovenských sousedů, také nepotřebují ani alobal, ani žádné zvláštní dochucení, stačí je pouze zlehka potřít olejem a grilovat z každé strany 2 až 3 minuty. Dobrou chuť vám přeje Láďa Hruška.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, reportérka Zuzana Boučková je právě v ulicích Hradce Králové. Zuzko, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji.
1: Tak proč si nechala dnes služební auto v garáži a jaké téma pro naše posluchače mapuješ?
2: Auto jsem dnes vyměnila za kolo, abych byla ve městě rychlejší a lépe se mi parkovalo. Na sociálních sítích se totiž Hradečané neustále ptají, co mají znamenat ty desítky nových objektů a soch, které tu v rámci Landscape Festivalu vyrostly. Diskuse se vedou o 106. Některá díla mají úspěch, jiná naopak zaujala tím, že jsou doslova nesnášena, ale tím o to, myslím si, více populární. 100 lidí, 100 názorů. Rozhodla jsem se dnes některé z uměleckých děl nafotit, natočit a především zjistit, co představují, jaký mají smysl a co nám, obyvatelům Hradce Králové, má jejich umělecká forma sdělit.
1: Lidé hodně řeší, co je vlastně umění a co už užitný prvek, tak které z uměleckých děl dnes uvidíš?
2: Právě teď stojím v Žižkových sadech pod historickými hradbami, kde sochař Kurt Gebauer v rámci Landscape Festivalu instaloval své ikonické trubkouny, kovové a laminátové postavy, které tu rozmlouvají se stromy a přírodou parku. Kolem mě procházejí lidé se psy a zvědavě si tyhle figury prohlížejí. Odpoledne vám přinesu podrobnosti ze svahu na Rozárce, kde vznikl obří nápis Sníh, ale podívám se třeba i na cihlovou lavičku GRDC nebo prapodivného psa s ohnivýma očima u koruny.
1: No, venkovní teploty atakují v těchto dnech až 40-stupňové hodnoty. V Hradci Králové leží sníh, což je určitě zajímavé a zní to velmi příjemně. Na co se můžeme těšit, až tě uslyšíme odpoledne?
2: No, rozhodně vyzkouším pro vás, jak se na sněhu sedí, tedy na tom na Rozárce. Zjistím přesný záměr autorů a všechno vám srozumitelně vysvětlím. A jak jsem řekla, ze všeho budou fotky i videa.
1: Tak se těšíme, Zuzko. Děkujeme za informace. Zuzana Boučková, naše létající reportérka, i dnes v terénu. Šťastnou cestu.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Pirátské léto.
1: Pěkný pátek, hezký den vám přeje Pavel Pudrna od mikrofonu. 7. srpna už máme, no a my budeme uzavírat už 6. týden našeho zámeckého léta. Pak nám zbývají ještě 3, takže pokud chcete soutěžit, tak to už trošku finišuje, tak už se snažte, a vy mi se snažíte, dovolat se není vůbec jednoduché. No, musím říct, že dnes nás čeká také losování. Tady, ano, trošku prohrávnuty naše losovací míčky. A řadu posluchačů, včerejší posluchač soutěžící pan Jan z Krásenska pobavil, protože já jsem řekl, je čtvrtek, přiřazuji vám 4, no on by si raději přál 3. To by musel ale soutěžit vlastně ve středu. Přišlo mi to trochu jako na vysoké škole, když dívky dostali 2 nebo 3. Můžeme na zkoušku ještě jednou, a my pánové jsme byli šťastní za 3, no za 4 už ne. Tak pan Jan má 4 z Krásenska, paní Jana z České Kamenice 3, paní Lucie z Brna 2 a pan Jiří z Nedamova má 1. Kdo dostane 5, to je u nás dobré ocenění, tak to se teprve rozhodne. Záleží, jak budete soutěžit, jaký budete mít vlastně, nebo jaké budete mít štěstí při tom volání. Musíte být prostě 3. Ale dobře poslouchejte i následující povídání. Kam nás dnes, na jaký zámek nás František Kinský pozve?
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice? Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů, Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun-Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7 000. Jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den a byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily, a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
2: Zámecké léto. Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Krásný závěr návštěvy, popíjejí pálenku a šňupou tabák, tak v tomhle vedru rozhodně nějaké popíjení nedoporučujeme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Tak doufám, že dobře dopadne to naše soutěžení, protože teď přichází váš čas, takže 731 800 900, už žhavte. Já jenom řeknu, že hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, no a dnes se také rozhodne, kdo z výherců tohoto týdne získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Jestli jste připraveni, já rovněž, tak se můžeme dát do soutěžení.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Je ta Bartošová nekonečná, já myslím, že to jsou nekonečné vteřiny teď pro naše soutěžící, volající, dovolám se, když už se dovolám, budu třetí, nebudu třetí, no je to trošku dramatické, ale to přeci patří k tomu soutěžení, když se pak losuje. Vzpomenete na malé televizní sázení, nemáte se, jak se vytahovali ty uši z té hlavy, taky drama, odškrtávali jste si, mám, nemám, těsně vedle, vždycky to bylo těsně vedle. Tak teď doufám, že paní Pavlína z Jílového u Prahy se trefí do černého. Paní Pavlíno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste soutěživý typ?
1: No, jsem.
0: A sázíte třeba nějakou loterii?
1: No, někdy.
0: A vyhráváte?
1: Málo kdy.
0: A plánujete, kdybyste vyhrála, co by bylo kdyby?
1: Aby bylo kdyby? Asi bych to rozdala.
0: Rozdala? Myslím si, já se stavím do řady, jo? Kdybyste náhodou vyhrála nějakých 200 milionů, stavím se do řady, prosím vás, vzpomeňte.
1: Ježiši, co bych s tím dělala?
0: Ježiši, abych věděl, já nechápu, jak se někdo může zbláznit z toho, že vyhrál, že potřebuje psychologa, já tomu nerozumím. Ale rozumím tomu, že vyhrajete zámecký cestovatelský balíček, z toho se nezblázníte, pak už se můžete malinko zbláznit z té soukromé prohlídky, protože tu nemá každý, no a na konci prázdnin pak vylosujeme tři výherce, kteří získají víkendový pobyt na zámku a to si myslím, že je luxusní cena. Tak paní Pavlíno, dáme se do soutěžení, abych to nepřeskočil a rovnou nelosoval. Tak, otázka zní, pojďme zvážnit. Kolik oken má kruhová místnost neboli rondel na zámku Bílovec? Za A1, za B4, za C8.
1: Za B.
0: Je to přesně tak, je to za B a paní Pavlíno, máte pětku, dávám vám pětku, to je výborná známka u nás, ještě taky v Rusku, a to bych nerad zdůrazňoval. Takže pojďme na to. Pavlíno, s vámi se rozloučím, mějte se hezky, zdravím do Jílového u Prahy, naslyšenou.
1: Já taky. A můžu ještě něco říct?
0: Rychle, ale prosím pěkně.
1: Mám dneska narozeniny.
0: Ježíš.
1: Udělali jste mi radost.
0: No tak to gratuluju, to je výborná zpráva.
1: Děkuju.
0: Mějte se moc pěkně,
1: děkuju.
0: Užijte si to, oslavte to a nerozdejte všechno. Naschledanou. No a já budu teď tedy losovat, zanořím ruku tady do toho našeho losovacího osudí a já už to vím a vy to nevíte a už to taky víte. Vyhrává číslo 1. Pan Jiří, a jestli si dobře pamatuju, tak to je penzion, kde nás pondělí poslouchali, myslím, že i v úterý, a gratulujeme do Nedamova. No, rád bych pogratuloval vám všem dalším, ale bohužel samozřejmě výherce může být vždycky jenom jeden v tom týdnu, ale příští týden rozjedeme další kolo, začínáme v pondělí. Nezapomeňte, že taky o víkendu budete moci navštívit zámky, v sobotu Karlovu korunu v Chlumci nad Cidlinou, no a v neděli zámek Malečno a v pondělí se pak sejdeme. Napište si do diáře nebo dejte si do mobilu v 9.45. Hezký pátek a hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Poprvé od roku 2015 nedostanou letos kraje na své silnice žádné peníze od státu. Na Univerzitě v Hradci Králové dnes končí příjem přihlášek do nových studijních programů. Začal se prodávat první letošní burčák a dnešek bude slunečný s teplotami 25 až 28 stupňů. Pěkné páteční dopoledne vám přeje Alena Brantová. Ze státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje nedostanou na své silnice druhých a třetích tříd žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Oznámil to liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Informaci o tom podle něj dostala asociace včera od ministerstva dopravy. To oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. Až do dnešní půlnoci se mohou Univerzitě v Hradci Králové hlásit zájemci o nové studijní programy. Škola nabízí studium v programu Management a certifikace zdravotnických zařízení a obecné ošetřovatelství. Právě tenhle program pro 30 studentů by měl pomoci řešit nedostatek odborného zdravotnického personálu a podle mluvčího univerzity Jakuba Nováka se do něj zatím přihlásilo téměř 60 zájemců. Povodí Labe dokončilo rekonstrukci splavu a lávky přes divokou Orlici v Kostelci nad Orlicí. Práce stály 16 milionů korun a skončily o několik měsíců dřív, než bylo původně v plánu. Lávku tak můžou od srpna znovu využívat pěší i cyklisté, říká mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Lávka dostala nové protiskluzové kompozitní rošty, zábradlí a přístupová schodiště. Opravou prošel také samotný jez, který nově umožňuje bezpečnější převedení vody a bude lépe odolávat vyšším průtokům. Rekonstrukce tak přispěje k ochraně okolí i bezpečnějšímu pohybu lidí přes řeku.
2: Ode dneška je v prodeji první letošní burčák. Jihomoravští vinaři ho vyrobili z hroznů, které sklidili na začátku týdne. Vinobraní začalo kvůli teplému počasí zhruba o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Kvalita burčáku závisí na teplotě, upozorňuje ředitel vinařství Chateau Valtice David Šťastný.
4: Je to nápoj, který neustále pracuje, takže vy pokud chcete zpomalit ten kvasný proces, chcete si třeba burčák uchovat o několik dní více, tak vlastně ho musíte více zachladit. To znamená, stačí ho dát do ledničky a ten kvasný proces v té lednice zastaví, pokud se ten burčák tam schladí třeba na 4-5 stupňů.
2: Jako burčák se smí prodávat jen nápoj vyrobený z tuzemských hroznů. Pokud je surovina ze zahraničí, musí mít označení částečně zkvašený hroznový mošt. Cena za litr je stejná jako loni, od 80 do 100 korun.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů, na severu kraje 23, na horách od 18 do 21. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku je na silnici číslo 14. U Nového Města nadmetují odstavené porouchané auto. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezké páteční dopoledne, pokud plánujete co podniknout o víkendu, možná se vám budou hodit i tipy, které ve následující hodině nabídneme. Určitě se spojíme i s Alekem Pejosem z tělovýchovné jednoty Krakonoš Trutnov, který nás pozve na skokové závody. Kdo má rád koně, přijde si v této hodině na své. S dětmi otevřeme zámecké téma a meteorolog Imrich Drapák bude mluvit o ochlazení, které teď přišlo a chvíli vydrží.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Víkend je za dveřmi, v Královéhradeckém kraji to bude opět žít, takže kde bude možné nakrmit smysl i duši? Pokud milujete dobré jídlo, v sobotu můžete zamířit do Pece pod Sněžkou na velkolepý Street Food Festival. Jestli dáváte přednost orosené pípy a skvělé muzice, tak ve Vrchlabí propuknou krkonošské pivní slavnosti, kde zaspívá třeba i Jiří Korn. Romantiku pod širým nebem nabídne v sobotu večer letní kino na zámku Opočno s pohádkou Princezna stokrát jinak a navíc s noční prohlídkou zámeckých interiérů a v deštném v Orlických horách si zase až do neděle můžete na svátcích s klasami vyzkoušet foukání a tvarování skleněné krásy. Ale pokud jste si nevybrali, tak samozřejmě vše sledujeme a sepisujeme. Milan Baják pro vás na našich webových stránkách hradec.rozhlas.cz připravil opět kompletní a přehledný přehled desítek akcí z celého Královéhradeckého kraje, tak můžete nahlédnout.

0: Máme pátek, 7. srpnový den a svůj svátek slaví Lada, což je slovanské ženské jméno, jehož význam není úplně jednoznačný. Může být odvozený ze slova lad ve smyslu pořádku. Staročeské slovo Lada patřilo dívce nebo paně, srbochorvatské slovo Lada pak zase znamenalo manželku. V pohanském bájesloví toto jméno patřilo bohyni krásy, lásky a taky manželství. A co vás napadne, když se řekne Lada? Možná vzpomenete na princeznu v myším kožíšku z legendární pohádky, anebo jejího nápadníka prince Radovana, kterého ve filmu Princezna se zlatou hvězdou stvárnil zpěvák a herec Josef Zíma. Tak pojďme rovnou do zámku společně s dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Kdo je princ?
2: Já vím. Klasoň.
1: Jak vypadá princ?
2: Vypadá, má plášť a ještě má korunu.
1: A žijí ještě princové?
2: Ne, už ne, protože zbrojím jenom hlátost poslední. Už dávno nežiju.
3: Žiju v jiný zemi.
1: A věděl bys, které třeba?
3: Z Americe asi.
1: A musí princové chodit do školy?
2: Ne.
1: Proč ne?
2: Protože jsou velké. Já vím, proč princové nemůžou být ve škole, protože jsou velcí a taky jsou království.
3: Nemůže jít do školy, protože je bohatý.
1: A musí si princ vzít princeznu? Nebo třeba jenom obyčejnou holku?
3: Princeznu.
2: Protože si má vybrat nějakou princeznu, abych měl jiný hlad.
4: A takhle to vidíme my.

0: Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Mišička, další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteorolog Jindřich Drapák už je s námi ve spojení. Pane Drapáku, krásné dopoledne.
2: Taky pěkný den přeji.
1: No a dneska voláme rádi z Českého rozhlasu Hradec Králové, protože myslím, že můžete nabídnout nějaké příjemnější zprávy, co je před námi.
2: Určitě krásné, příjemné dny. Už nebude takový vedro, takže dneska 25 až 28 stupňů. Na severu kraje tam může být kolem 23. Slunečno, jasno nebo porojasno a vítr slabý, severní až severovýchodní do 4 metrů sekundu. I bije už jenom na stupni číslo 1, mírná zátěž a i v noci bude o něco chladněji, 15 až 12 stupňů. Opět nějaká zmenšená oblačnost, jenom přechodně se vyskytne zvětšená oblačnost a zítra podobně takový příjemný den, 25 až 28, opět slunečno, jenom na severu kraje kolem těch 23 stupňů a vítr slabý, severovýchodní až východní do 4 metrů sekundu. Neděle by mohla být teplejší, tam by už teploty mohly stoupat opět těm tropickým 30, nějakých 31, možná někde i 32 stupňů. Ano, oblaze zatím pořád ještě jasná až polojasná.
1: Kdybyste to tak neskazil tou nedělí, tak jsem si říkala, to se to bude chrupkat. No, já jsem vás poslouchala ráno, jak jste byl ve spojení s Jakubem a tam už jste naznačoval, že příští týden opět až 36 stupňů Celsia. Poslouchala jsem rozhovory s docentem Vladimírem Koblížkem z fakultní nemocnice Hradec Králové. On říkal, že v tomto období bývají nemocnice téměř prázdné, interní oddělení opravdu volná, ale bohužel ten letošní rok je opravdu netradiční a pro mnoho lidí velmi, velmi náročný, takže oddělení jsou plná. Říkala jsem si, jak těm lidem pomoci, ono, kdybychom měli ten výhled, že se to opravdu, že musíme vydržet třeba ještě ten příští týden a pak už tam vidíte normální léto, vidíte to, už to normálno? Ne.
2: To tím ne. Pondělí to vypadá, že to opět poleze docela vysoko před frontou nějakých 35. Ta fronta to trošku ochladí. Potom na úterý, středu, tam by teploty opět mohly pod 30 stupňů, takže tam bylo opět nějaký příjemněji, ale o čtvrtka potom k tomu víkendu to zase poleze.
1: No a pak, a pak po tom víkendu, potom dalším, tak kdybyste řekl, vydržte 7 dní a pak už to bude do 25, tam nevidíte tak daleko.
2: Já se vám zkusím ještě takhle narychlo podívat na 15 dopředu, že tam
1: že bychom nějakou dobrou zprávu, víte co, když člověk si pak vezme metr a bude odstříhávat a řekne si, tak už jenom 7 dní a pak už budeme normálně spát a normálně dýchat.
2: No, bohužel tím se mi tam
1: nezobrazuje. No tak držme si palce a teď ten pátek, sobota, to jsme předeslali, že bude velmi klidná, příjemná i noc a takové ty příjemné letní teploty. Pane Drapáku, děkujeme, budeme hlídat počasí spolu s vámi dál. Hezké léto.
2: Mám taky hezký den, naslyšenou.

0: Půl jedenácté, 3 minuty, jdeme si hrát. V dnešním dopoledním Věřte, nevěřte potěšíme milovníky koní, elegance, napínavých sportovních příběhů. Podíváme se do historie českého jezdectví a parkouru a u té příležitosti si zahrajeme i o knihu Nedělní káva neb pozdní sběr na vlnách času od Vladimíra Buriánka.
1: Věřte, nevěřte.
0: Už tuto sobotu, tedy zítra 8. srpna, se ve Svobodě nad Úpou chystá velká sláva. Možná jste slyšeli, víte, skokové závody a memoriál Františka Ventury. Kdo z vás sleduje koňský sport, tak ten ví, že to byl náš legendární a dodnes taky jediný československý jezdec, který získal zlatou olympijskou medaili v parkouru v roce 1928 v Amsterdamu, přímo před zraky holandské královny. Bylo to na divokém Ryzákovi Eliotovi. Jeho příběh je trochu obestřen i tajemstvím, ale my se ve vyhodnocení spojíme s odborníkem a pořadatelem těchto závodů ve Svobodě nad Úpou Alekem Pejosem, který nám řekne víc a také potvrdí pravdivost, případně nesmyslnost toho dnešního tvrzení, které nabídnu. Tak pojďte popřemýšlet. Dnes tvrdím, že kůň Eliot byl opravdu velmi divoký a říká se, že byl až zbrklý a při skocích prý zakláněl hlavu. A co je ještě zvláštnější, zavíral oči. Olympijské zlato vyskákal kůň, který přes překážky plachtil naslepo, protože zavíral oči. Věříte?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak pro všechny, kteří mají rádi koně, ale i pro ostatní, je tady naše soutěž, tak zkusíme, jestli nějaký koňák se ozve, případně někdo, kdo má rád tento sport. Dobré dopoledne, kdo se dovolal?
2: Dobré dopoledne, tady Hanka.
0: Ano.
2: Strutnova.
0: Strutnova, vidíte to. Tak máte to z toho Trutnovska, tak máte ráda koňský sport a jezdecký?
2: No, byli jsme minulý týden na kvalifikaci na Pardubickou.
0: Pane jo, tak vy to sledujete, no tak to jsem zvědavá, jak znáte tu historii, kdy zvítězil František Ventura, slavný Ryzák Eliot. Co myslíte, jak to bylo? Zavíral oči, když skákal?
2: No, teď si nejsem jistá teda. Ale myslím si, že jo.
0: Myslíte, že ano? Tak já si píšu u vás, že ano. No pravdou je, že když se bojíme, tak vy taky zavíráte oči, když je...
2: Taky.
0: No tak děkujeme, tak máme tady první ano od paní Hanky z Trutnovska a uvidíme, jak to bude dál. Mějte se krásně a možná taky vyrazíte taky. Do Svobody nad Úpou, veďte zafandit a podpořit koňáky, uvidíte.
2: No.
0: Každopádně krásné léto, mějte se moc hezky,
2: nashledanou.
0: 726 a 3x46, to je telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové, které můžete využít, pokud si s námi chcete zasoutěžit v dopolední soutěži. Věřte, nevěřte, ale teplo možná na některé z vás útočí, tak ani telefonní číslo se vytáčet nechce. Tak uvidíme, ještě chviličku počkáme a případně dáme k dispozici naši mailovou adresu pro z vás, kteří budete chtít si zasoutěžit a vyjádřit v naší soutěži. Ale už se nám to tady rozblikalo. Jste v soutěži, dopolední, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je s námi?
3: Tady je Marcela z Hradce Králové.
0: Ano, paní Marcelo, tak co myslíte o Eliotovi?
3: Já bych tomu věřila, že to je možné, protože i já jsem zažila takovou zvláštní věc, když jsme jezdili na výjíždky a jeden koníček nemohl jít ze stáje, tak když jsme odcházeli, tak on brečel.
0: Pane,
3: doteďka si to pamatuju.
0: No to věřím, to věřím. No. Takže jste koňačka, předpokládám, máte ráda koně.
3: Jsem. Ano,
0: no,
3: ano.
0: Říkám si, zvířata dokáží neuvěřitelné věci, ale přeci jenom myslíte si, že vyhrát je možné vyhrát olympiádu s koněm, který zavírá oči?
3: Já bych mu to přála.
0: Dobře, tak druhé ano tady máme a mějte se moc hezky, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
0: A do třetice vítáme vás ve Věřte, nevěřte, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Věra.
0: Ano.
4: Od Kostelce na Torlicí. Mně se to moc nezdá, že by kůň zavíral oči, když běhá.
0: Jezdila jste na koni nebo jezdíte? Znáte?
4: Já se koní bojím, ale moje dcera jezdila do 18 let na koních. Ale já tomu moc nevěřím, že by kůň zavíral. Jedině kdyby opravdu byl hrozně vyčerpaný, ale já tomu nevěřím.
0: Že ta olympiáda, přece jenom je to velký závod, že? Ale
4: právě,
0: on byl ryzák, velký divoch, to je známo o tom Eliotovi a s těma očima. No uvidíme, určitě se spojíme s člověkem, který tu historii má zmapovanou. Mějte se krásně a děkujeme za zavolání. Naschledanou. Další z vás ještě samozřejmě můžete zavolat, případně názor napište na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je to tady naše vyhodnocení dopolední soutěže Věřte, nevěřte. Když jsem vám tvrdila, že náš jediný olympijský vítěz v parkouru František Ventura vyhrál zlato na koni Elliotovi, který skákal přes překážky se zavřenýma očima. No, bylo to půl na půl s tou vaší důvěrou, jak jste věřili, případně nevěřili. Pan Patrik, Michal, Tomáš, Markéta nevěřili. Paní Stáňa ještě zmiňuje, že jako mladá jezdila na koni s rozpuštěnými vlasy a byl to neskutečný sen, zkrátka. Pan Michal také zkouší nevěřit, většinou píšete asi zkouším, v pohádce možná prý skákal se zavřenýma očima. Naopak paní Kamila, ta se připojovala k příběhu paní Hany, že kůň má velké emoce, že umí brečet, umí se smát, a tak proč by nemohl skákat se zavřenýma očima, takže zkoušela věřit stejně jako pan Josef z Hostinného a paní Kateřina z Hradce Králové. My se teď každopádně na to zeptáme toho nejpovolanějšího člověka, který nejenže organizuje závody věnované ikoně jezdeckého sportu, ale taky muži, který se historii Františku Venturovu a Elliotovi, na kterém jezdil roky, věnuje. Ve vysílání vítám a zdravím Aleka Pejose z tělovýchovné jednoty Krakonoš Trutnov. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Pane Aleku, tak je to na vás, abyste dnešní soutěž rozseknul. Skákal slavný koník Elliot opravdu naslepo se zavřenýma očima?
1: Elliot neskákal se zavřenýma očima, musel vidět, musel na to koukat, protože koně potřebují vidět, mít prostor na vidění a samozřejmě se zavřenými očima to nejde.
0: Nešlo by to, takže sice neuvěřitelně temperamentní a zbrklý ryzák z Přelouče, ale zkrátka překážky jako vichřice zdolával s těma otevřenýma očima. Takže výhru dostane někdo z těch, kdo nevěřili, a my tu cenu knihu pošleme paní Věře. Gratulace do Kostelce. No ale vy nám, pane Pejosi, ještě řekněte víc, protože já jsem na úvod naznačovala, že historie je opředena i trochou tajemství, protože vy jste mi říkal, Němci, kteří měli vždycky rádi koně, chtěli za války Elliota získat, tak vy věříte, že ho získali, nebo že se dožil někde v klidu na východě Čech toho konce a stáří?
1: Němci ho nezískali, protože po skončení jeho jezdecké kariéry ho koupil pan majitel Veselky a u něj dožil.
0: V Pardubicích, tedy na východě Čech.
1: Ano. Samozřejmě jsou různé teorie. Jedna teorie, že u něj dožil, druhá teorie, že protože pana toho majitele restaurace, který spolupracoval s parašutistama, zatkl gestapo a pověsili ho a Elliota odvedli. Samozřejmě je ještě jedna taková vize, že v podstatě ty Němci věděli o tom Elliotovi, protože to je německo jezdecký sport. A oni ho chtěli už na začátku po okupaci přišli, a to je z dobových materiálu. Informací od pana Ventury, že ho chtěli odvízt do Německa, to se jim všem nepovedlo.
0: Je to neuvěřitelný příběh, opravdu si zaslouží tu pozornost, o tom žádná. Vy na těch závodech navíc už zítra vystavíte i bronzovou sošku koně, kterou František Ventura získal od holandské královny Wilhelmíny v roce 1928. Na co se ještě můžeme v sobotu těšit, tedy už zítra u vás ve Svobodě nad Úpou?
1: Samozřejmě všechny zvu a budou tam probíhat parkoury od 80 cm pro děti a mládež, a potom samozřejmě hlavním tahákem a hlavní soutěží bude memoriál Františka Ventury, který je parkour, který má výšku 120 cm a je určen pro mladé jezdce do 25 let, takže tam pojedou všichni jezdci a jezdkyně kolem tohoto věku.
0: Už pořádné skákání, zkrátka 120 čísel. Ano, na té olympiádě je tedy 160, jestli si dobře pamatuji, ale 120 je tak pořádná velikost.
1: Jenom v rychlosti upřesním. Na olympiádě v Amsterdamu skákali první kolo 140, druhé kolo 150 a třetí kolo 160.
0: 160 těch neuvěřitelných oxover vysoký. No, děkujeme za pozvání. Na závěr jenom, v kolik hodin máme u vás být?
1: U nás to začíná o 9:30 těmi nízkými soutěžemi a samozřejmě postupně to graduje odpoledne mezi druhou a čtvrtou hodinou bude.
0: Kdy to bude to finále?
1: Memoriál pana Františka.
0: Děkujeme, Ventury. Děkujeme, těšíme jo. se. Alek Pejus z tělovýchovné jednoty Krakonoš nás pozval. Mějte se krásně, ať skoky všem výjdou. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

Policie už zná totožnost muže nalezeného v temném dole v Krkonoších u záchranné stanice. Mluvit o tom budeme i v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které pro vás dnes dopoledne připravuje Alena Brantová. Za 5 minut bude 11 hodin, před zprávami ještě zaspívá Tina Turner. No a po zprávách připomínám i radioporadnu, kde dnes přivítáme farmaceutku paní doktorku Ivanu Lánovou a budeme mluvit o cestování.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Policie už zná totožnost muže nalezeného v temném dole v Krkonoších. Univerzita v Hradci Králové zvedne v novém akademickém roce kolejné. Do lékáren míří tisíce balení léku na rakovinu prsu. A dnešek bude slunečný s teplotami do 28 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Policistům se podařilo zjistit totožnost muže, kterého našel záchranář v pondělí večer u stanice v temném dole v Krkonoších. Neměl u sebe žádné doklady a zpočátku nekomunikoval. Jde o člověka ze sousední země, ke kterému policie už nebude uvádět další informace, dodává mluvčí Královéhradecké krajské policie Šárka Pižlová.
4: Na základě výzvy v médiích jsme na lince 158 přijali desítky podnětů, které jsme všechny prověřili. Všem děkujeme za spolupráci.
3: Studenti Univerzity Hradec Králové si od září připlatí za ubytování na kolejích. Cenu škola zvýší o 2,5%, tedy o výši meziroční míry inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu Palachových kolejí. V prvním kole žádostí zůstalo bez ubytování 45 ze 400 zájemců. Univerzita očekává, že zájem ještě zvýší studenti prvních ročníků.
5: Žádosti o ubytování můžou studenti podávat až do 9. srpna. Teprve potom bude univerzita znát konečný počet zájemců. Letos navíc očekává vyšší počet zahraničních studentů, kteří chtějí na kolejích bydlet. Dvoulůžkový pokoj bude od září stát 4380 korun měsíčně, třílůžkový pak 3990. Kapacitu kolejí škola rozšiřovat neplánuje. Adéla Gavříková, Český rozhlas.
3: Do českých lékáren míří téměř 6 tisíc balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék.
0: Sport.
3: Hradečtí fotbalisté v prvním duelu třetího předkola Evropské ligy prohráli s Bešiktašem Istanbul 0-1. Turecký celek hrál po červené kartě v deseti, ale i tak v závěru utkání vstřelil rozhodující gól. Jablonec naopak slaví na úvod třetího předkola konferenční ligy vítězství nad RFS Riga 2-0. Odvety odehrají oba české týmy za týden na stadionech soupeřů.
0: Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů, na severu kraje kolem 23, na horách od 18 do 21. Zafouká slabý severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pozor si dejte na D35 ve směru na Jičín. Na 116,5 kilometru stojí porouchané auto. Projíždějte kolem něj opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pokud se v těchto dnech chystáte na cesty s dětmi nebo s prarodiči, budeme mít pro vás pár velmi praktických rad. Podíváme se na nejčastější mýty, které kolem zdraví na cestách panují. Probereme třeba to, proč kombinace některých běžných léků se sluncem dělá na kůži neplechu, nebo jak správně reagovat při úpalu. Ve studiu přivítáme už za malou chvíli farmaceutku paní doktorku Ivanu Lánovou, která nabídne konkrétní zkušenosti z praxe.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová. Dnes budeme mluvit o připravovaném cestování. Všichni víme, že máme v létě hodně pít, nosit klobouk, nevystavovat se polednímu slunci, jenomže když tyto poučky známe nazpaměť, stejně se každé léto tisíce rodin ocitnou v situaci, kdy na zadním sedadle auta kolabuje třeba babička nebo se v kempu nekontrolovatelně třese dítě křečemi. Podíváme se proto na letní záludnosti jako na detektivku, proč nám některé léky na tlak třeba v kombinaci se sluncem spálí kůži do krve, proč je podání ledového nápoje přehřátému člověku zásadní chyba a tak dále. Hostem dnešní radioporadny je farmaceutka paní doktorka Ivana Lánová. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: A vy jste přišla vybavená, větráček naproti sobě. To možná bude povinná výbava pro nás všechny v těch nadcházejících dnech.
2: Že klimatizace bude úplně nezbytná, nebo případně nějaký větráček, vějíř. Hodně potkávám dámy na ulicích s vějíři.
1: Pociťujete i v lékárnách to, že toto léto je opravdu neobvyklé?
2: Je to opravdu, je to tak. To teplo je, nebo to léto je velmi teplé, horké. Pacienti chodí s různými problémy, ať jsou to právě různé úžehy, úpaly, mají problémy s alergickými reakcemi, mají spálenou kůži, opravdu jako nedostatečně pí, jako je toho skutečně hodně.
1: Je to hodně. Vy jste říkala, že v tomto období většinou lékárny jsou prázdnější, protože lidé už jsou odcestovaní, tak možná lidé ani neodjeli v tomto počasí.
2: Je to možné. Ono opravdu, jakoby to teplo tady je vysoké a některým lidem se nechce cestovat, takže možná ani na výlety třeba nejezdí a zůstávají prostě v těch svých městech a prostě chodí do těch lékáren opravdu docela hodně.
1: Je to bezpečnější zůstat možná v tomto počasí někde pod střechou?
2: Možná
1: doma?
2: Někdy ano. Pak je zase ještě důležité, na to se můžeme třeba podívat, když na to bude čas, jak se vlastně jako chovat v budovách, protože ono to je něco, jak
1: no,
2: se chovat
1: hned,
2: venku.
1: Řekněte to hned. No.
2: Tak, ono samozřejmě, jakoby pokud máme možnost pobývat v nějakých nižších patrech, tak vždycky jsou lepší ta nižší patra. Přes den určitě zavřít okna, aby vám nešel do místnosti ten horký, teplý vzduch a větrat skutečně až v noci. Kdo má možnost, má nějaké žaluzie, rolety, takové ty venkovní žaluzie, tak opravdu nebo okenice, tak zavřít, aby vám tam to teplo neprostupovalo. A samozřejmě se i chladit. Ne každý snáší tu klimatizaci, ne každý má, ale on opravdu někdy vám stačí ten větráček, který vám způsobí takové to výhření toho vzduchu a i to samo o sobě jakoby ochlazuje. Můžete třeba ještě předně dát nějaké kostky ledu nebo přes ten větrák dát mokrou utěrku, čím se vám ta teplota samozřejmě taky trošičku ochlazuje.
1: A není to pak prádelná, když přes to přehodíme něco mokrého?
2: Úplně ne.
1: Je to vlhčí,
2: ten vzduch, je to trošičku vlhčí, ale malinko je to jakoby ochladí. Ono se za chviličku to uschne, no to vlastně tak. V těchto teplech to není tak jako dramatické.
1: Je to jasné. No pusťte vyšší rychlost, zkusíme, jestli to uslyší posluchači.
2: A pak je takhle ještě třetí. Ale mně stačí ta první.
1: Tak kež bychom to mohli, to proudění vzduchu, poslat i mezi naše posluchače, kteří třeba teď tu možnost nemají. Pokoušíme se samozřejmě ochladit. Lidé berou své běžné léky také v tomto období a možná někoho nenapadne, že v létě se z toho může stávat i problém v kombinaci se sluníčkem. Tomu se říká, myslím, fototoxicita, které léky ano. z nás dělají upíry, že schoříme na slunci doslova. Můžeme se tomu pověnovat?
2: Ono máme vlastně, jakoby zhruba je uvedeno, že 300 léků nám způsobuje nějaké fotosenzibilizující jako reakce. A my je dělíme na dvě. Jak jste říkala, ta fototoxicita a pak je tam fotoalergie. Ta fotoalergie je u těch pacientů, kteří jsou vlastně jako, jakoby citliví na ten konkrétní lék a vůbec nezáleží na tom, jaké množství toho léku bylo podáno. Ono v podstatě obecně nezáleží ani na tom, jestli ten lék je užívaný vnitřně, anebo jestli se vlastně používá zevně, že si to namažete třeba ve formě masti, gelu, je to nějaká náplast. A pak je ta reakce ta fototoxická, tyto reakce převažují a ta musí být vlastně splněna jakoby dvě kritéria. Jednak musí být překročena nějaká prahová dávka toho léčiva a pak tam právě musí být ještě kombinace toho velkého slunečního záření.
1: A víme to podle popisku na krabičce, zjistíme, že by tato komplikace mohla nastat.
2: Úplně na krabičce to nenajdete, najdete to potom v tom příbalovém letáku, kde vždycky výrobce píše, že teda třeba chránit se před sluníčkem, že tam mohou vzniknout nějaké reakce, třeba u antikoncepce mají přímo ženy jakoby napsáno, že se mohou projevit takové ty hnědé fleky, taková ta chlozma nebo melazma se tomu říká a ty to tam třeba ti výrobce opravdu musí uvádět.
1: Takže už víme pak, co nás potkalo, protože taková reakce v praxi asi není nic příjemného a to jsou ti lidé, kteří směřují potom k vám do lékárny nebo ano. přímo do nemocnice.
2: No, ono právě tím, jak se zjistilo, že některé ty látky jsou opravdu velmi fototoxické, tak dokonce byly některé léky přesunuty právě z té skupiny volně prodejných do skupiny vázaných na lékařský předpis. Protože ono opravdu třeba u té látky ketoprofen vůbec nezáleželo jakoby na tom, i třeba na nějakém místě toho těla byla použita, kde se teda ten člověk namazal, protože k té reakci potom došlo třeba i na celém těle a byla nutná hospitalizace v nemocnici. Já jsem opravdu tady ty případy jako v praxi zažila, takže vím, o čem mluvím a není to teda nic příjemného. Takže pacienti by skutečně měli být na tohleto velmi jakoby obezřetní nebo poradit se v lékárně, přečíst si ten příbalový leták, jestli tam něco takového výrobce nepíše.
1: Doporučuje Ivana Lánová, která je hostem dnešní radioporadny. Pokud byste se chtěli zapojit, zeptat, poradit ohledně čehokoliv, 726 a 3x46 je naše telefonní linka. Případně nabízíme mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, radio poradnu jsme dnes zaměřili na ty vysoké letní teploty a také na případné cestování, když teď se s paní doktorkou Ivanou Lánovou zaměříme i na pitný režim, protože jak poznat, že tělo je opravdu už dehydrované? Mnozí starší lidé berou opravdu mnoho léků, 5, 6 třeba kombinaci, a poznají to vlastně tito lidé, že to tělo je v nedostatku?
1: Ono, když už máte opravdu jakoby pocit žízně a máte takový ten pocit těch vyslých sliznic, tak je v podstatě už jakoby pozdě. Člověk by měl pít, i když nemá úplně takový pocit žízně tady v tomto období. Ono, ten příjem tekutin musí být fakt dostatečný. Uvádí se zhruba 2 až 3 litry, je to velmi individuální. Každý má jinou potřebu žízně, ale vzhledem k tomu, že tady ty vysoké teploty, které jsou vlastně vyšší než teplota našeho těla, tak způsobuje to, že vlastně dochází k tomu, že to tělo se s tím nedokáže úplně jakoby vyrovnat. A my musíme vlastně to teplo ze sebe odvádět. A čím víc nám vlastně to sluníčko na nás tam praží, tak tím víc to tělo vlastně dochází k takové jako nerovnováze. A aby se tělo ochlazovalo, tak se vlastně nadměrně potí a vy potřebujete tu tekutinu opravdu nějakým způsobem dodávat.
0: Ale mnozí seniori vám řeknou, ale profesor Pirk říkal, že když hodně pijeme, tak pak zatěžujeme ledviny. Tak jak tak to argumentovat?
1: Ono opravdu jakoby všeho smíru. Samozřejmě jako nebudu pít úplně, když jako úplně žízeň nemám, ale jako v tom teple, on to člověk na sobě už pozná, že se potřebuje napít. Poznáte to i podle barvy moči. Když půjdete na toaletu a bude ta moč světle žlutá, tak je to v pořádku, ale čím bude tmavší, až jako do hnědá, tak tam už opravdu jako je to vysoký stupeň dehydratace a je třeba to tělo nějakým způsobem zavodnit. Jenom pozor na to, že některé léky nám také způsobují zabarvení moči a můžou to být třeba některá antibiotika, vitamíny skupiny B, může to být železo, ale můžou to být i třeba potraviny, jako je červená řepa, rebarbora, takže i pozor na tohle, nemusí to být jenom dehydratace, ale
0: a také se říká, že obyčejná voda v tomto počasí nestačí, že je potřeba to kombinovat s minerálkami, které nám doplní některé látky, které chybí.
1: Je to přesně tak, protože tím, jak se potíme, tak vlastně víte, že ten pot je slaný, takže my ze sebe odvádíme i určité soli, takže třeba ty jonty do těla ty soli dodávat. Takže ideálně střídat vodu s nějakými minerálkami. Můžete to proložit třeba džusy, ale ty džusy by měly být opravdu jako zase naředěné, protože pokud bylo koncentrované, tam hodně cukru, je tam hodně energie, je to zbytečné. Nebo vlažný, lehce oslazený čaj. Takže opravdu ty minerály jsou tam velmi důležité.
0: Co doplňky stravy? Mnozí lidé využívají samozřejmě, ale nevím z toho lékařského hlediska, jestli to je něco, co tělo hned vyloučí, jestli užívat, neužívat. V případě, že je člověk navíc ještě nemocný a užívá k tomu další léky, tak je to vhodné?
1: Já bych se určitě poradila teda buď v lékárně nebo u lékaře, protože nemůžeme tak úplně jakoby obecně říct, které doplňky stravy ano, které doplňky stravy ne. Samozřejmě je to opravdu o tom, jaký je zdravotní stav toho pacienta, tak asi obecně to nelze úplně říci.
0: A co skladování léků v autě, protože my jsme říkali, že budeme se věnovat tomu cestování, někteří neodolají a třeba zamíří do chladnějších oblastí, ale musí přejet ty vysoké letní teploty, tak nemohou se zkazit léky?
1: Ono, většina léků, tam najdete to, na většině léku je uvedená ta doba nebo ta teplota skladování do těch 25-30 stupňů Celsia. Samozřejmě záleží na tom, pokud se jedná o nějakou pevnou tabletu, tak ta asi přežije třeba jako vyšší teploty, ale pokud budeme mít léky typu čípky, mastigely, tak tam opravdu ta teplota může zcela rozložit ten přípravek léčivý. Já doporučuji mít takové ty ochranné taštičky, jako je ty termoobaly na ty léky, ve kterých se to dá opravdu celé dobře převést. Samozřejmě nevystavovat to v tom autě tomu sluníčku a dá to třeba ještě do něčeho to zabalit, dá to prostě do stinného místa a dá se to i takto převést.
0: V tom autě se nerozpustí jenom léky, ale i my, pokud tam není zapnutá klimatizace, lidé jsou kolikrát nepoučitelní. Já nevím, jestli sledujete případy, kdy někdo odejde nakupovat a nechá půl hodiny zavřené dítě nebo nějaké zvíře. To určitě tomu nějak předejít absolutně ne, že to se shodneme.
1: Mě zrovna včera během jízdy v autě, tak mi telefon vypnul s tím, že mi to napsalo, že je přehřátý a potřebuje se ochladit.
0: No, po autě, takže nezůstávají asi jen po tu nezbytně nutnou dobu, ano. Určitě.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Jakub Smolík dospíval, jsme zpět v radioporadně, kde jsme se zaměřili na letní teploty s paní doktorkou Ivanou Lánovou, farmaceutkou, a také na ohrožené skupiny, kterým se teď chceme věnovat, protože děti a seniori mají skutečně jedno společné, a to špatně fungující termoregulaci. Čím to tak je, že je ta pozornost i asi nutné se jim věnovat obezřetněji?
2: Ano, opravdu ty zdravotní potíže v souvislosti s tím horkým počasím jsou nejnebezpečnější u těch starších lidí, u seniorů zhruba na těch 65 let a u dětí zhruba do těch 4 let věku. Ono závisí na tom, nebo je to způsobeno tím, že je tam jiný metabolismus u těch dětí, jiná stavba té pokožky. Když si představíte pokožku malého dítěte, tak ona je opravdu taková jemňonká, je velmi citlivá, je velmi právě náchylná i na ty sluneční paprsky, velmi rychle se spálí. I ta všechna spálení v tom dětském věku se nám sčítají a právě ta rakovina pak třeba může se projevit až v pozdějším dospělým věku, proto bychom ty děti měli opravdu velmi jako hlídat a měly by být opravdu ošetřeny nějakými těmi ochrannými přípravky. A zase u toho seniora ta kůže je taková velmi křehká, taková papírová.
1: Ano.
2: Takže zase opravdu jakoby je tam, teď ty starší lidi třeba nejsou zvyklí právě i s tím pitím, jako nedodržují ten pitný režim, třeba nemají ten pocit, jako že by se měli chránit před tím sluníčkem, takže tam je to opravdu jakoby velmi, velmi nebezpečné.
1: Takže ochrana určitě na místě. Máme tady dotaz, babička 82 let s námi jede do Chorvatska, chce si vzít všechny svoje vitamíny, vápník, hořčík, léky na srdce a ještě preventivně černé uhlí. Může se hořčík nebo černé uhlí tlouct s jejími léky na srdce, nebo je to celé bezpečné?
2: Tak pokud bych si chtěla být paní úplně jako 100% jistá, může přijít do kterékoliv lékárny, kde, já nevím přesně, které léky paní užívá, kde jí může kterýkoliv lékárník se podívá na to, jestli jsou tam nějaké interakce mezi těmi léky. Ale všeobecně, hořčík je vlastně minerál, který velmi právě rychle ztrácíme fyzickým vyčerpáním, psychickým vyčerpáním, tím, že se potíme. Hořčík se velmi často doporučuje právě jako doplňková léčba u třeba léčby vysokého krevního tlaku, u těch srdečních onemocnění, u cukrovky, takže tam si myslím, že to je úplně bezpečné. U toho černého uhlí bych si jenom dala pozor na to. Černé uhlí vlastně je výborné, když jsou nějaká průjmová onemocnění nebo třeba nějaká otrava z jídla. To uhlí ale působí na bázi takové jako té absorpce, takže ono na sebe nachytá všechny ty bakterie, ty toxiny, ale pozor, ono na sebe může nachytat i právě ty léky. Takže tam je důležité, že pokud bude paní užívat to černé uhlí a nějaké jiné léky, tak by měla vždycky dodržet minimálně 2 až 3 hodiny odstup mezi podáním těch léků.
1: Takže na to pozor. Máme tady další písemný dotaz. Dobrý den, doporučujete na popáleniny od sluníčka aplikovat tvaroh nebo bílý jogurt, tak jak to dělali naše babičky, ptá se paní Jana.
2: Tak asi pokud nebudu mít nic jiného po ruce, tak bych klidně po tom tvarohu nebo jogurtu, který bude vychlazený, bych sáhla. Jinak určitě doporučuji nějaké přípravky, které obsahují dexpantenol, protože to je vlastně tak jakoby vitamín, který nám proniká vlastně do hloubkových vrstev té pokožky, velmi dobře jako ji regeneruje. Ideální i ty pantenolové přípravky třeba dá do ledničky a i to samotné chlazení té pokožky je velmi příjemné.
1: A tvaroh nemá vitamíny pro kůži?
2: Tak ono taky má samozřejmě nějaké bílkoviny, ale jsou to opravdu takové ty babské rady, ale já si jim úplně jako nebráním.
1: Věřím. Mnozí naši posluchači také ne, protože má to určitě něco do sebe, ale my jsme také slíbili, že ještě připomeneme rozdíly úpal úžeh, protože to je to, co bohužel v těchto dnech mnohé lidi potkává, tak rozlišme to, jak to poznat.
2: Ano. Ten úpal vlastně k němu dochází, pokud je to tělo přehřáto, pokud se pohybovalo v nějakém horkém, dusném prostředí a to tělo už přestalo, nebo vlastně ztratilo schopnost odvádět to přebytečné teplo. Ten úžeh je vlastně jakoby sluneční úpal. Tam jde o to, že nejedná se jen o to horké, dusné prostředí, ale o to, že na nás působí ještě to sluneční záření. A většinou působí na oblast šíje a vlastně hlavy. Ty příznaky jsou velmi podobné. Bývá tam hučení v hlavě, bolest hlavy, hučení v uších, zmatenost, závratě. Teplota se může vyšplhat až na 40 stupňů Celsia, aniž by došlo k podcení té pokožky. U toho úžehu, kdy nám tam působí ještě to sluníčko, je velmi často je to zkombinováno i se spálením kůže, přičemž vlastně tady k těm jakoby reakcím může dojít třeba až v noci, až opožděně několik hodin po tom, co jsme vystaveni vlastně tomu teplému počasí nebo tomu sluníčku. U toho úžehu ještě třeba může být takové to strnutí šíje, světloplachost, což jsou takové ty příznaky, které bývají třeba u zánětu mozkových blán. Mm-hmm. Ale určitě bych teda doporučila okamžitě prostě toho dotyčného uložit na nějaké chladné místo, zamezit přehrávání toho organismu, ideálně podložit končetiny, podložit hlavu, vlastně rozepnout oblečení, hlavně v oblasti krku a vlastně jakoby té šíje a hrudníku, začít chladit, přikládat chladné obklady na hlavu, na krk, na ten hrudník.
1: Nohy
2: a začít,
1: také?
2: Nohy taky můžete klidně. A vlastně začít pomalu nahrazovat ty tekutiny. Takže ne, aby ten člověk vypil najednou 2 litry, ale mělo by to být opravdu po malých částech. Ideálně by to měly být právě nějaké ty jontové nápoje.

0: Farmaceutka Ivana Lánová je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezky hrajeme, jste říkala, vidíte.
1: Ano, moc hezky, to velmi příjemné.
0: Céline Dion, pro potěšení všem v letních horkých dnech, na to léto jsme se právě zaměřili. Pokud cestujeme, tak na léky asi bychom měli být obzvlášť opatrní, nejen na to ukládání, ale i na to, jak je popsat, nebo jak se vybavit do zahraničí.
1: Určitě, pokud člověk bere nějaké léky, tak je důležité mít opravdu jejich dostatečnou zásobu sebou. A ty léky, když budu cestovat letadlem, tak je neodkládat do toho zavazadla, které se mi odbavuje, ale měla bych ho mít u toho v tom příručním zavazadle. Ideálně i ten člověk by měl mít někde ve svých dokladech napsaný seznam léků, které užívá, ale radím nepsat si to v těch názvech, ve kterých se ty léky obchodují, protože v zahraničí nemusí ty název být pro toho lékárníka nebo lékaře vlastně známý. Důležité je vždycky si tam napsat ty mezinárodní léčivé látky, ty názvy, které jsou vždycky uvedené také na té krabičce pod tím názvem toho léčivého přípravku.
0: Mít to po ruce, aby to ano. V případě potřeby ten, kdo to potřebuje, nalezl. Já jsem také říkala, že se zaměříme na ty studené nápoje, protože člověku, když je vedro, tak prahne potom schladit se hned a dát si něco studeného. Jak moc je to dobře?
1: No, úplně to teda právě dobře není, protože když si představíte tu rozpálenou kůži a sliznici a ty tam teda na ní chrstnete ten ledový nápoj, tak to úplně dobré není. Je to zrovna tak s klimatizací, protože opravdu tady ty ledové nápoje nám mohou vyvolat různé angíny, bolesti v krku, chrapoty a podobně. Dobré je opravdu to pít nějak při nějaké pokové teplotě, nemít to opravdu úplně jakoby ledové.
0: Někdy si člověk nemůže pomoct, že musí vidět ta rizika. No, v těch jižnějších státech to umějí, že turecká káva a tak dále, tam je vyhlášené, že vlastně popíjejí, když je 40 stupňů Celsia horké nápoje.
1: Ano, ono je lepší, nebo ne úplně horké, jako by ty vlažné. Ono to je, a to samé i se sprchou. Když se budete sprchovat, tak jako ledová sprcha vás možná na chviličku jakoby osvěží, ale to tělo bude o to víc jakoby ze sebe zase vydávat to teplo a ta termoregulace je tam jako narušená. Lepší třeba i před spánkem vlažnou sprchu, to tělo se daleko jakoby lépe zregeneruje a lépe ta termoregulace tam bude prostě probíhat. Takže ne úplně ani ledové sprchy. Ne.
0: Co otužilci, tak mají přestát teďka ve vedrech.
1: Tam asi u otužilců by to brala s rezervou.
0: Kdo je trénovaný, tak může, no zítra nám snad otevřou 50-metrový bazén tady v Hradci Králové, mnozí se těší. A možná, když jste přijížděla k rozhlasu, tak jste viděla, pořád nám někdo plave v Labi.
1: Tak to jsem se nevšimla.
0: No on se blíží Ironman, tak možná trénují sportovci. Vás to neláká zhubsnout někde
1: občas? Úplně ne.
0: Najdeme jiné možnosti. Ale vy jste zmiňovala i tu klimatizaci. Ano. Můžeme z klimatizace, že můžeme nastydnout, to je známé, ale můžeme z ní chytnout třeba i úžeh v autě?
1: To si asi úplně nemyslím. Jako teda takhle, záleží na tom, jak dlouho v tom autě se pohybujeme, protože i přes to okno nám tam to sluníčko samozřejmě praží, takže můžeme teoreticky ten úžeh tam dostat z toho sluníčka, pokud v tom autě budeme dlouho. Ta klimatizace jako je fajn hrozně. Jako já bych bez klimatizace opravdu jako v tom autě existovat nemohla. Radím teda, měla bys ta klimatizace opravdu nastavovat o nějakých 5, maximálně 7 stupňů níže, než je ta venkovní teplota, což teda musím popravdě říkám.
0: Vy to nezvládáte.
1: Já to úplně nezvládám, já si nastavuji trošičku níž, ale nemělo by to tak být, protože opravdu potom jakoby ty angíny, bolesti v krku jako z toho bývají.
0: Tak na závěr, co popřát všem, kteří jsou s námi, posluchačům, nějaké doporučení, abychom to zvládli všichni, pokud možno v nějakém zdraví?
1: No určitě opravdu jako by dávat si pozor na takové ty základní rady, dostatečně pít, pobývat ve stínu, nechodit na sluníčko, používat sluníčko.

Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Králové hradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Novák, v Abaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chvíli nabídneme jí veselou melodii od kapely ABBA, ale teď na závěr Habaděj určitě i babskou radu, která tentokrát bude zaměřena na přírodní lufu.
1: Babské rady.
2: Oblíbenou alternativou houbičky na nádobí je přírodní lufa. Jde o druh dýně, která se suší a která po namočení změkne. Její jedinečná textura a savost činí z lufy vynikající čistící nástroj na nádobí i tělo. Na první dotek vás překvapí její tvrdost. Nelekejte se, tak to má být. Když ji následně vložíte pod tekoucí vodu, tak po několika sekundách změkne a je připravena k použití. Stačí kapka saponátu a můžete začít mít i velmi špinavé nádobí. Díky porovitému povrchu lufa zvládne i připálenou vrstvu na dně hrnce. Navíc se v ní nedrží nepříjemný zápach jako v běžné houbičce na nádobí. Oceňovaná je i jako pomocník pro pleť. Slouží jako oblíbený a účinný tělový peeling, umí odstranit odumřelé buňky a regeneruje pokožku, proto se vyplatí mít ji nejenom v kuchyni, ale i v koupelně. Budete překvapeni, jak dlouho lufa vydrží. Je biologicky rozložitelná a po opotřebení ji můžete vyhodit do bioodpadu nebo dát na kompost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Stavbařům se podařilo prorazit oba autobusy tunelu dálnice D11 u Trutnova. Máme detaily, které nabídneme v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které pro vás připravuje Radek Půlkrábek a nabídne je za 7 minut. No a po zprávách samozřejmě písničky od srdce. Buďte dál s námi. Krásný pátek.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
4: Na budoucí dálnici u Trutnova pokračuje stavba tunelů. Většina Čechů podporuje podle průzkumu zákaz mobilů ve školách. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji v Montrealu osmifinále. A počasí bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké poledne. Na stavbě dálnice D11 v úseku ze Stříteže na hranice s Polskem skončila ražba dvou tubusů tunelu u Trutnova. Práce stěžovalo počasí i složitý terén.
5: Tunel opevnění s dvěma dvoupruhovými tubusy bude dlouhý 492 metrů a bude mít výšku průjezdu 4,8 metru. Jeho ražba začala v lednu letošního roku. Práce probíhají non-stop 7 dní v týdnu, včetně nocí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Řidiči by po dálnici měli začít jezdit v říjnu 2029. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna zhruba 1000 respondentů. Opatření víc podporují rodiče než lidé bez dětí, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
4: Zákaz telefonů na školách podpořila vláda během léta. Začít platit by měl od září příštího roku. V Hronově pokračuje před posledním dnem Mezinárodní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov. Hlavní program dnes nabídne například hru Skôr než odjídeš divadla Disk Trnava nebo představení Romeo, Julie a tma divadelního spolku Bratří Mrštíků Boleradice.
7: V doprovodném programu připravili pořadatelé i na dnešek představení pro děti. Například ve 4 odpoledne můžou v parku Aloise Jiráska vidět pohádku z Kurníku. Na hlavním pódiu v parku vystoupí několik kapel, například Malý Kaťata nebo Baláž Band, a od 9:30 večer se představí muzikáloví zpěváci Gabriela Stejskalová a Radim Flender. Z Hronova Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
4: Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 2-0 na sety nad Belgičanem Blokem. Lehečku by mohl doplnit Jakub Menšík, kterého v noci čeká Francouz Atman.
1: Počasí.
4: Odpoledne bude jasno až polojasno, teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, severní až severovýchodní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
8: Do Hronova. Zpráva VZD zveme i ve zpravodajství Českého rozhlasu Hradec Králové. Včera, jak mnozí víte, jsme tam byli s rozhlasem Na cestách, kdy jsme nabídli velký program věnovaný především výročí šarmantní osobnosti a vy někteří na to konto už reagujete. Pan Patrik například dal vědět, že se zúčastnil a že to bylo velmi milé vidět celou rozhlasovou partu a přidal i fotografie, ze které je patrné, že bylo téměř plno před Jiráskovým divadlem. No, fotografie máme i na našich sociálních stránkách, na webových stránkách, takže určitě záznam, kdo z vás nemohl být u této akce, nabídneme na podzim v našem vysílání. Ale teď písničky od srdce, takže pokud chcete komukoliv poděkovat, potěšit, popřát do dalších dnů, je tady ten předvíkendový čas s naším vysíláním a je na vás, jak ty další minuty budou vypadat. U mikrofonu zůstává a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Česko-Krumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni. U nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam je písničkový formulář a do třetice z těch variant, jak se s námi písemně spojit, nabízíme i SMS-kovou schránku 900 1104, to je její číslo, kam je potřeba napsat zprávu, kterou chcete, aby zazněla ta zpráva v našem vysílání, přičemž první je důležité napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Začneme dobrými zprávami, o kterých dává vědět pan Josef. Dává vědět s tím, že dobropoctivost stále žijí. A zmiňuje, včera jsme v jednom z velkých obchodů u hranic v Náchodě nedopatřením nechali u pokladny jednu z položek našeho nákupu. Během několika minut nás oslovila neznámá štíhlá paní v červené blůzce a informovala nás, že zboží máme u usměvavé paní pokladní. Ta si nás dobře pamatovala, hned nám zboží vydala. Takže chceme touto cestou oběma moc poděkovat, případně poslat hezkou písničku s tím, že dobro a poctivost stále žijí. Spokojení zákazníci z Orlických hor.

0: mírně se nám ochladilo, tak snad i vám i do tance Macarena, to si představíme mnozí určitě nějaký ten taneček na pláži, je to pod tropickými hodnotami, tak snad úsměv neschází. Paní Věra také radostně volá do našeho vysílání. Paní Věro, vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak písničku, kterou jsme společně vybrali, tak komu věnujeme?
1: Všem hodným lidem.
0: Mm-hmm. A jste jimi obklopená, paní Věro? Já věřím, že ano, že tam nějaké...
1: To vím, že jo.
0: To je krásné. Tak ať to vydrží. Hodně lásky a hodně radosti.
1: Ano, děkuji moc.
0: Naschledanou.
1: A vám přeji hezký den. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítáme meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Ano, hrajeme vám pro radost a určitě i ta další písnička poletí, aby potěšila. Paní Lída má něco na srdci, vítejte, krásné páteční odpoledne.
4: Krásné páteční odpoledne už a přeju vám do Hradce a ty paní, co volala hodným lidem, a to je pravda, protože jich tolik není jako dříve.
3: Ale musíme být optimisti.
4: A přeju příteli Péťovi, který pojede do práce, aby to tam přežil. A dneska na letenský pláni má Marek ztracený.
3: Ano.
4: Takže tam jede dcera s vnučkou a ještě a od sestry zase dcera, celá rodina, tak ať to přežijou.
3: Ať si to užijou, no jasně.
4: A Naďu a všechny u rodinu.
3: No,
4: a vám a všechny, celý léto, takovýhle léto nebylo.
3: Ano.
4: To je neuvěřitelný.
3: Neuvěřitelné.
4: A furt má být teplý.
3: Ale vy jste říkala už pátek, tak rychle vám to uteklo. Tak asi příjemné Prečně. Události se odehrávají, Prečně. Tak utíká ano. nám to ten čas. Tak
4: je, hrozně mě to utíká.
3: Je potřeba si to...
4: 15 v důchodu a je to hrůza.
3: Je to fičák. No to znamená...
4: Je to fičák.
3: To znamená, že ale ty radosti přicházejí, protože ten čas o to rychleji plyne, tak ať to tak vydrží. Ano. A když jste zmínila, ale paní Lí, do toho Marka ztraceného, pojďme si ho dát. Pro ty, kteří se tam nedostanou dnes na tu letenskou pláň, tak ať Marek ztracený nějakou veselou taky nabídne. Jdeme na to. Mějte se krásně a hezký víkend. Naschledanou.
4: Naschledanou.

0: Pan Ivoš už je také s námi. Pane Ivoši, krásný pátek, je to na vás, dobrý den.
1: Já taky přeju krásný den, slunečnej, a chtěl bych vám popřát a především všem nositelkám jménem Mladá k dnešnímu svátku, to znamená dívkám, trojčám, paním a taky samozřejmě princezně se zlatou hvězdou. protože kdykoliv, na to, že mě je 70, tak pokud je princezna zlatou hvězdou, tak já prostě neopominu, abych se na tu pohádku nepodíval, protože ta je prostě boží.
0: Ta je krásná, no s dětmi jsme dopoledne také vzpomínali, protože když se řekne Lada, tak každý si tu princeznu vybaví. Vy ano, tam ale, ano, já mám ano. Pocit, že se tam někdo vedle vás usmívá, nemáte tam nějakou Ladu?
1: Manželka se jmenuje Lenka.
0: Lenka, tak skoro Lada, tak zdravíme vás a krásné dny a děkujeme za tu připomínku. Mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

Opět nahlíží mezi písemné pozdravy a píše se nám v dalším pozdravu mailovém. Zdravíme všechny do rozhlasu, prosíme písničku pro všechny seniory, kteří právě poslouchají rozhlas. Milí seniori, přejeme krásný víkend s pěkným, nepříliš horkým počasím. Užijte si léto, rychle to utíká k podzimu. Zdravíme členy spolku seniori z Opočenska, večera setkávání se skalními a těšíme se příští týden na další a plánovaný výlet. Snad už bude počasí odpovídající. Krásný den i víkend všem přeje Míla.

0: 12 hodin 39 minut, teď už zdravíme paní Janu, která volá z Jelemnicka, ne, už od někud jinut. Je to tak, tak pro koho bude písnička, jak se máte?
1: Já tu písničku posílám panu Honzovi do Jelemnice a kamaráce Jindřiště, taky z Jelemnice.
0: Taky z Jelemnice.
1: Tak jim přeju všechno nejlepší. Mě hodně zdraví, všechny spokojenosti.
0: No, my se připojujeme. Jak to zvládáte, paní Jano, ta vedra? Je to dobře.
1: Tak. No, teďka už je to lepší, ale bylo to hrozný.
0: No, dnešek, zítřek, úlevové dny, tak si to společně vychutnejme, ale teď samozřejmě rádi popřejeme těm vašim přátelům i s pěknou písničkou. Mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Taky, naslyšenou.

0: Poznali jste soutěžní signál ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď všichni fotbaloví fanoušci snad drží telefon v ruce a vytáčejí naše číslo, protože je tady jedinečná šance získat dvě vstupenky na nedělní utkání proti Chacharům z Ostravy. Tak zkusíme, komu se to podaří tentokrát. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Milan z Hradce Králové.
0: Pane Milane, tak zkoušíte to pravidelně, tu naši soutěž?
1: No pravidelně ne, ale občas jo, a teď to byla úplná náhoda. Teda.
0: No ale jste asi fanda, jste velký fanda, nebo nejste?
1: To jo,
0: no tak fanfáry samozřejmě pro vás. Protože budete na tom nedělním utkání, sledoval jste i včerejší zápas proti Turkům z Istanbulu?
1: Ale nebyl jsem na stadionu, ale sledoval jsem to. No, škoda, že to dopadlo takhle.
0: Veďte, já jsem taky slzu jsem zamáčkla tedy při tom utkání. Mnozí určitě, protože fantastické utkání. Veďte, to tady na východě Čech, ne na východě Čech, takovéto velké světové zápasy u nás, je to opravdu něco výjimečného. I vidět to tady v našem regionu, tak snad se bude dařit příští týden, až vyrazí do Turecka, ale teď vy tedy proti té Ostravě, jak to vidíte, ten zápas?
1: No, musíme vyhrát jednoznačně.
0: A myslíte, že dobrý, jako jo? Že proti Ostravákům to bude v pohodě?
1: Já si myslím, že jo, tak Hradec hraje dobře, mají to našlápnutý. Včera to byla smůla. Jednou jste nahoře, jednou jste dole.
0: No tak lepší být pořád nahoře, co se týče sportu určitě.
1: K něčemu dobrý.
0: Koho máte oblíbeného z toho týmu hradeckého z Votroku?
1: No tak Zadra, že je vynikající Darida, že jo.
0: No dobře. No tak sledujeme dál s vámi a gratulujeme, protože vy u toho díky té výhře určitě v neděli nebudete chybět. Mějte se moc hezky, nezavěšujte, vyplníme spolu výherní formulář. Ať se dál daří. Naschledanou.
1: Děkuju moc.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi v pátek 7. srpna. Fandíme samozřejmě dál s vámi. A teď je oslavenkyně. Zdravíme ve vysílání, protože je s námi paní Lada. Paní Lado, krásné odpoledne, hezký sváteční den.
1: Děkuju moc. A chtěla bych zahrát pro mého Jaruška, který seká venku, makaj venku, a pro všechny lidi, kteří dělají venku v tomhle teple.
0: No ale teď je příjemně, ne? Jakž tak se to dneska zvládnout dá?
1: Dneska se to dá. Ale chodák přijdou domů a jsou unavený z toho
0: jasně.
1: tepla.
0: Tak ale dnes budete slavit vy. Vy jste asi Lada, vy nejste Ladislava. My máme Ladislavu u nás v rozhlase. Ano, paní Lada, Lada má svátek. Tak přijeme krásné jmeniny s tou písničkou a opatrujte se, hezké dny. Naschledanou.
1: Taky děkuju, naschledanou.
0: Ještě připojíme jeden pozdrav, protože je s námi možná i pan Pepík Kříž ze Štítkova. V pozdravu se píše, dnes slaví 65. narozeniny Pepík Kříž ze Štítkova. Milý taťko, dědo, dnes slavíš krásné 65. narozeniny. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, pohody a mnoho krásných chvil s námi i s celou rodinou. Ať máš stále dost energie na všechna dobrodružství s námi i s vnoučaty. Ať si naplno užíváš zaslouženého důchodu a každý den ti přinese něco, co potěší. Ať ti nikdy nechybí úsměv na tváři, dobrá nálada a spousta důvodů k radosti. Máme tě moc rádi, vzkazují Lenka, Tomášek a Amálka.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A jsme v závěru písniček Od srdce, další písničky zase zítra, víkendové ve 12 i v 17 hodin, takže se toho stihne určitě daleko víc. Po zprávách už nabídneme veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou na téma ztráta čichu, tak budete moci využít. Zdravíme a děkujeme za pozdrav, každopádně teď i paní Sylvii. Krásné dny vám všem přeje od mikrofonu Pavla Kindernajová a buďte dál s námi.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Silnice mezi Náchodem a Hronovem je uzavřená. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. V Deštném začíná tradiční akce tavení skla dřevem. A počasí bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek. Hezké odpoledne. V Náchodě dnes ráno začala úplná uzavírka části Broumovské ulice na výjezdu z města směrem na Hronov. Omezení si vyžádala montáž lešení pod novým mostem na stavbě obchvatu. Do úterý čeká řidiče objížďka přes Červený kostelec a Hronov.
5: 200-metrový úsek u celního deklarantu bude neprůjezdný vždy od 6 hodin ráno do 6 večer. Na místo nevjedou ani autobusové linky. Cestující tak mezi Náchodem a Hronovem musí například využít vlakové spoje. Ty budou přibližně jednou za hodinu mimořádně zastavovat také v zastávce Náchod Malé Poříčí. Chodci a cyklisté uzavřeným úsekem projdou vyznačeným koridorem. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Do českých lékáren míří zhruba 6 tisíc balení tamoxifenu. Jde o lék na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to dnes potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě.
6: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
4: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června nebyl k dispozici ani náhradní lék. V Deštném v Orlických horách začíná tradiční akce tavení skla dřevem. Desítky sklářů tam předvedou různé techniky práce. Repliku historické pece Magdaléna začali organizátoři roztápět s dvoudenním předstihem, vysvětluje ředitel Muzea turistiky, zimních sportů a řemesel v Deštném Bohumír Dragoun.
7: Ta teplota se musí dostat na pomalu, velmi pomalu na vpátek na nějakých 1200 stupňů ideálně, aby se chlapům dobře pracovalo, ale nemůžeme to hnát. Ta pec potřebuje samozřejmě svůj režim, takže jsou tam pánve, které se musí pomalu ohřát, tak aby nepraskly. Je to všechno o mistrovství těch topičů. Ty chlapy prostě umí topit, umí to dřevo správně přikládat.
0: Sport.
4: Čeští hokejisté do 18 let odehrají svůj poslední zápas na poháru Hlinky a Gdeckého. V boji o konečnou pátou příčku nastoupí proti Švýcarům. Duel Česko-Švýcarsko začne ve 3 hodiny ráno.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude na východě Čech jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách naměříme kolem 20. Vítr slabý, severní až severovýchodní. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Provoz na východu českých silnicích je teď plynulý, průjezdné jsou bez nehod v obou směrech i dálnice D11 a D35. Přesto ale pozor na trase Trutnov Náchod v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
9: A doktorka Kateřina Cajthamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. No? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
8: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem, jestli ve slunečném prostředí, někde, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Jistě, já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak, Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, Barbaru známe, ano, takže orlí za mě. Jestřáb, nevím,
0: ano,
1: no.
0: Pak je nějaký snoop nos.
1: Aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: No.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobré.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Káček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy? V čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. Ne. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup. Počúvate, nepovedal pri tom nič?
2: Ale hovoril pri tom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
4: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno. Čo to
2: hovorí? Neviem, čo to
4: hovorí. Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok, podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy, neznášam.
4: Obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
4: Nostalgia.
2: Nostalgia.
4: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
4: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemám.
4: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. No ale nevešajte nos. Aj prepáč. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáč.
2: Dobre, dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a jejich, vy to máte stejně.
0: A pozor, při úklidu, čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností.
1: Ano.
0: A ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou. A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A jak... dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala. Takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
0: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
1: já bych třeba tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka nebo nějaká kašel nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to,
0: to
1: objednání
0: no, té doby
1: pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
0: Další dotaz, který máte?
1: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
0: A to je co?
1: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
0: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
1: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
0: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou dnes na téma ztráta čichu.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu, a myslela jsem, že je to potom, jako potom radiojodu. Ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: Jo, to tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatava nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano. Máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
1: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
0: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
1: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
0: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
1: Ušní nosní krční?
0: Ušní nosní krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyvíjí vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka i

Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kraje letos nedostanou peníze na údržbu silnic. V Nechanicích pokračuje revitalizace štrosových sadů. Čeští plážoví volejbalisté prohráli druhý zápas na turnaji v Hamburku. A počasí bude jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké odpoledne. Stát letos nepošle krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
2: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
3: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
2: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medalský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
4: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicí, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
2: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: V Nechanicích pokračuje revitalizace štrosových sadů. Za úpravy téměř hektarové plochy zaplatí město 6 milionů korun, vysvětluje nezávislý starosta Jiří Pechar.
5: Probíhají stavební práce, příprava cest, zítky pískovcové, mobiliář a tak dále. Hotovo by mělo být do půlky srpna a následně proběhne výsadba rostlin, keřů, zatravnění a půlce listopadu výsadba přibližně 12 nových zrostlých strom.
0: Povodí Labe dokončilo opravu lávky a splavu přes řeku Divokou Orlici v Kostelci nad Orlicí. Práce skončily o několik měsíců dřív, než původně počítal harmonogram. Lávku můžou od srpna využívat pěší i cyklisté, informuje Povodí Labe. Prodeje nových aut v Česku se od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Zhruba 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových. Další 1/5 měla pohon na naftu. Přibývá taky elektroaut. Jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Sport. Plážoví volejbalisté Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou prohráli i druhý zápas na turnaji pro tour kategorie Elite v Hamburku. Francouzům podlehli 1-2 na sety. Odpoledne bude hrát jediný český pár o udržení na turnaji s německou dvojicí Ehlers-Swist.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na východě Čech jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, severní až severovýchodní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce mají být hotové v prosinci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dnes je 7. šťastná sedmička a k tomu ještě pátek 7. srpna. Český rozhlas Hradec Králové a naše odpolední vysílání ze studia vám přejeme příjemný poslech. No a i dnes se vydáme na divadelní festival v Hronově. Jiráskův Hronov je téměř u konce, vidět některé z představení nebo zajít na koncert můžou zájemci ještě dnes a zítra. A od Václava Plecháčka za chvíli uslyšíte podrobnější informace. Stezka korunami stromů v Krkonoších má na srpen i večerní program pro dospělé. Láká na hudbu, západy slunce i netradiční letní zážitky a víc nám řekne Miroslav Matas, ředitel stezky korunami stromů Krkonoše o 14:30. Také před víkendem pro vás budeme mít pozvánku na jeden z našich zámků, zámecké léto s Františkem Kinským, a který to bude, uslyšíte po 14:30. Zůstaňte s námi a hezký poslech.

Benešík, Český rozhlas Hradec Králové posloucháte a jestli rádi trávíte letní dovolenou nebo její část na kole, v sedle kola, tak oblast Kladského Pomezí je pro cykloturistiku jako stvořená. Všiml a všímá si toho stále i štáb oblíbeného televizního pořadu Cyklotoulky. Jeden z jeho dalších dílů je čerstvě natočen a věnuje se méně známým místům v okolí Hronova. Trasa je dlouhá asi 20 kilometrů a nabízí zajímavá zastavení i krásné výhledy. Start je v Hronově, třeba na náměstí před budovou Jiráskova divadla. Tam je zrovna teď festival amatérského divadla Jirásku v Hronov a za chvíli se nám z něj do vysílání přihlásí náš reportér Václav Plecháček. No a z Hronova se dá jet do Velkého Poříčí. Na náměstí si můžete vyzkoušet nový fotopoint. Ten je určený návštěvníkům Stezky Českem. Na tamní sportovní letiště pokračovat, to patří mezi velmi oblíbené zastávky. A další zastávkou na trase budou Žďárky, pak po nové cyklostezce až do polského lázeňského města Kurova Zdruj. Tam si můžete sami ulovit tradičního pstruha k obědu, protože Česko-polské Pomezí nabízí cyklistům ještě další zážitky a další možnosti pro výlety. A na cestě zpátky je pak velká výzva, stoupání na Vysokou Srbskou. Zastávka na rozhledně na Větrné Horce nabídne za odměnu příjemný odpočinek a výhledy na Krkonoše i Lidské hory a pak už pěkně z kopce po stezce psa Voříška zpátky do Hronova. Jestli vás ta trasa zaujala, můžete se po stopách cyklotoulek vydat už teď a nečekat na odvysílání tohoto čerstvého dílu, protože na tu premiéru v televizi si ještě počkáme. Každopádně o přesném termínu vysílání se dočtete na webu kladskepomezí.cz. Tam najdete také informace o cyklobusech v tomto regionu a dalších cyklotrasách, výletech i aktuálních možnostech dopravy. kladskepomezí.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
1: V Hronově na Náchodsku zítra skončí 96. ročník Mezinárodního festivalu amatérského divadla Jiráskův v Hronov. V hlavním programu ještě nabídne 8 představení a v doprovodném zahraje například Baláž Band nebo Elán Kontraband. A podrobnější informace doplní dnes reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Dnes festivalu znovu přeje počasí. Hrací sály jsou ale klimatizované, je v nich tak příjemně. Z toho hlavního divadelního programu doporučím dnes představení Dřív než odejdeš, se kterým přijelo divadlo Disk Trnava. K vidění je v 6 večer a v repríze potom ve 8:45. Ve stejných časech ve vedlejším sále Josefa Čapka dnes divadelní spolek bratří Mrštíků Bole Radice uvede hru Romeo, Julia a Tma. No a v Sokolovně hra Skořápka od rádoby divadla Klapí Skořápka. Poprvé ve 3:45, to už ale je vyprodané představení. Reprízy potom o 7:30 a v 10 večer.
1: A jak vypadá doprovodný program dnes?
2: No, v parku Aloise Jiráska ve 3 hodiny divadlo B a malá mořská pohádka, od 4 potom pohádka z Kurníku, ve 5:45 koncert kapely Malý Kaťata, no a večer například od 8 je zmiňovaný Baláž Band a od 9:30 koncert muzikálových zpěváků Gabriely Stejskalové a Radima Flendra.
1: Co si pořadatelé Václave pro diváky připravili na sobotu, tedy na ten závěrečný den festivalu?
2: No, ten program je i tak, že na to, že je to poslední den, samozřejmě velice zajímavý. V Jiráskově divadle od 17 a potom i od 20 hodin hra Vlastníci spolku divadelních ochotníků v Blatné. V sále Josefa Čapka například hra Ošklivec v podání divadelního spolku Tyl Polička. Doprovodný program zítra otevře v 15 hodin pohádka o zvědavém sluněti, následuje Šíleně Smutný princ a třeba i koncert Elán Kontra Band, o tom jsme taky mluvili. Od 7 večer zítra taneční skupina Sahar s Kouzlem Orientu a po ní vystoupí dechový orchestr mladých základní umělecké školy Hronov. No a potom zítra před 10. večer průvod na náměstí a slavnostní zakončení festivalu spojené s ohňovou show.
1: 96. ročník Jiráskova Hronova tedy jde do finále a informace nám nabídl Václav Plecháček. Děkujeme a zdravíme do Hronova naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Stezka korunami stromů Krkonoše v letních srpnových večerech nabízí nevšední zážitky pro odrostlejší výletníky. Ať už přijedou na romantický večer ve dvou, nebo s přáteli, nebo si chtějí zpestřit letní dovolenou v okolí Janských lázní. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je teď ředitel stezky korunami stromů Krkonoše Miroslav Matas. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Vyhlídková věž, pane řediteli, je o prázdninách přes den, pochopitelně hlavně plná dětí, rodiny s dětmi k vám jezdí, ale při západu slunce a večer patří těm starším návštěvníkům a na srpen jste tam pro ně připravili pro dospěláky pěkné zážitky. Co se tam všechno bude dít?
1: Ano, je to tak. Vlastně v podstatě u nás to jako přes den patří hlavně těm dětem, že kolem celý se to vlastně jako tačí, vytváří na programy, ale tady na srpen jsme si připravili na večer, když vlastně ty malí rošťáci jdou do postílek, tak stezka vlastně v tu chvíli je úplně něco jiného, má to takovou úplně jinou atmosféru. A na to jsme se zaměřili, že vlastně v podstatě ten les a to okolí se tady vlastně uklidní, začne se tady stmívat a člověk najednou vnímá přírodu tak nějakou úplně jinak, že jo, a na tom to jsme postavili ty naše večerní programy. A teď, když vlastně začnu, tak vlastně teď každou srpnovou středu jsme uspořádali takové stmívání na stezce, kde návštěvníci se nejprve projdou s průvodcem zprávy Krnapu, který jim ukáže, jak takový les jako žije posetnění, prozradím spoustu nějakých zajímavostí, které se jako při běžné návštěvě normálně nedozvědějí. A potom postupně vystoupají na vrchol naší vyhlídkové věže, kde čeká takový nádherný koncert naší houslistky Drahomíry Tvrdíkové a za klavírního doprovodu Lenky Menšíkové, teď jsem se opravil, zazní akustické verze známých melodií. A vlastně v tajtýlenské večerní atmosféře to zní opravdu výjimečně. A to ještě není všechno, vlastně součástí večera je také lehké občerstvení, sklenka proseka nebo nealkoholického sektu a především ten náhledný jako západ slunce, který máme objednaný vždycky od Krkonoše. Takže věřím, že vlastně spojení té hudby, přírody a ty jedinečné atmosféry dělá z tohoto večera zážitek, na který se dopravně jako jen tak nezapomíná.
0: Vy jste to vylíčil tak krásně, že to úplně vidím a slyším ten klavír a ty housle. Musí to být úžasné, takže to je každou srpnovou středu. Každou srpnovou středu. Tak. A takže tahle velká večerní romantika v tiché přírodě je vždycky ve středu, ale stezka korunami stromů se v několika letních večerech v srpnu taky promění v taneční parket. Ale to už si teda představit moc neumím.
1: To jsme si trošku malinko vzali, takový jiný kámen, takový oříšek. Zrovna se to chystá zítra, takže 8. srpna chystáme u nás na stezce Silent Disco. Je to takový jako prvotní projekt, pokus. Návštěvníci vlastně, když přijdou k nám na stezku, tak dostanou bezdrátová sluchátka a každý si bude moct vybrat mezi dvěma hudebními kanály, který budou mít vlastně na těch sluchátkách, který obsluhujou dva DJové. Potom vlastně na tom vrcholu věže, tak vznikne netradiční taneční parket pod tím širým nebem, že jo, ve výšce nějaký 45 metrů nad zemí. A součástí večera bude i welcome drink a budeme tam mít otevřený takový hvězdný bar s nabídkou alkoholických i nealkoholických koktejlů. A ono, máme to zase tak jako spojený s tím večerem, že vlastně jako tančit při tom západu slunce s výhledem na ty Krkonoše, poslouchat si tu příjemnou muziku, je prostě zážitek, který jen tak se normálně nezažije a je to takový to krásný spojení hudby, přírody a té superletní atmosféry.
0: Silent Disco, tak já ještě teda jednou zdůrazním, kdyby to posluchačům uniklo, že zvířata ani les se neruší, protože účastníci, tanečníci mají sluchátka a hudbu slyší jenom oni, takže když se na to člověk dívá z povzdálí, tak to musí být docela asi komická podívaná. Všude ticho a na horní plošině stezky všichni tančí.
1: Ano, je to tak, opravdu je to takový trošku komický, jako když člověk jako potom neslyší tu muziku přímo a jenom vlastně vnímá ty prostory. A
0: vidí,
1: vlastně
0: co se tam děje. Takže zítra zrovna 8. srpna v sobotu večerní disko na stezce korunami stromů. A ještě teda v rychlosti připomeňme jednu věc, která je stále ještě, řekla bych, novinkou u vás a velmi žádanou velkými i malými výletníky, a to je vaše medvědí stezka. Medvědy je možné zahlídnout i v těch večerních hodinách, nebo už jsou někde zalezlí?
1: Ano, určitě je to možný, protože naši medvědi Michal a Alice mají krásný obrovský výběh, rozleze ve více než 5000 metrů čtverečních, který vlastně co nejvíce připomíná jejich přirozený prostředí, a vlastně při té večerní prohlídce budete přímo nad tím výběhem, takže je z největší pravděpodobností, že ještě uvidíte. Jo? Samozřejmě nikdy nemůžeme slíbit, že budou zrovna tam, kde návštěvníci chtějí vidět, ale večer bývají často aktivnější než během horkého dne, takže šance je opravdu veliká. A jako za sebe musím říct, že právě setkání jako s nimi je prostě zážitek, který jako návštěvníci nejčastěji tady vzpomínají, a prostě jako rezonuje nám to ještě v hlavě dlouho.
0: Závěrem, pane řediteli, jenom shrňte, jakou otvírací dobu má prázdninová stezka korunami stromu Krkonoše, teď teda na srpen do konce prázdnin.
1: Takže během těch letních prázdnin, vlastně do konce srpna, máme otevřeno od 7 hodin do večera, do 19 hodin.
0: Děkujeme.
1: Jo. A ještě bych, jestli teda ještě můžu takhle jako vstoupit, tak ještě bych hrozně rád jako posluchače Českého rozhlasu k nám pozval na stezku korunami stromů. A ať už přijdete jako přes den s dětmi, anebo večer za tím klidem, hudbou, krásnými výhledy, takže věřím, že opravdu si odvezete od nás zážitek, na který budete vzpomínat.
0: Říká ředitel stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních Miroslav Matas. Děkujeme za to krásné pozvání a příjemný zbytek letní sezóny vám i vašim medvědům. Hezký den, naslyšenou.
1: Já moc děkuji za prostě naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a přejeme vám pěkné páteční odpoledne. Víc než 50 zámků s námi můžete navštívit během našeho letošního zámeckého léta. Každý prázdninový den vás zveme na jeden z nich. A kam to bude dnes? To je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom v 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u

0: replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thunheim-Stein, Colorado Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
1: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
2: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
1: A my můžeme teda dovnitř.
2: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
1: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
2: A těch kusů je tady požehnaně.
1: Těch kusů je tady skoro 7 000, jeden krásnější než druhý.
2: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
0: Ano, pojďte. Ten rondel je zde,
2: čili místnost s kulatými zdmi.
0: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den. A byl to ideální čtecí salonek.
1: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři. Byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
2: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
1: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
2: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
0: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
1: A tady máme hudební salon.
2: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci mohou zahrát.
1: Ano.
2: Neladí, opravdu neladí.
1: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvíci, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

Karel Gott, a jestli vy máte rádi ty večerní letní chvíle v nějakém kině pod širým nebem a ideálně s pohádkou na plátně, tak pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové tip na zítra. Letní kino na zámku v Opočně zve milovníky pohádek na mimořádný zážitek. Bude se promítat nová filmová pohádka Princezna stokrát jinak pod širým nebem na arkádovém nádvoří zámku v Opočně. Diváci uvidí pohádku Princezna stokrát jinak přímo v autentickém prostředí opočenského zámku, kde se natáčela. Nejen slavné arkádové nádvoří, ale také zámecké interiéry sehrály ve filmu významnou roli. A právě ty si budou moci diváci v sobotu večer po skončení filmové projekce prohlédnout na vlastní oči. Po promítání se tedy budou moci vydat do vybraných prostor zámku vlastním tempem, pěkně v pohodě a klidu, bez průvodce za doprovodu kustodů. V místnostech, kde se pohádka natáčela, budou připraveny takové krátké ukázky ze zákulisí, záběry z natáčení i příprav jednotlivých scén, tak jak to při natáčení pohádky skutečně vypadalo. Zájemci tedy nahlédnou nejen do samotných filmových lokací, ale také do procesu vzniku takové filmové pohádky. Také zjistí, co všechno obnáší připravit a vytvořit jednu výslednou filmovou scénu. Užít si letní kino s neopakovatelnou atmosférou a objevit místa, kde ožívají filmové příběhy, můžete v sobotu, tedy zítra večer, na zámku v Opočně. Občerstvení na prvním zámeckém nádvoří v kavárně u Viléma bude k dispozici a začátek promítání pohádky Princezna stokrát jinak bude ve 20 hodin a 45 minut.

0: večer v České televizi.
1: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Univerzita Hradec Králové mění ceny za ubytování. Sklizeň obilí by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Lidé se dnes rozloučili s výtvarníkem Milanem Knížákem. A počasí zítra má být jasno až polojasno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Studenti Univerzity Hradec Králové si připlatí za ubytování na kolejích. Škola zvýší cenu o 2,5%, tedy o meziroční míru inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu kolejí, informuje vedení univerzity. Na stavbě dálnice D11 v úseku Střítež-Polsko skončila ražba dvou tubusů tunelu u Trutnova. Práce komplikovalo počasí i náročný terén.
4: Tunel opevnění s dvěma dvoupruhovými tubusy bude dlouhý 492 metrů a bude mít výšku průjezdu 4,8 metrů. Jeho ražba začala v lednu letošního roku. Práce probíhají non-stop 7 dní v týdnu, včetně nocí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Řidiči by po dálnici měli začít jezdit v říjnu 2029. Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Očekává, že se v Česku sklidí 6 milionů 400 tisíc tun obilovin, zhruba o 17% méně než loni. Nedostatek ale v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Rodina, veřejnost, umělci a politici se dnes rozloučili na pohřbu se státními poctami s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
5: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
6: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
7: Opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
5: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Noc bude jasná až polojasná s teplotami do 15 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno. Teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, severovýchodní až východní. Biozátěž bude zítra na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Po
8: 15. hodině vám stále přejeme příjemné páteční odpoledne ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Z vyhlídky na Rozárce na Novém Hradci se nám za chvíli do vysílání přihlásí reportérka Zuzana Boučková. Finální stěhování do částečně zrekonstruované budovy knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a její nové přístavby se zdrží. A více se dozvíme od ředitele Jičínské knihovny Adama Hoška. Radio Bazar, tedy možnost inzerovat v našem vysílání, vám nabídneme po půl čtvrté. Tak zůstaňte s námi a hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jsme opět ve spojení s reportérkou Zuzanou Boučkovou. Dobré odpoledne.
2: Přeji pěkné odpoledne.
1: Zuzko, slíbila si ráno v našem vysílání, že zjistíš odpovědi na otázky posluchačů ohledně uměleckých instalací ve městě v rámci festivalu Landscape. A kde stojíš a co si teda zjistila?
2: Nyní se hlásím z vyhlídky na Rozárce na Novém Hradci. Stojím u instalace, která okamžitě přitáhla pozornost rodin s dětmi i kolem jdoucích. Na vyprahlém svahu bývalé sjezdovky svítí obří nápis Sníh, poskládaný ale z bílých laviček. Právě teď tu sedí několik lidí, odpočívají a užívají si panoramatický výhled na město. Místo, na které se přes rok občas zapomíná, díky tomu ožilo.
1: Sníh na bývalé sjezdovce je vizuálně hodně atraktivní věc. Jaký je ale ten smysl tohoto happeningu?
2: Prozkoumala jsem záměr autorů ze skupiny Osada u Bobra a vtip je v tom, že vizuálně navrátili bílou stopu tam, kde se dříve lyžovalo. V parném létě je to osvěžující myšlenka, ale hlavně vytvořili místo k sezení a setkávání s tím nejhezčím výhledem. Byla jsem se podívat i na objekt od Pavla Duška s názvem GRDC, který najdete v parku Skleněnka blízko Skleněné věže. Tam je fascinující, že v sobě název díla skrývá nejstarší historické pojmenování Hradce – Gradec. Je to cihlový reliéf, doplněný pískovcem, připomínající staré pevnostní hradby, ale zároveň slouží jako plnohodnotná lavička. A navštívila jsem také psa s ohnivýma očima u koruny, který zase schovává starou ideologickou zeď.
1: Lidé se v diskuzích ptají na sítích, jak je hlavní cíl toho festivalu a jak dlouho tam ta díla zůstanou v těch místech, co si zmiňovala. Co je tedy hlavní zprávou pro lidi z Hradce?
2: Organizátoři festivalu chtějí přiblížit krajinářskou architekturu široké veřejnosti a ukázat, jaký potenciál mají zapomenutá zákoutí, nábřeží nebo parky. Je jasné, že se instalace nemusí líbit každému, ale i to je vlastně v pořádku. I negativní reakce je skvělá, protože provokuje diskusi o tom, jak chceme ve městě žít. Umění tu v tomto případě není od toho, aby bylo obdivováno v galerii, ale aby se stalo součástí běžného života, třeba aby se na něj dalo sednout. Všechna díla tu jinak zůstávají do 30. září, takže všichni máme dost času si je projít a vytvořit si vlastní názor.
1: Zuzana Boučková dnes tedy prošla v Hradci Králové v rámci festivalu Landscape různé instalace na různých místech. Předpokládám, že fotila, dokumentovala, takže to najdete i na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. A myslela jsi to asi tak, Zuzano, že by to měla být inspirace, že to vzbudí zvědavost a posluchači se sami vydají osobně za místa prozkoumat.
2: No určitě, protože těch uměleckých skvostů je tu asi tak 40, takže já jsem rozhodně jenom malinké procento zatím dnes přiblížila
1: posluchačům. No prostě inspirace. Děkujeme Zuzaně Boučkové a hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jak jsem slíbila, podíváme se teď do Jičína. Finální stěhování do částečně zrekonstruované budovy knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a její nové přístavby se opozdí. Kolaudace je sice na spadnutí, termín slavnostního otevření u příležitosti zářijového pohádkového festivalu se ale dodržet nepodaří. Ředitel jičínské knihovny Adam Hošek společně s dalšími zaměstnanci už plánuje programovou pohádkovou alternativu. V hlavní budově v Denisově ulici s ním natáčela kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Jsem v knihovně Václava Čtvrtka, která se má v září otevírat.
2: Tohle už je dokončovací práce, potřebujeme se zbavit starší krytiny a dáme sem koberce nové.
3: Máme barvu zelenou, někde tady možná najdeme vzorek, na kterém jsme zkoušeli, jak dobře se to čistí. Stejnou krytinu vlastně máme od tady na Sýkory nahoře, v prvním patře. To teďka sjednocujeme i v tom velkém sále, který nebyl součástí té velké rekonstrukce, ale ten koberec tam byl opravdu hrozný.
1: Pane Sýkoro, jaký se sem hodí?
2: Všechny se dělají zátěžový. Musí vydržet minimálně provoz v kanceláři, někdy i vyšší. Je to smyčka z polyamidového vlákna a dá se rozumně vyčistit.
3: Zároveň jsme zjistili, že tenhle opravdu se dobře čistí. Měli jsme tady tenhle ten čtverec asi 2 nebo 3 měsíce v provizorní půjčovně na Denisce, že se o něj lidi prostě šoupali nohy, vlívali jsme to kafem a paní uklízečka si s tím vždycky poradila.
1: Teď jsme s Adamem Hoškem nahlédli do dalších prostor dětské oddělení. Aha. Tady také nezůstal kámen na kameni.
3: Právě zůstalo spousta kamenů na svých místech. Je možná dobrý to říct, že ta rekonstrukce byla velká, byla dlouhá, ale byla částečná. Od začátku se mělo jednat o polovinu toho domu. Postupně se pak ukázalo, co všechno ještě, když už se ta stavba dělá, tak by bylo samozřejmě dobré nebo nezbytné udělat i v těch částech, které původně neměly být ani součástí té rekonstrukce. A udělalo se to potom při jednom. To je případ tady v dětském oddělení, co se podařilo, je to hrozně dobře udělat nový strop, nová světla. Tady nová příčka, nový vstup, nové rozvody elektrické, což pro návštěvníka to třeba není tak zásadní, ani si toho nevšimne, ale pro ten provoz je to alfa omega.
1: Když se podívám přes tu chodbu, tak tamhle to je úplně nové všechno.
3: Je to tak. Tam bývala půda, to já se ani jako návštěvník nepamatuju, protože jsem tady nebyl. A nevím, jestli nechce Věra třeba zavzpomínat.
1: Tady je Věra Tribenekrová, rovná tady knížky v tom dětském oddělení.
4: Na půdě to vypadalo tak, že tam byly věci, které nebyly kam dát jinde. Úžasný prostor, který je všude potřeba, ale samozřejmě časem se to hromadilo. Bylo potřeba to protřídit, teď ten prostor slouží k bohulibějšímu účelu.
3: Dětské oddělení, prostory těch kanceláří, sklepy, ty vlastně nejsou součástí té původní rekonstrukce, tudíž nepodléhají té kolaudaci.
1: Tady už jste mohli stěhovat
3: spousta banánových krabic především. Přišli 3 brigádníci. My jsme nejdřív na ně koukali, že to budou teda dělat strašně dlouho, ale byli hrozně šikovní a vynosili to během dopoledne v podstatě. A čekáme zakleknutý do bloků, kdy budeme moct stěhovat ten zbytek.
5: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte a na našich vlnách také pochoutkový rok letos už desátým rokem. A u příležitosti tohoto jubila spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. Jejich recepty připomínáme každý týden, ale nedělají je oni, ale všech 36 výherních receptů připravuje naše porota a naši profesionálové. V neděli bude chystat taštičky z tvarohového těsta plněné masem a klobásou od Rudolfa Cibulky z Šošůvky. Nejlepší recept roku 2023 šéfkuchař Roman Paulus. A Patrik Rozehnal navštívil Romana Pauluse doma a těšil se na další vaření.
1: Překvapivě.
2: Většinou se ty taštičky dělají z bramborového těsta, ale tady je navíc tvaroh. To je ta změna, kvůli které recept asi taky vyhrál.
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. Jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to.
2: Změny Roman Paulus udělal i u obyčejného špenátu. Přidal tam kromě jiného i jeden velký stroužek česneku. Opravdu jeden velký.
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
3: To je nějaký geneticky upravený.
1: Znáš mě druhá, ano. To neznáš, Patriku.
2: No a pak samozřejmě hodně, ale hodně smetany.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost.
2: Taky už se těšíte, jak to uděláte a až to ochutnáte.
1: Jo, ty jdeš do té největší, jo?
3: Jako. Ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
2: Nezapomeňte, v neděli se to všichni hezky naučíme a kuchařem a vedoucím kurzu bude Roman Paulus.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte tedy v neděli po 10. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v pochoutkovém roce, ale recept michelinského šéfkuchaře Romana Pauluse najdete už teď na Facebooku nebo Instagramu a bude i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní tvarhové taštičky s mletým masem od Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Dobré páteční odpoledne, jestli chcete, tak na číslo, které jste právě slyšeli, zavolejte, dovoláte se do studia Českého rozhlasu Hradec Králové do Radiobazaru a můžete inzerovat, nabízet, schánět. Dobré odpoledne, co pro nás máte?
2: Dobré odpoledne, přenechám sběrateli asi 200 kusů různých mincí, slušné jednání, jítín a telefonní číslo na bližší informace je 702 057 127. Děkuji vám a hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne i vám a naslyšenou. Tak pokud sbíráte mince, paní z Jičína má nabídku asi 200 kusů mincí. Na telefonu 702 057 127 získáte podrobnější informace. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
3: Dobrý den. Já hledám kamarádku na trávení volného času. Nakonec mohl by být i kamarád. Tak děkuju a je to na číslo 605 169 236.
1: Ano, odkud? Je to jedno?
3: Je to Trutnovsko,
1: Trutnovsko.
3: Kupicko, Červený kostel.
1: Nejlépe takhle. Mm-hmm.
3: Tak,
1: a věk taky jedno?
3: No, věk je jedno. No tak 60 a víc.
1: Mhm. Dobře, hodně štěstí a mějte se pěkně, naslyšenou. Tady je nabídka k seznámení. Pán hledá kamarádku anebo i kamaráda pro volný čas. Trutnovsko, Upicko, Červenokostelecko, zhruba ve věku 60 let a víc. A telefon je 605 169 236. A pokračujeme. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
4: Dobrý den, tady je posluchačka z Rychnova. A já nabízím do historických kočárků saténové povlečení peřinku a polštářek. Má to taky takovou krajku dírkatou, je to v perfektním stavu a našla by se i panenka k tomu. A je to na čísle 605 920 883 Rychnov nad Kněžnou.
1: Je to do velkého kočárku nebo do kočárku pro panenky, do malého?
4: Je to i do velkého, by se to tam vešlo.
1: Je to prostě i do velkého kočárku. Tak jo.
4: Ano, ano.
1: Dobře, dobře, děkujeme, hezký den.
4: Vám taky nashledanou.
1: Nashledanou. Tak do historického kočárku nabízí paní saténové povlečení s krajkou na polštář a peřinku. I panenka by byla. 605 920 883, paní volala z Rychnovska. A dobré odpoledne, váš inzerát, prosím.
5: Dobrý den, ráda bych nabídla dětskou postýlku s úplně novou madrací, vůbec nepoužitou. Ta madrace má rozměr 125 na 60 cm. Dále židličku bílou ke stolu dětskou, takovou tu vysokou, to všechno za 500 korun.
1: Postýlka i židlička, všechno dohromady za 500 korun?
5: Ano.
1: I s matrací?
5: Ano. Ano.
1: Super. A jaké máte číslo?
5: A ještě bych prosím chtěla nabídnout, mám teďka 6 dvouměsíčních kachen těch běžců indických. Kdyby někdo chtěl, tak jenom za odvoz.
1: Máte jich 6,
5: ráda,
1: jo?
5: Ráda bych vědomala.
1: Dobře, tak jo. A odkud jste?
5: Mezi Chrudimí a Pardubicemi.
1: Takže Chrudim, Pardubice a číslo?
5: 724 026 520.
1: Tak jo, děkujeme za nabídku, pěkný
5: taky,
1: den.
5: Taky, děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Paní nabízí dětskou postýlku s úplně novou nepoužitou matrací o rozměru 125 na 60, židličku pro dítě ke stolu, takovou tu vysokou, a to všechno bude za 500. A ještě má mláďata indických běžců, kačenky, má jich 6 a daruje je za odvoz. 724 026 520 Chrudimsko, Pardubicko a můžeme přistoupit k dalšímu inzerátu. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den. Pěkně prosím, já nabízím elektrokolo. Haló.

0: číslo, jo?
1: Stejný číslo, ano.
0: Ano, dobře, číslo. Tak hezký den, naslyšenou.
1: Děkuju moc, nashledanou.
0: Tak, máme tady elektrokolo ve velmi dobrém stavu za 5 000 korun na Opočensku a ještě 10 pivních sklenic různých značek. 608 111 036, to je telefon k tomuto inzerátu. Pokračujeme dalším. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
2: Dobrý den, tady je Rufel. Já bych nabídnul klimatizaci značky Sakura. Málo používaná, výkonná je a stála před 12 000, dal bych to za rozumnou cenu, bych to prodal velkou výraznou slevou.
0: Uh-huh. Taková ta mobilní klimatizace, ano? Taková,
2: mobilní, jo, ano, mobilní, ano. Jo, manželka to nesnáší, ano. Tak kvůli astmatu, tak jo, to chci prodat.
0: Jasně.
2: No, tak je na číslo 607, no. 238, uh-huh. 130.
0: Ano, děkujeme.
2: Hradec Králové,
0: pěkný den a naslyšenou. Tak to byl poslední dnešní inzerát. Mobilní klimatizace výkonná s velkou slevou v Hradci 607 238 130 a Radio Bazar zase v pondělí odpoledne po 15:30.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Mišička, další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil? Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Jestli budete mít po 16. hodině chvilku, tak si poslechněte dnešní humoriádu s Marií Formáčkovou a Pavlem Kučerou a hezky se bavte.
2: Keby bolo niečo,

Do měsíce nejspíš narazila část rakety firmy SpaceX, Zemi nebezpečí nehrozilo. Vědci dokážou na počítači navrhnout látky, které ničí odolné bakterie. Archeologové v Amazonii našli stopy vyspělé starověké společnosti. Brněnská hvězdárna zveřejnila pozdravy od člověka, jehož česká věta doletěla nejdál do vesmíru. Voda z krajiny mizí rychleji než dřív. Oteplující se atmosféra se chová jako obrovská houba. Na nové mezinárodní studii se podílel i český hydrolog. Tyto i jiné zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Silnice mezi Náchodem a Hronovem je uzavřená. Většina Čechů podporuje podle průzkumu zákaz mobilů ve školách. V bratislavské rafinerii Slovnaft vypukl požár. A počasí zítra má být jasno až polojasno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. V Náchodě dnes ráno začala úplná uzavírka části Broumovské ulice na výjezdu z města směrem na Hronov. Omezení si vyžádala montáž lešení pod novým mostem na stavbě obchvatu. Do úterý čeká řidiče objížďka přes Červený kostelec a Hronov.
2: 200-metrový úsek u celního deklarantu bude neprůjezdný vždy od 6 hodin ráno do 6 večer. Na místo nevjedou ani autobusové linky. Cestující tak mezi Náchodem a Hronovem musí například využít vlakové spoje. Ty budou přibližně jednou za hodinu mimořádně zastavovat také v zastávce Náchod Malé Poříčí. Chodci a cyklisté uzavřeným úsekem projdou vyznačeným koridorem. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice. Dopravce má provozovat vlakové linky na této trati od prosince 2029 na 15 let. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky. Nabídky do tendru je možné podávat do října. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Zúčastnilo se ho začátkem srpna zhruba 1000 respondentů. Opatření víc podporují rodiče než lidé bez dětí, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje 78% lidí. Proti jsou zejména mladí a studenti. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
0: Zákaz telefonů na školách podpořila vláda během léta. Začít platit by mělo od září příštího roku. Požár v bratislavské rafinerii Slovnaft mají hasiči pod kontrolou. Agentuře TASR to řekl před chvílí mluvčí společnosti Anton Molnár. Potvrdil zároveň zprávy o výbuchu, který podle něj nebyl silný. V rafinerii krátce popoledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty. Následně se daný materiál vznítil, vysvětluje Anton Molnár.
4: Tím, že to byla izolovaná nádrž, která nebyla v aktuálnom čase nějak aktivně využívaná, tak nedošlo k ohrozeniu ani iných výrobných jednotiek alebo potrubia alebo iných nádrží. Takže tým pádom chod rafinérie nie je ohrozený a nenasvedčuje nič tomu, že by bol nejaký vplyv ďalší tohto incidentu.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná s teplotami do 15 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno. Teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, severovýchodní až východní. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Krásné odpoledne všem.
6: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: To byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby jsme odešli děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj vedle se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak ty slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě, ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
0: Dobře. Tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako,
0: před,
1: je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrén, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já tvůj věrný učitel.
3: Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
3: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
3: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
3: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
3: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: no,
3: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
3: Hlejte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam lék a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
3: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
3: Senzace.
2: Hlavně senzace.
3: No hejte se zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým zpěvákem. Karel Šípluc je bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, mm-hmm. neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi ji osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Tanda Zeníková zdraví paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům, mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem, zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko. No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste sávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
6: Nashledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně vyzvaná. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo slziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky debata. Dobrý.
4: Jo? Tak jo, vlastníku, jste tak, vtipen, jo. Jak
10: mějte
4: se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru, Marie teď bude ukazovat.
6: Mám ventilátorek, který teď si to vidí webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
4: Má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdybyste to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: Nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek,
4: máme.
6: Ano, vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno se lhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylovím, protože tam máme pořádek.
4: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace
6: motry.
4: Proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den.
6: Růžičková.
4: Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
11: Dobrý den. Pavle, tady Jirka Ščerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
11: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, někdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
3: No, Pavlíčku, dobrý den.
4: Dobrý
3: tady
4: den.
3: Milám, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Pochopitelně, že zdravím celou Sackou, kamaráda Šlejara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak,
3: přeju.
4: Tak a pro koho hlasujeme?
3: A zásujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
3: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
4: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Petrík Růžička.
4: Ale...
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Pavle, paní Formáčkovou.
4: Děkujeme jo? krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno. A my můžeme pokračovat. Teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší. Tak nejechtej těma zubama. A pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou. Jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem. Ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečný, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na ty její devadesátiny, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Mm-hmm, byly tam škoda. Kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
14: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, mm-hmm. než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
14: No a to sledovala. Ze zhora sledovala. Zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě, z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, dámy a páni u rádia, právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda, děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Děkuji, také to zdravíme.
3: Tam, to tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že je to hodně, že je to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kdekdo.
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak mějte se.
1: A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem, tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji,
1: Marie Formáčková,
4: tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je
6: mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A tím jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo se mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte jsem oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně, vám taky. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy a budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Bordová, prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme.
9: No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, to je rozhodně. My jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina. No,
11: víte, co nás dostalo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace. My jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
11: Jsme to taky platili.
7: No počkejte, pane Homolko, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti. No my právě máme taky takový děti, nechom jste u babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje, tak jste na svatební cestě nebo máte děti?
7: Tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlapce, obě jsou naše, no obě jsou.
11: No, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
12: A to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. Ty kam já bych je? Na jí.
9: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
12: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
11: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
11: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
11: Okolo rybníku. To je taková krása.
9: Mami, prosím se. Jsem
11: viděl ten opar nad tím ráno.
8: Opar,
11: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali.
12: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
11: Co ty si myslel?
12: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je na rybník. Znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
12: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
11: No to, kde mám pravdu, to je bezdrev, že?
12: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou zemi. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, ale ty byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
11: Počkejte, na svatební cestě to. My už jsme měli svatební cestu, víte? Tak jsme vůbec žádnou neměli.
13: To je pravda.
11: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
10: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
11: Jak to o 4? Tak co?
10: Ne, o 3.
11: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
13: Nevím,
11: děti teď už nevím. Ale babi, přece vím, o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
13: Ale se nehádejte.
11: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
13: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Že na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
11: 4 hodiny, já vím, že...
9: Oni prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
11: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam...
9: Ale no tak řeknu jasně,
11: Ne,
0: Humoriáda.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.

0: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
1: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
0: No a navíc vy spolu brázdíte.
1: 5 knížek jsme spolu napsali.
0: Naše krajiny.
1: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopná dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti. Já tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
0: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
2: Hlavně vpřed. Pojde, to je dobrý, pojde. Hej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý nínkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Co věče? Ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden výčepák, jo. Předtím mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Stácku umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně odnucená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, počkej. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle známá filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořák.
1: Ale to je pravda.
0: Že jo?
1: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
0: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. Jen mě viděli, vymokně hned, jabka dolů, bodli nahoru. Jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě je z toho zle. A Zena řekla, a mě je zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela voda. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct veřma, tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený sálka, člověče, tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Se mi vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
1: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policie v Tanvaldu zasahovala kvůli napadení bodnou zbraní. Energetické firmy se chystají na dopad zatmění slunce. Ve Verdiku na Trutnovsku pokračuje stavba kanalizace. A počasí zítra má být jasno až polojasno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Plužábek, hezké odpoledne. Policie v Tanvaldu vyšetřuje násilný čin. Bodná zranění tam utrpěli tři lidé. Podle mluvčí kriminalistů Ivany Balákové útočníka zadrželi. Lidem nehrozí žádné nebezpečí. Záchranáři převezli do nemocnice zraněné, říká mluvčí krajské záchranné služby Petr Matějíčka.
2: Z místa události jsme transportovali tři pacienty. Dva pacienty v kritickém stavu, jeden byl transportován do traumacentra fakultní nemocnice Hradce Králové, jeden do traumacentra krajské nemocnice Liberec a tam zároveň byl i transportován další pacient pozemníma posádkama.
0: Profesionální hasiči v Náchodě budou mít novou centrální základnu. Vedení města podepsalo v minulých dnech memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál má vzniknout v části Bíloves. Ve Verdiku u Dvora Králové nad Labem dnes skončila uzavírka Vorlešské ulice. Řidiči tam projedou s omezením. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
3: Semafory zůstanou mezi ulicí Spojených národů a autobusovou zastávkou Verdek až do konce září. Řidiči tam musí počítat se sníženou rychlostí, nerovným povrchem a stavební technikou. Změna se týká také cestujících v autobusové dopravě. Zastávka směrem na Nemojov je dočasně posunutá o 100 metrů před mateřskou školu. Důvodem je pokračující stavba kanalizace a oprava dešťového potrubí. Z Trutnovska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Astronomický úkaz bude viditelný příští středu ve většině evropských zemí. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
4: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup oslavil po vítězství 2-0 na sety nad Belgičanem Blokem. Jiřího Lehečku by mohl doplnit Jakub Menšík, kterého v noci čeká Francouz Atman.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná s teplotami do 15 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno. Teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Vítr slabý, severovýchodní až východní. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehodu teď máme hlášenou v Hradci Králové, pozoru v ulici Milady Horákové, kde se srazila dvě auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Pátek 7. srpna je po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Univerzita v Hradci Králové ještě dnes přijímá přihlášky do nových studijních programů. Připravit na novou práci by měli zejména zdravotnický personál, který v našem kraji stále chybí. Na počasí se zeptáme Imricha Drapáka. Stezka korunami stromů v Krkonoších má na srpen večerní program pro dospělé. Láká na hudbu, západy slunce i netradiční letní zážitky. Víc nám řekne Miroslav Mata, ředitel stezky korunami stromů Krkonoše. Další ročník festivalu fotografie v Novém Městě nad Metují, který letos nese pod titul Dlouho očekávaný dýchánek dnes začíná, a dozvíme se o něm od pořadatelky festivalu Renaty Štěpařové. Finální stěhování do částečně zrekonstruované budovy knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a její nové přístavby se zdrží. Více ředitel jičínské knihovny Adam Hošek.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
5: U mikrofonu je a dobrý poslech vám přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv připravil Radek Polkrábek.
2: V Náchodě dnes začala uzavírka části Broumovské ulice na výjezdu z města směrem na Hronov. Důvodem je montáž lešení pod novým mostem na stavbě obchvatu. Do úterý čeká řidiče objížďka. Omezení platí vždy od 6 do 18 hodin. Univerzita Hradec Králové ještě dnes přijímá přihlášky do nových studijních programů. Jde o management a certifikaci zdravotnických zařízení a obecné ošetřovatelství. Právě zdravotnický personál v regionu dlouhodobě chybí. Víc k tématu v této hodině. V Nechanicích pokračuje revitalizace štrosových sadů. Za úpravy téměř hektarové plochy zaplatí město 6 milionů korun, říká nezávislý starosta Jiří Pechar.
3: Probíhají stavební práce, příprava cest, zítky pískovcové, mobiliář a tak dále. Hotovo by mělo být do půlky srpna a následně proběhne výsadba rostlin, keřů, zatravnění a v půlce listopadu výsadba přibližně 12 nových vzrostlých strun.
2: Povodí Labe dokončilo opravu lávky a splavu přes řeku Divokou Orlici v Kostelci nad Orlicí. Práce skončily o několik měsíců dřív, než původně počítal harmonogram. Lávku můžou od srpna využívat pěší i cyklisté, informuje Povodí Labe. V Deštném v Orlických horách začíná tradiční akce tavení skla dřevem. Desítky sklářů tam do neděle předvedou různé techniky práce. Organizátoři očekávají přes 2000 návštěvníků. A fotbalistům Hradce Králové první duel třetího předkola Evropské ligy nevyšel. Na domácím hřišti prohráli s Bešiktašem Istanbul 0-1.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes večer vyprší termín pro podávání přihlášek do nových studijních programů Univerzity Hradec Králové. Konkrétně jde o management a certifikaci zdravotnických zařízení a obecné ošetřovatelství. S aktuálními informacemi je už ve vysílání mluvčí univerzity Jakub Novák. Jaký je o tyto nové obory zájem na univerzitě?
1: Úplně neskromně řeknu, že obrovský, a jsou to právě možná i ty nové studijní programy, které v rámci nového semestru nabízíme, které potvrdily rekordní zájem o Univerzitu Hradec Králové v letošním roce, protože jsme atakovali a vysoce převýšili hranici 10 000 přihlášek na UHK pro následující semestr, což není běžné, takže máme velkou radost, ale pokud se budeme ptát o konkrétních nebo bavit o konkrétních číslech, tak tam máme zejména velkou radost z toho obecného ošetřovatelství, jak jste naznačil, protože to je program, který jsme dlouhodobě očekávali, dlouhodobě připravovali, procházeli složitým akreditačním procesem, abych už nyní mohl potvrdit, že máme pocit, že ten zájem je velký na to čekávání a myslím, že se nám nejenže podaří naplnit tu kapacitu, kterou dokážeme otučit, ale vybrat dokonce ty nejlepší studující, kteří o ten program mají zájem.
0: Takže proč univerzita tyto obory připravila ke studiu?
1: Zejména právě v oblasti toho obecného ošetřovatelství je to, řekněme, reakce na potřebu společnosti, ale zejména jsme brdá regionální univerzita, na potřebu našeho regionu. Možná víte, že toho nelékařského zdravotnického personálu nejen v celé České republice, ale možná zejména v Královéhradeckém kraji je zbysele málo, proto jsme se rozhodli ve spolupráci s oblastní nemocnicí Náchod tenhle program připravit a tím cílem je jednoduše to, aby nám nové sestřičky a zdravotní bratři nezůstávali na Hradci Králové v tom centru, ale aby podpořili péči právě, řekněme, v těch odlehlejších částech našeho regionu, jako je třeba právě Náchod. A slibujeme si o to právě posílení tohoto personálu v těchto oblastech. Ostatně právě proto ten program připravujeme ve spolupráci s oblastní nemocnicí Náchod, kde vizionářský pan ředitel Mach, který nám s tím jako obrovsky pomáhá, a právě celá ta praktická výuka těch sester a bratrů ošetřovatelů bude probíhat právě v Náchodě.
0: Pokud se někdo rozhodne na poslední chvíli, jakým způsobem a dokdy se ještě může přihlásit na tyto obory?
1: Je to velice jednoduché, web uhk.cz anebo moje uhk.cz, kde ještě stále svítí možnost e-přihlášky ke studiu na Univerzitu Hradec Králové. Je to do dnešní půlnoci. Z naší zkušenosti, kterou máme letitě, vyplývá, že ještě mnoha desítek uchazečů se přihlásí právě dnes, poslední den, tak připomínám, je to dnešní půlnoc a máte tu šanci právě na webu univerzity.
0: Říká mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Jsme ve spojení s Hradeckým hydrometeorologickým ústavem. Dnes slouží meteorolog Imrich Drapák. Dobrý den.
2: Pěkný den přejím.
1: Vy pro nás, pane Drapáku, máte dobré zprávy na víkend.
2: Ano, mám pro vás dobré zprávy na víkend. Bude docela příjemný, letní a nějaké více teploty spíš až neděle. Ta sobota bude podobná jako dneska, nějakých 25-28 stupňů a na obloze jasno až polojasno. Vítr nějaký slabý, jenom proměnlivý. V noci ty teploty 15 až 12 stupňů a opět zmenšená oblačnost, jenom přechodně nějaká zvětšená oblačnost. Neděle už by mohla být o něco teplejší, opět tam bude jasno až polojasno a teploty by se mohly dostat lehce na 30 stupňů, zatím teplo nějakých 28 až 32 stupňů Celsia.
1: Žádné bouřky, žádné smrště, žádné výpadky ne. Elektřiny. A dneska v noci taky už ochlazení trošku, abychom vyvětrali ty horké domy.
2: Říkal jsem 15 až 12 minimálně.
1: To bylo na dnešní noc.
2: Ano.
1: Jak to bude vypadat příští týden?
2: Ano? No, to bude podobné, taky těch 15-12 minimální teploty.
1: Vy jste říkal někdy během týdne, když jsme spolu mluvili, že ale ten další týden zase bude teplý.
2: Tam se otepluje hlavně pondělí, tam by teploty mohly vystupovat až někam k 35 stupňům před zvlněnou stranou frontu, která by nás přecházela slabou. Ta by přinesla v odpoledních hodinách nějaké přehánky, bouřky, ale moc toho asi nebude, ty nějaké úhrny nebudou nějak vysoké, neměly by nějak nebezpečné, tak jim to vypadá. Tam je pak slabé ochlazení v úterý za tou frontou, tam se teploty zase by byly do nějakých 30 stupňů. Ještě ve středu bychom se mohli pohybovat někde mezi 27 až 31 a pak to vypadá na víkend, že by ty teploty opět šly nahoru. Zatím to vypadá, že tam jsme se opět mohli dostat k nějakým 36 stupňům Celsia.
1: Takže víkendu, který jste nám předpověděl, si musíme vážit a pěkně si ho užít. Děkujeme Imrichu Drapákovi. Hezký den naslyšenou.
2: Mám tak hezký den naslyšenou.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Z Litomyšle v letní repríze nejenom napříč Pyrenejemi budeme putovat na rozhlasových vlnách s Martinou Marisy Sedlákovou. Cestování je pro ní jako dýchání. Má za sebou pěší pochody na Islandu, v Andoře, na Novém Zélandu, v Irsku i třeba Maroku. S Michaelou Hrdou jako jediné dvě ženy na světě prošly 1330 kilometrů Tadžikistánem přes Pamír. Tak si nalaďte v pondělí po 18. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji. Stezka korunami stromů Krkonoše v letních srpnových večerech nabízí nevšední zážitky pro odrostlejší výletníky, ať už přijedou na romantický večer ve dvou, s přáteli nebo si chtějí zpestřit letní dovolenou v okolí Janských lázní. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je ředitel stezky korunami stromů Krkonoše Miroslav Matas. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Vyhlídková věž, pane řediteli, je o prázdninách přes den pochopitelně hlavně plná dětí, rodiny s dětmi k vám jezdí, ale při západu slunce a večer patří těm starším návštěvníkům a na srpen jste tam pro ně připravili pro dospěláky pěkné zážitky. Co se tam všechno bude dít?
1: Ano, je to tak. Vlastně v podstatě u nás to jako přes den patří hlavně těm dětem, že kolem celý se to vlastně jako točí, vytváří na programy, ale tady na srpen jsme si připravili na večer, když vlastně ty malí rošťáci jdou do postílek, tak stezka vlastně v tu chvíli je úplně něco jiného, má to takovou úplně jinou atmosféru. A na to jsme se zaměřili, že vlastně v podstatě ten les a to okolí se tady vlastně uklidní, začne se tady stmívat a člověk najednou vnímá přírodu tak nějakou úplně jinak, že jo, a na tom to jsme postavili ty naše večerní programy. A teď, když vlastně začnu, tak vlastně teď každou srpnovou středu jsme uspořádali takové stmívání na stezce, kde návštěvníci se nejprve projdou s průvodcem zprávy Krnapu, který jim ukáže, jak takový les jako žije posetnění, prozradím spoustu nějakých zajímavostí, které se jako při běžné návštěvě normálně nedozvědějí. A potom postupně vystoupají na vrchol naší vyhlídkové věže, kde čeká takový nádherný koncert naší houslistky Drahomíry Tvrdíkové a za klavírního doprovodu Lenky Menšíkové, jsem se opravil, zazní akustické verze známých melodií. A vlastně v tajtýlenské večerní atmosféře to zní opravdu výjimečně. A to ještě není všechno, vlastně součástí večera je také lehké občerstvení, sklenka proseka nebo nealkoholického sektu a především ten náhledný jako západ slunce, který máme objednaný vždycky od Krkonoše. Takže věřím, že vlastně spojení té hudby, přírody a ty jedinečné atmosféry dělá z tohoto večera zážitek, na který se dopravně jako jen tak nezapomíná.
0: Vy jste to vylíčil tak krásně, že to úplně vidím a slyším ten klavír a ty housle. Musí to být úžasné, takže to je každou srpnovou středu. Každou srpnovou středu. Tak. A takže tahle velká večerní romantika v tiché přírodě je vždycky ve středu, ale stezka korunami stromů se v několika letních večerech v srpnu taky promění v taneční parket. Ale to už si teda představit moc neumím.
1: To jsme si trošku malinko vzali, takový jiný kámen, takový oříšek. Zrovna se to chystá zítra, takže 8. srpna chystáme u nás na stezce Silent Disco. Je to takový jako prvotní projekt, pokus. Návštěvníci vlastně, když přijdou k nám na stezku, tak dostanou bezdrátová sluchátka a každý si bude moct vybrat mezi dvěma hudebním kanály, který budou mít vlastně na těch sluchátkách, který obsluhou dva DJové. Potom vlastně na tom vrcholu věže, tak vznikne netradiční taneční parket pod tím širým nebem, že jo, ve výšce nějakých 45 metrů nad zemí. A součástí večera bude i welcome drink a budeme tam mít otevřený takový hvězdný bar s nabídkou alkoholických i nealkoholických koktejlů. A ono, máme to zase tak jako spojený s tím večerem, že vlastně jako tančit při tom západu slunce s výhledem na ty Krkonoše, poslouchat si tu příjemnou muziku, je prostě zážitek, který jen tak se normálně nezažije a je to takový to krásný spojení hudby, přírody a té superletní atmosféry.
0: Říká ředitel stezky korunami stromů Krkonoše Miroslav Matas. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Další ročník festivalu fotografie v Novém Městě nad Metují, který letos nese podtitul Dlouho očekávaný dýchánek dnes začal. Bude oslavou fotografického umění ve znamení setkávání s tvůrci a s bohatým kulturním programem. Víc nám řekne za pořadatele festivalu Renata Štěpařová, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Paní Renato, festival dnes začal a bude to takový běh na dlouhou trať, protože festival fotografie v Novém Městě nad Metují potrvá až do října. A co všechno přinese?
1: Tak máte pravdu, diváci, návštěvníci budou mít poměrně dlouhou dobu na to, aby navštívili veškeré výstavy tohoto festivalu, ale určitě ten, kdo může a udělá si čas tenhle víkend, tak bude mít tu ojedinělou možnost potkat se přímo s několika autory letos tady vystavujícími. Hlavní výstavy proběhnou v galerii Zázvorka. Vernisáž bude zítra ve 14:00 odpoledne a vystavuje tam Daniel Šperl, cyklus všední slavnosti. Další forma oslavy radosti se jmenuje Sametový dýchánek a Jaroslav Kučera představí své unikátní, velice slavné fotografie ze sametové revoluce. Potom Štěpán Klas, učitel z Holárky, ten má cyklus úplně jiný, tak je to taková jako skálovská oslava erotiky, setkávání. Abych na někoho nezapomněla, tak ještě v rychlosti. Jolana Havelková se svým takovým konceptuálním cyklem První bruslení a Michael Hanke, jehož dva cykly se jmenují Taneční zábavy seniorů a Plesová sezóna. Mm-hmm.
0: Ale festival nebude jenom v Zázvorce, hned zítra bude otevřená další výstava v Husově sboru také.
1: Ano, potom ještě Husův sbor, tam bude vernisáž ve 16:00 a Aleš Formánek tam představí vlastně ve svém cyklu Odvaha 2,5letý proces vzniku sochy Jošta Moravského od Jaroslava Róny, protože Aleš Formánek po celou tu dobu 2,5 let
0: dokumentoval.
1: Mm-hmm. Ale ještě jsem teda zapomněla, nebo ještě jsme přeskočili jednu výstavu, která bude vlastně zahájena souběžně nebo i hned poté, co zahájíme Zázvorku, tak stačí potom jenom přejít ulici a v domě naproti je výstava Jen tobě patří srdce mé a tam se představí, nebo tato výstava představí motiv svatby ve fotografii, mm-hmm. ale nejen ve fotografii, i ve vzpomínkách, i výtvarníci a konceptuální umělci se k tomuto tématu nějakým způsobem vyjadřují.
0: Dalším místem, kde bude festival se konat, je Městská knihovna. Tam bude společná výstava fotografů a výtvarníků. Ta bude otevřená kdy? Nebo také hned?
1: Ano, ano. Tak právě jsme se z té knihovny vrátili. tam vernisáž už proběhla. V 16 hodin byla vernisáž. Přišlo nečekaně a příjemně hodně lidí a tato výstava se jmenuje 3-2-1 a tento název můžeme vlastně číst dvojím způsobem, buď to jako odpočítávání, 3-2-1 vykřičník a poté přichází nějaký očekávaný důležitý moment, řekněme třeba zmáčknutí spouště, ale také ho můžeme číst přímo přes ty číslice obsažené v názvu, protože to je výstava portrétu jednotlivců, dvojice, trojice. Uh-huh. A vystavují jak fotografové, tak výtvarníci.
0: Tak to je v Městské knihovně. A paní Renato, možná ještě někdo stihne přijít na vaše pozvání teďka, když to zaslechne a nepočítá s tím na Husovo náměstí, protože tam začne dnes v 18 hodin v souvislosti s festivalem krásný koncert a zahájení
1: Určitě.
0: Slavnostní.
1: Určitě vřele všechny zvu. Je tady krásně, sluníčko už tolik nepálí a děvčata z kapely The Chapel, což jsou čtyři úžasné charismatické divošky, od 6 hodin budou hrát svůj repertoár, což jsou písně romské, písně židovské a písně moravské a doufám, že roztančíme celé náměstí.
0: Festival fotografie v Novém Městě nad Metují dnes začíná a výstavy v jednotlivých výstavních síních si můžete prohlédnout až do října a pozvala vás za pořadatele Renata Štěpařová. Děkujeme a krásný večer na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Moc děkuju, naslyšenou.

Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Finální stěhování do částečně zrekonstruované budovy knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a její nové přístavby se zdrží. Kolaudace je na spadnutí, termín slavnostního otevření u příležitosti zářijového pohádkového festivalu se ale nepodaří dodržet. Ředitel jičínské knihovny Adam Hošek společně s dalšími zaměstnanci plánuje programovou pohádkovou alternativu. V hlavní budově v Denisově ulici s ním natáčela kolegyně Vlaďka Vildová.

0: kolegyně Václava Čtvrtka, která se má v září otevírat.
1: Tohle už je dokončovací práce, potřebujeme se zbavit starší krytiny a dáme sem koberce nové.
2: Máme barvu zelenou, někde tady možná najdeme vzorek, na kterém jsme zkoušeli, jak dobře se to čistí. Stejnou krytinu vlastně máme od tady na Sýkory nahoře, v prvním patře. To teďka sjednocujeme i v tom velkém sále, který nebyl součástí té velké rekonstrukce, ale ten koberec tam byl opravdu hrozný.
0: Pane Sýkoro, jaký se sem hodí?
1: Všechny se dělají zátěžový. Musí vydržet minimálně provoz v kanceláři, někdy i vyšší. Je to smyčka z polyamidového vlákna a dá se rozumně vyčistit.
2: Zároveň jsme zjistili, že tenhle opravdu se dobře čistí. Měli jsme tady tenhle ten čtverec asi 2 nebo 3 měsíce v provizorní půjčovně na Denisce, že si o něj lidi prostě šoupali nohy, vlívali jsme to kafem a paní uklízečka si s tím vždycky poradila.
0: Teď jsme s Adamem Hoškem nahlédli do dalších prostor dětské oddělení. Aha. Tady také nezůstal kámen na kameni.
2: Právě zůstalo spousta kamenů na svých místech. Je možná dobrý to říct, že ta rekonstrukce byla velká, byla dlouhá, ale byla částečná. Od začátku se mělo jednat o polovinu toho domu. Postupně se pak ukázalo, co všechno ještě, když už se ta stavba dělá, tak by bylo samozřejmě dobré nebo nezbytné udělat i v těch částech, které původně neměly být ani součástí té rekonstrukce. A udělalo se to potom při jednom. To je případ tady v dětském oddělení, co se podařilo, je to hrozně dobře, udělat nový strop, nová světla. Tady nová příčka, nový vstup, nové rozvody elektrické, což pro návštěvníka to třeba není tak zásadní, ani si toho nevšimne, ale pro ten provoz je to alfa. Omega.
0: Když se podívám přes tu chodbu, tak tamhle to je úplně nové všechno.
2: Je to tak. Tam bývala půda, to já se ani jako návštěvník nepamatuju, protože jsem tady nebyl. A nevím, jestli nechce Věra třeba zavzpomínat.
0: Tady je Věra Tribenekrová, rovná tady knížky v tom dětském oddělení.
3: Na půdě to vypadalo tak, že tam byly věci, které nebyly kam dát jinde. Úžasný prostor, který je všude potřeba, ale samozřejmě časem se to hromadilo, bylo potřeba to protřídit. Teď ten prostor slouží k bohulibějšímu účelu.
2: Dětské oddělení, prostory těch kanceláří. Sklepy, ty vlastně nejsou součástí té původní rekonstrukce, tudíž nepodléhají té kolaudaci.
0: Tady už jste mohli stěhovat.
2: Spousta banánových krabic především. Přišli 3 brigádníci. My jsme nejdřív na ně koukali, že to budou teda dělat strašně dlouho, ale byli hrozně šikovní a vynosili to během dopoledne v podstatě. A čekáme zakleknutý do bloků, kdy budeme moct stěhovat ten zbytek.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: Je 17:53, pátek 7. srpna je za námi pomaličku, ale my se ještě podíváme, co budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové sledovat o víkendu. Železniční trať na Jičínsku láká na 2 mimořádné železniční události. Po opravě motoru se na koleje vrací samořiditelný vlak Edita, který zájemce zasvětí do budoucnosti kolejové dopravy. Do ostrého provozu navíc nově vyráží i unikátní prototypový motorový vůz Esmeralda. Více se dozvíte zítra v reportáži Kateřiny Kohoutové. Hlavní Krkonošská ulice ve Vrchlabí je zavřená. Ve městě se konají tradiční krkonošské slavnosti. Jde o 28. ročník této hudební akce. Dopravní omezení bude od zítra taky na železnici. Cestující mezi Týništěm nad Orlicí a Opočnem na Rychnovsku musí počítat s komplikacemi. Od zítra tam mezi 7. a 17. hodinou vlaky nepojedou. Důvodem je podle webu Českých drah betonáž základu trakčního vedení. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku se zítra bude konat muzejní noc s Janem Černčickým z Kácova a bude doplněná o 3 místní příběhy, podrobnosti v zítřejších zprávách. Zítra končí divadelní rázku v Hronov. Ochotnici nabídnou poslední 3 představení. Zábava potrvá až do 10. hodiny večerní. Živý vstup z místa nabídne zítra odpoledne Václav Plecháček.
4: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
5: Romana Joudalová vám přeje krásný večer a pěkný víkend s rádiem vašeho kraje. No a po zprávách 18 hodin tu budou páteční desky, pásky, vzpomínky. Bude to repríza tohoto pořadu, kterou jsme natočili s Václavem Hybšem v roce 2020. Příjemný poslech a hezký večer.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na budoucí dálnici u Trutnova pokračuje stavba tunelů. Sklizeň obilí v Česku by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Valentína Kočířová je juniorskou mistryní Evropy na kajaku. A počasí zítra má být jasno až polojasno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Na stavbě dálnice D11 v úseku Střítež Polsko skončila ražba dvou tubusů tunelů u Trutnova. Práce komplikovalo počasí i složitý terén.
2: Tunel opevnění s dvěma dvoupruhovými tubusy bude dlouhý 492 metrů a bude mít výšku průjezdu 4,8 metru. Jeho ražba začala v lednu letošního roku. Práce probíhají non-stop 7 dní v týdnu, včetně nocí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Řidiči by po dálnici měli začít jezdit v říjnu 2029. Liberecký kraj vypsal soutěž na dopravce, který zajistí vlakové spojení z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice. Dopravce má provozovat vlakové linky na této trati od prosince 2029 na 15 let. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky. Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Očekává, že se v Česku sklidí 6 milionů 400 tisíc tun obilovin, zhruba o 17% méně než loni. Nedostatek ale v Česku nehrozí díky zásobám. V Deštném v Orlických horách odpoledne začala tradiční akce tavení skla dřevem. Desítky sklářů tam do neděle předvedou různé techniky práce. Repliku historické pece Magdaléna začali organizátoři roztápět s dvoudenním předstihem, říká Bohumír Dragoun.
3: Ta teplota se musí dostat na pomalu, velmi pomalu na pátek na nějakých 1200 stupňů ideálně, aby se chlapům dobře pracovalo, ale nemůžeme to hnát a pec potřebuje samozřejmě svůj režim, takže jsou tam pánve, které se musí pomalu ohřát, tak aby nepraskly. Je to všechno o mistrovství těch topičů. Ty chlapy prostě umí topit, umí to dřevo správně přikládat. Sport.
0: 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová se stala ve Francii juniorskou mistryní Evropy na kajaku. Lucie Vaculová byla čtvrtá. Další čeští reprezentanti dnes na medaile nedosáhli.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná s teplotami do 15 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 27 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice. Tolik informace Zelené vlny. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
5: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný den?
6: No je to tak, dobrý den.
4: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
5: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
6: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
5: Ano.
6: Vždyť je zima.
5: Tak čert ví, proč Josef Zima.
6: A víš, kdo to napsal?
5: Ne.
6: Karl Krautgartner. Ano, to můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Jo, jo. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
2: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
2: ne,
0: vůbec?
2: Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
2: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
2: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tu oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a... my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom no. si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.
2: Já se dnes dopoledne žením,

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta ale... hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ale zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, z čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky, pásky, vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínské kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl myslím poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano. 23.
0: Tak. Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybšta.

0: Rádio vašeho kraje.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř a

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem, takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšení. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policie v Tanvaldu zasahovala kvůli napadení bodnou zbraní. Univerzita Hradec Králové mění ceny za ubytování. Prodeje nových aut v Česku meziročně vzrostly. A počasí zítra má být jasno až polojasno, teploty kolem 27 stupňů. Zprávy a Radek Pultrápek, hezký podvečer. Policie v Tanvaldu vyšetřuje násilný čin. Bodná zranění tam dnes utrpěli tři lidé. Podle mluvčí kriminalistů Ivany Balákové útočníka zadrželi. Lidem nehrozí žádné nebezpečí. Záchranáři převezli do nemocnice zraněné, říká mluvčí krajské záchranné služby Petr Matějíčka.
2: Z místa události jsme transportovali tři pacienty. Dva pacienty v kritickém stavu, jeden byl transportován do traumacentra fakultní nemocnice Hradce Králové, jeden do traumacentra krajské nemocnice Liberec a tam zároveň byl i transportován další pacient pozemníma posádkama.
0: Studenti Univerzity Hradec Králové si připlatí za ubytování na kolejích. Škola zvýší cenu o 2,5%, tedy o meziroční míru inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu kolejí, informuje vedení univerzity. Ve Verdeku u Dvora Králové nad Labem dnes skončila uzavírka Vorlešské ulice. Řidiči tam projedou s omezením. Provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem.
3: Semafory zůstanou mezi ulicí Spojených národů a autobusovou zastávkou Verdek až do konce září. Řidiči tam musí počítat se sníženou rychlostí, nerovným povrchem a stavební technikou. Změna se týká také cestujících v autobusové dopravě. Zastávka směrem na Nemojov je dočasně posunutá o 100 metrů před mateřskou školu. Důvodem je pokračující stavba kanalizace a oprava dešťového potrubí. Z Trutnovska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Povodí Labe dokončilo opravu lávky a splavu přes řeku Divokou Orlici v Kostelci nad Orlicí. Práce skončily o několik měsíců dřív, než původně počítal harmonogram. Lávku můžou od srpna využívat pěší i cyklisté, informuje Povodí Labe. Prodeje nových aut v Česku se od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Zhruba 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových. Další 1/5 měla pohon na naftu. Přibývá taky elektroaut. Jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Sport. Fotbalisté Hradce Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehrají zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až ve středu 2. září. O odložení utkání informovala Ligová fotbalová asociace.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná s teplotami do 15 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno. Teploty na východě Čech 25 až 28 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice ve směru na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme nakousnuli téma spřežky. Řekli jsme si, že většinou to slovo přejde časem od psaní zvlášť po psaní dohromady. Po desítky let se to vyvíjí. A pak, že je fáze, že se to může psát tak i tak. Třeba například, nebo například, zvlášť nebo dohromady. Ale děláme chyby. Třeba od nepaměti a na rozdíl. Obě slova nejsou zatím kodifikována jako spřežky. Ani nejsou samostatnými hesly v internetové jazykové příručce, takže co tam je pro nás tedy vhodné vodítko a jak je to správně?
2: Myslím si, že uživatelé češtiny, lidově řečeno my, kteří mluvíme česky, se často řídíme intuicí. A tam zkrátka si nemůžeme být jisti, zvlášť u těch spřežek. Takže já považuji za nejjednodušší, pokud má člověk přístup k internetu, používat právě tu internetovou jazykovou příručku, o kterou se starají kodifikátoři jazyka, takže tam je to závazné, co se tam píše. Na druhou stranu, pokud máme kruce tištěná pravidla, tam ten proces nezachytíme, takže tam žádné slovo od nepaměti najít nemůžeme.
1: Takže píšeme zvlášť od nepaměti.
2: Píšeme zvlášť a mezi ty chyby, které se uvádějí, co se týče spřežek, patří zase podle jazykovědců z Ústavu pro jazyk český například psaní slov naschledanou, naviděnou, nauváženou a podobně dohromady. Stále ještě je máme psát zvlášť, což myslím, že například u výrazu naschledanou mnohé zarazí. Proto mluvím o tom, že je vhodné se dívat do těch příruček. Těžko najít jiné vodítko, protože je to ten proces.
1: Mění se to prostě a nedá se to často odhadnout, takže podívat se na internet nebo do pravidel českého pravopisu. No a jak to tak odhadujete? Myslíte, že to naschledanou za 10-15 let bude možné psát dohromady a zároveň tedy to psát správně, tak to, že to bude kodifikováno?
2: Tohle spojení odolává opravdu dlouho. Ale máme příklad z praxe jedinečný a to je výraz nebo spojení na rozdíl, které se neuvěřitelně často objevuje i například v tisku, v knihách a podobně psáno dohromady. A to je, myslím, jasný signál, jak se říká pro jazykovědce, že uživatelé to zkrátka jako spřežku chápou. A předpokládám, že tedy i za těch 10 let už by bylo možné to kodifikovat.
1: Na rozdíl i naschledanou. Tak naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou Pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 1945 došlo k výbuchu v muničním skladu v nedalekém Krásném Březně. Ve městě se okamžitě rozšířila fáma, že za výbuchem stojí Němci, a rozpoutalo se násilím, při kterém byli napadáni a biti místní němečtí obyvatelé. Podle vzpomínek pamětníků útočníky nebyli ústečtí Češi, ale lidé z vnitrozemí, zejména příslušníci tzv. Revolučních gard a také vojáci Svobodovy armády. O život tehdy přišel dodnes přesně nezjištěný počet Němců. Podle historiků mohlo jít asi o 100 lidí. Pietní akce k připomínce této události se účastnil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. V litoměřické diecézi je letošní rok rokem smíření. Arcibiskup nám vysvětlil, co zatím tento rok přináší.
1: Zaprvé je vidět, že ta věc je vždycky komplikovanější, než se zdá. To znamená, je to nějaký řetězec událostí a vlastně je to často tak zamotané, že jako jasně dojít k nějaké spravedlnosti v podstatě nelze. A někdy takovéhle situace zůstávají velkými balvany. A právě tím úkolem roku smíření je prostě pokusit se smířit mezi sebou a hlavně prosit Boha o to, aby ty zauzlovance, nebo jak to říci, ty neřešitelné situace, které často mají ještě po 80 letech vlastně jakýsi neblahý vliv na náš život, tak abych nám je Pán Bůh pomohl rozuzlovat. To je smysl toho roku smíření a já jsem tedy rád, že jsme tady dnes právě na tomto místě nebo na těchto místech, která prostě v sobě nesou tu nejednoznačnost, protože naším úkolem jako lidí, běžných lidí nebo jako věřících lidí není označit viníka nebo to nějak vyřešit, ale prostě snažit se o uzdravení těch vztahů. No a tím, že je tady hodně lidí z Německa, pan velvyslanec, pan primátor, máme se k sobě, abych tak řekl, prostě chováme se k sobě jako přátelé, tak to vlastně posiluje to uzdravování a možná je to už nějakým symptomem toho usmíření, ale je vidět, že ještě toho je hodně mezi námi a že se hlavně tvoří i nové bariéry v současných dnech nebo v nedávné minulosti, takže to bude téma stále aktuální.
0: V Ústí nad Labem byl jako obvykle německý velvyslanec a zástupci německé menšiny. Zazněla proto česká i německá modlitba.
2: Wir wollen vielleicht zusammen für die alle Opfern beten, das Gebet, das uns Herr Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
3: In der vergangenen Woche trafen sich in Tetschen Vertreter der tschechischen und der sächsischen Regierung, um über den Bau einer Staustufe an der Elbe bei Tetschen zu beraten. Die tschechische Seite bringt damit erneut ein Projekt ins Gespräch, das in der Vergangenheit bereits abgelehnt worden war. Unter anderem, weil es auch verkehrstechnischer Sicht als wenig sinnvoll und im Hinblick auf die Natur als schädlich eingestuft wurde. Auch auf der sächsischen Seite hatte das Vorhaben einer Elbestufe nie besonders viel Begeisterung ausgelöst. Wie reagieren die Sachsen heute auf die Pläne? Das hat Robert Hartmann von unserem Partnersender MDR1 recherchiert.
0: Minulý týden se v Děčíně setkali zástupci české a saské vlády, aby jednali o budování jezu na Labi u Děčína. Česká strana opět přichází s projektem, který byl v minulosti zamítnutý jako málo funkční, co se týče dopravy, a škodlivý, co se týče přírody. Na saské straně projekt labského stupně nikdy nebudil nadšení. A jak na něj Sasové reagují nyní? To zjišťoval Robert Hartmann z naší partnerské stanice MDR1.
4: Die Elbe führt zu wenig Wasser. Bis September rechnet der Geschäftsführer der sächsischen Binnenhäfen Oberelbe nicht mit rentablem Güterschiffverkehr, weil wegen des Tiefgangs nur wenig Ladung transportiert werden könnte. Würde die Staustufe bei Děčín daran etwas ändern?
5: Nein. Die Staustufe in Děčín, die dort geplant ist, würde an der aktuellen Situation der Elbe in Sachsen für uns in der Güterschifffahrt gar nichts ändern.
4: Warum? Auf den letzten 40 Kilometern vor der Grenze kann es auf tschechischer Seite bereits zu Niedrigwasser und Stillstand kommen, selbst wenn die Elbe in Sachsen noch befahrbar ist. Deshalb soll bei Děčín ein Wehr das Wasser aufstauen. Durch eine 200 Meter lange Schleuse kämen die Schiffe an der Staustufe vorbei.

0: siehst du nicht, wie ich friere? Drück mich fest an dein Herzchen, ich will gar nichts von dir. Etwas Liebe vielleicht, ich bin müde vom Wandern, doch ich lieb dich auch dann.
1: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslast.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Hodina.
4: Český rozhlas zprávy.
3: Kraje letos nezískají od státu na údržbu silnic druhých a třetích tříd žádné finance. Zemědělci na Svitavsku mají letos u obilovin nižší výnosy než loni. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
5: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
6: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
5: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
7: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
5: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Zemědělci ze Svitavska nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než loni. Výjimkou je pouze řepka. Podepsalo se na tom hlavně suché letošní léto, říká ředitel společnosti Agro Kunčina Marek Šejnoha.
8: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
3: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků právě od dneška až do konce září vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu celkem 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Upřesní vedoucí galerie Lada Galová.
9: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále. Sport.
3: Německý tenista Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem prestižního turnaje mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů aktuální sezony se bude konat v listopadu v italském Turíně. Asociace ATP o tom informuje na svém webu.
4: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. A zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 pozor za plzeňskou dálnicí. Na kilometru 21 se v levém pruhu srazila dvě osobní vozidla a je tam krátká kolona. A silnice 17 z Šáslavy do Chrudimi je za Vrdy stále neprůjezdná. Použijte objížďku, tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
4: Vesele a zdravě.
10: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Zeithamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. Jo? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
10: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě
0: podle
1: neslyšela.
0: Tvaru. Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Jistě, já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak, Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano,
0: víme,
1: Barbru známe, ano, takže orlí za mě, jestřáb nevím. Ano,
0: pak je nějaký snoop nos, to je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: Ano.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Káček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy, v čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvate, a nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, čo to mohlo?
2: Neviem, čo to mohlo
3: byť. Človeče, vy ma už dávno, poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok.
2: Zbytočný
3: krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
3: Prečo?
2: Ja už falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní, viete. Zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia.
2: Nech sa zabavia,
3: dožičiť.
2: Pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil?
4: Dajte ešte 100.
2: Nech sa páči. Uh-huh.
4: No tak za tú 100, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
4: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
4: Nostalgia.
2: No
4: tak... Môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
4: Dajte ešte 100.
2: Bohužiaľ už nemá.
4: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. No ale nevešajte nos. Aj prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD ano, a jejich, ano. Vy to máte stejně. Aha,
0: a pozor, ano. Při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše no. Se stává vaší novou superschopností
1: ano.
0: A ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně, a to je buď že méně, anebo vůbec, a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie, a to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme, protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma? cítění?
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A jak... dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Rád bych si koupil cukrovku.

0: se podíváš.
1: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
2: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala, takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
1: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi. Prostě
2: já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka, nebo nějaká kašel, nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to objednání
1: no, té doby.
2: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
1: Další dotaz, který máte?
2: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
2: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
2: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou dnes na téma ztráta čichu.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: Jo, to tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možná je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselézdravě.cz.
2: Tak, paní Svatavá nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Hmm. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano, máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té je to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách veseleazdravie.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní, nosní, krční?
1: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyšší vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem

informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná paráda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu, ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Neziskové organizace v Česku varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví bytový dům celkem se 17 nájemními byty. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Některé neziskové organizace v České republice varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že je klienti utratí dříve, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
3: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
3: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví nový bytový dům, vyroste vedle obchodní zóny v Budějovické ulici. Další dvě bytovky ve stejné lokalitě do několika let postaví soukromí investoři. Město aktuálně vlastní asi 350 nájemních bytů a fond rozšíří minimálně o 17 nových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Vít Rada.
5: Byli jsme úspěšní v získání dotace na dostupné bydlení. V tuhle chvíli bychom měli zahájit někdy výběrové řízení na zhotovitele toho bytového domu. A řádově za 2-3 roky by mělo být vše postaveno a mělo by tady vzniknout minimálně teda 17 nových bytů.
0: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Praze Strašnicích dnes rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil jako symbol svobody a intelektuálního rebelství.
6: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
7: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
8: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
6: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech může být až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. Zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 Praha Strakonice je kolona za Prahou u Jíloviště. Na 9. kilometru je omezení, kolona má 4 km, zdržení na odsjezdu na Lipence je zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
9: Láska, o které vám budeme vyprávět, je posledním z letošních příběhů.
10: Zrodila se první den nového roku, v jedné chvíli, v jedné minutě a rozhodl jeden krátký pohled, kvůli kterému se 22-letému mladíkovi zastavil dech.
9: Jak řekl jeden holandský mistr, voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena, ale vítězí jediným pohledem.
10: Mladík se zamiloval do 20-leté krásky. Vzdal se kvůli ní sportovní kariéry i maturity. Láska zmůže všechno.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Díky zlaté lásce poznáváme všechny formy milování. Inspirujeme se u těch, kteří v manželství prožili už více než 50 let.
1: Z mnoha zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který patří manželům Ursule a Jiřímu Dvořákovým. Svou zlatou svatbu oslavili už před rokem. Jemu je 75 let, ona letos oslavila 73. narozeniny.
0: V životě sází na souznění, toleranci, klid a něhu. Jejich manželství je jak román z Červené knihovny.
1: Přesvědčil se o tom i Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Lanškrouna, kde bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vítáme vás.
4: Dobrý den, vy budete Dvořákovi.
3: Ano, Ursula Dvořáková.
4: Já jsem Patrik Rozehnal, dobrý den. Tak, pejska, Ursula, to je pro vás, kytička.
3: Děkuji.
4: Vám to sluší. Krásně ladíte brioša, ty nádhera. Já ty vlasy všechno.
3: Já to mám ráda, tak.
4: To je dobře. A tohle bude váš manžel Jiří. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Takže my si jdeme poslechnout ten váš příběh. Kolik let jste spolu?
5: 51.
4: A koho tady máte ještě jako člena rodiny?
5: To je pejsek Sisi, taková jako Španělka, už je 16,5 roku, ale pořád se drží, je dobrá, zdravá.
3: Pojďte dál.
6: Ještě dál.
4: Dobře, jdeme za vámi. Je a to teplo od kamen, ne? Že jo? Je, no tak to je nádhera. Je. Tady už se slaví.
3: Kávu, čaj.
4: A chlebíčky.
3: No, chlebíčky.
4: Kávu si dám rád. Štrůdl. Ne, vy to máte nádherný.
3: Ta sama pekla.
4: Máte toto krásné. Takže to je, ale i starý dům, musíme říct. Vy jste ho v takovém... 1913. A v tom starém duchu jste ho asi opravili i dokonce sporáková kamna. Opravdu na nich i vaříte, nebo jenom se v nich topí?
3: Vaříme.
4: To je krása.
5: To je teďka nový přestavěný, měli jsme tady starší sporák. No, ale to jsme přestavili nový kamna úplně komplet, jako jsme to zgenerálkovali, protože manželka se to vždycky líbilo, tenhle ten styl. No. Takže jsme dostali u kamen, klasicky.
4: To bychom si s manželkou rozuměli. Krásný teplo je to a opravdu vkusně hezky zařízeno.
1: Ještě 31. prosince roku 1971 se Ursula s Jiřím neznali. Možná by to tak i zůstalo, kdyby se Jiří nevypravil se svými kamarády na silvestrovské oslavy.
0: Netušil, že odbije půlnoc, do sálu vstoupí překrásná dívka a jemu začne bít srdce rychleji.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: V tu ránu jsem měl pocit, že to je prostě ona, že to je to, co jsem chtěl. A dokonce v tom zaváněla taková nějaká reinkarnace, že jsem si myslel, měl jsem pocit, že jsme se viděli, že jsme něco spolu zažili, prostě bylo to něco úžasného. A ona se rozhlížela po sále a její oči spočinuly na našem stole a dokonce vyrazila k našemu stolu. Tak jsem z toho byl úplně vyděšený toto a ona se s vlastníma našima kamarádkama, co tam u toho seděli, tak si popovídali, začala hrát hudba a nějaký z těch kamarádů šel pro ní tancovat. No já jsem tam chvilku seděl a přišla si pro mě jiná dívka na tanec a během tance mě sdělila, jestli bych ji chtěl mít rád jako. A já jsem říkal, no vás ne, ale tamhle ta se mě strašně líbí. A ona mě vzala za ruku, dotáhla mě k páru manželky, no a říkala, tomuhle se líbíš, tak si ho vem, já si vem u toho tvýho.
4: Jak Ursula vypadala, že vás zaujala? Popište to. Jak si ji pamatujete, ten vstup do toho sálu, kdo se tam objevil?
5: No, byla hrozně hezká, štíhlá a mě se už tenkrát sobě něco vyzařovala. Bylo to úžasný. To byl nádherný pocit, že jsem viděl. Do dneška si na to prostě vzpomínám a bylo to úžasný.
3: Ten začátek roku, takhle jak to Jirka líčí, si moc nepamatuju. Ani jsem mu tak nějak moc nevnímala. Šla jsem za tou partou svých kamarádů a kamarádek, kde jsem s nimi chtěla strávit ten nový rok. Až potom, když jsme stáli před sebou, hudba přestala hrát, v životě jsem ho neviděla, jak když spadne z nebe, tak jsem mu řekla, asi si půjdeme sednout, hrát už nebudou.
4: Jak ten já nechci říct už večer, spíš jak to ráno vlastně končilo. Rozešli jste se s tím, že se ještě uvidíte, někdo někoho pozval, mrknul na něj, dal mu pusu. Co následovalo? Čím to skončilo, to první seznámení?
5: Vůbec to nekončilo ničím, normálně jsme se rozešli, já jsem ji prostě jenom měl v hlavě, ale protože jsem byl nesmělý kluk, tak jsem se nějak neodvážil, takže my jsme se rozešli a vůbec nic nebylo. Ale pořád jsem ji měl v hlavě a asi za měsíc a půl byla vlastně nějaká taneční zábava, na kterou jsem já šel se svýma kamarádkama a ty vzali i Urzulu sebou. Jako. A teďka já jsem tam měl stolu 4 děvčata, já sám kluk a musel jsem je furt točit, jo, takže když jsme už se pak trošku do sebe zakoukali, tak jsem vždycky sehnal nějakého tanečníka, který mě zaskočil za tu, kterou jsem měl tancovat, jako, a chodil jsem podle toho svojí a o půlnoci jsme si dali pusu a domluvili jsme se, že teda jo, že by to mohlo být.
3: Tak to tam pak cinklo.
5: Já si myslím, že to právě bouchlo ten večer, toho 12. na 13. února v roce 72. A pak už se to rozvinulo do klasického stavu, že už druhý den jsme si domluvili rande a pak už to pokračovalo úplně normálně, jak to v těch vztazích chodí.
4: Kde bylo to rande?
3: Sešli jsme se na náměstí.
5: Já jsem přijel z Brna, z návštěvy, maminka byla nemocná v nemocnici a domluvili jsme si starost na autobusovém nádraží.
3: Ano, tak to bylo.
6: A kam jste šli?
5: To je tak, jsme se procházeli po městě, po večerním městě jako a povídali jsme si, seznamovali jsme se. Myslím, na to neměli moc času ještě.
4: No a to mě zajímá, ten rozdíl oproti dnešku, jak tehdy to seznamování vypadalo, o čem si tak mladí povídali, jak to seznamování tehdy mezi mladými vypadalo, Ursula?
3: No dřív to nebylo tak rychlý, jako je to teď, já nevím, jak vám to mám říct. Chodili jsme za ruce, chodili jsme do kina, políbili jsme se tam, kde byla největší tma. Já nevím, jak mám to mám.
4: No takhle.
3: Takhle?
5: No. Povídali jsme se o sobě, co kdo dělal a to, aby jsme se tak trošku seznámili.
4: Čím vám Jirka imponoval?
3: Jirka je zvláštní člověk. Je. Vůbec nevím, jak bych to popsala, ale u něho mě zaujalo ten vnitřek, jeho cítění, pak ten sportovní duch, jaký ho má do dneška.
4: On vypadá, že je to takový kus chlapa, ale mám pocit z toho zatím krátkého setkání, že to bude takový jako uvnitř i něžný a romantický chlap.
3: Přesně tak, je velmi citlivý. Má rád všechny, celou svoji rodinu, svý přátelé. Je to skvělý chlap.
4: Líbil se vám i fyzicky?
3: Určitě, byl sportovec, byl cyklista, štíhlej krásný kluk, modrookej.
4: Bral vás na kolo?
3: No, s tím kolem to je horší. Já spíš na ten tanec, než na to kolo. To moc ne.
4: Našli jste nějaké společné záliby tehdy? Něco, co vás třeba spojovalo a u čeho jste rádi trávili ten čas v dobách, kdy jste spolu chodili?
3: Tak my jsme to měli, každý byl orientovaný za tím svým sportem. Já jsem v mládí dělala gymnastiku, balet, lidový tance, a Jirka dělal tu cyklistiku, takže my jsme měli ty sporty trošku každý jiný. Ale vždycky jsme se na sebe těšili a užívali jsme si to tak po svým.
4: Nenahrál vám tak nějak osud? Nepokládáte to za nějaké znamení?
5: Určitě ho, protože pak ten následný život celých 50 let to byla bomba. Jako, takže určitě tak bylo.
7: Ty spíš. Ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Ursule a Jiřímu Dvořákovým z východních Čech.
2: Ursulina maminka se narodila v Čechách, ale protože byla Němka, odsunuli ji po válce do západního Německa. Tam se provdala a narodili se jí tři dcery, mezi nimi i Ursula.
1: Když bylo malé Ursule 5 let, vrátili se do Československa.
2: Bylo to těžké období, kdy jí děti nadávali, ale s maminkou a babičkou jí bylo dobře. Když potkala Jiřího, její život se rozzářil štěstím. Jak to prožívala?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak jak to prožívají všichni. Když se zamilujete, tak se těšíte na každý okamžik, kdy se spolu setkáte, a pak už je to na tom, jak si sednete a domluvíte se, kam půjdete, jestli půjdete do kina, jestli půjdete tančit, jestli půjdete na čaje, nebo jestli se pojede na kolo.
4: To byl tak mohutný vztah, jako já jsem se těšil snad vždycky od rána, až se spolu potkáme, a já jsem ještě v té době hodně trénoval na kole, takže mi to bralo trochu víc času. Takže záhy, co jsme se potom setkali, tak jsem to ještě vydržel asi nějaký 3-4 měsíce a pak už jsem to kolo odložil a už jenom, abych měl čas pro ní.
5: To je hezký.
4: A to kolo, to, přitom to byla velká síla, protože v té době jsem už 12. rok závodil, takže veškerý volný čas jsem strávil na kole a se svými kamarády po závodech, jo. Užíval jsem si nádherný let a přesto, když přišel ten vztah, tak to všechno přehlušilo a jenom jsme si užívali.
5: Jako to málo kdo dokáže tohle udělat kvůli ženě.
4: No.
5: Kdy jste začali uvažovat tedy o svatbě?
4: Tak my jsme se rozhodli po zámostí po roce, jakože, že se odebereme ke svatbnímu obřadu. A vymysleli jsme si takovou jednoduchou svatbu, že se vezmeme jenom my dva, budeme mít u toho svědky.
5: Ale na základě čeho jste se rozhodli?
4: No tak asi to přišlo ode mě, protože říkám, hrozně se mi líbila, trávil jsem s ní veškerý volný čas, jako, takže jsme dospěli k tomu, že bychom se mohli vzít. A jak jsem říkal, svatba měla být jednoduchá, měli jsme být spolu na radnici se svědkama v Šumperku, pak že si zajedeme na oběd na Červenohorské sedlo, to byl takový plán, jenomže jsme přišli na úřad do Šumperka. Tam se psali se mnou žádost, pak si vzali manželku, místo narození, Wolmezheim, kde to je, v Německu, ve východním, ne, v západním. Paní vytrhla papír ze stroje, máte tohle, nemáme nic, tak říká, až to budete mít, tak někdy příště nashledanou.
3: Já jsem měla občanství německý, že jo, tak oni k tomu potřebovali, já nevím.
4: Nějaký souhlas. Vy takové vysvědčení, že se může vdát v Česku, z Německa.
3: Tak.
4: Velvyslanectví v Německé spolkové republiky tehdy ještě nebylo, takže veškeré žádosti jsme museli nechat soudním tlumočníkem přetlumočit do němčiny a přes obchodní zastupitelství v Mnichově nebo přes vojenské ataše v Berlíně se ta žádost vyřizovala.
5: Jak se vám to tedy protáhlo? To svatební dění.
4: Bylo to přesně 3/4 roku, takže z původního termínu 12. února jsme měli termín 21. října.
5: A Šumperk to nebyl?
4: Byl to Lanškron, pokud jsme to trošku pozměnili, protože rodiče s náma tak nějak v tom souznění nebyli, takže jsme si udělali svatbu úplně tady doma, v tomhle tom domě. Měli jsme tady svoje babičky, měli jsme tady rodiče, sourozence se svými protějškama a svědky. To bylo všechno.
1: V té době za Jiřím přišli soudruzi z podniku, aby si svatbu s Ursulou raději rozmyslel a nekazil si celý život. Měl být kandidátem na vstup do strany.
2: Zároveň byl také vyloučen z večerního studia. Vedení školy vadilo, že udržuje vztah s občankou Spolkové republiky Německo.
4: No, bylo mi to úplně jedno, jestli půjdu do školy, nebo nepůjdu v tom moment. Bylo mi jedno, jestli budu kandidát nebo nekandidát. Já jsem byl strašně zamilovaný a prostě jsem měl hlavu a oči jenom pro ní a tyhle ty věci jsem vůbec neřešil. Prostě v tom momentu chvíli mi to bylo úplně jedno, na rozdíl od těch soudruhů, kteří z toho byli vyděšený, že tak k tomu přistupuju.
5: Kdo nejvíc brečel na svatbě?
3: No, asi rodiče.
5: Doufám, že štěstím.
3: Doufám. Ne, my jsme měli úplně skvělý rodiče, jak z Jirkovy strany, tak z mojí strany. Jeho maminka byla úžasná, strašně hodná žena. Moje maminka byla zase energická, ale taky malý člověk s velkým srdcem, takže my opravdu ty rodiče ctíme a vážili jsme si jich, vždycky nám pomohli a snažili jsme se tak vychovávat potom i naše děti. No.
5: Teď dnes, vzpomenete si třeba na ty rodiče v souvislosti s tím, co by asi tomu řekli, když stáli u zrodu toho vašeho vztahu a té lásky a toho vstupu do manželství?
3: Já to mám každý den, když procházím tímhle domem, tak si říkám, kdyby tady byla ta babička Věra, to by koukala, jak jsem ti to tady všechno předělala, ale ona měla ráda moderní věci, strašně jsme si spolu rozuměli, tak si myslím, že by byla šťastná.
4: No, já jsem taky o tom přesvědčený, protože já jsem hrozně rád navštěvoval se maminku, manželky, byla to jako energická žena, ale s dobrým srdcem a ta byla žena, která se dokázala bavit s kdekým, jako kdyby se bavila s ministrem, tak se s ním pobaví, kdyby se bavila s někým nějaký nouzi, prostě byla to úžasná žena.
3: A víte, co bylo krásný, že nikdy Jirka neřekl moje tchyně, vždycky to byla babička a já jsem jeho mamince taky říkala babičko, nikdy to nebyly tchyně, byly to skvělý ženy obě dvě.
5: Máte v hlavě ten první polibek, ten svatební?
4: No určitě, ale to byl takový, už takový normální, takový jakoby pro formu. Ty polibky, ty úžasné polibky, ty byly mnohem dřív předtím fantastický, kdy jsem dokázal ženu líbat několik hodin, že nakonec skončila u kožního lékaře, protože jsem asi byl trošku špatně oholený a trošku se mi vylepšil bradičku. Takže tak to byly ty pěkné chvilky, no. Ale přímo ten svatební polibek před těma svatýma hostama, to byla formalita.
3: Ten byl letmý.
5: My bychom vlastně měli prozradit, že byla i v docela netradičním čase denní doby. Kdy vy jste měli, v kolik hodin svatbu?
4: My jsme se vzali až večer o půl sedmi, jsme měli obřád, protože předtím jsme byli několika na rande na tom našem náměstí Alojze Jiráska před zámkem, kde se svatba měla odehrát. No a v té době tam instalovali nové osvětlení zámku venkovní a nám se líbila ta atmosféra toho zámku v těch večerních hodinách, tak nás napadlo, že by tam byla hezká svatba. Takže jsme se rozhodli pro ten čas na radnici nám šli vstříc, takže svatba proběhla až v pozdních večerních hodinách.
5: Neukrátili jste si trochu ten svatební den, pak když nastává ta hostina, vy jste tedy měli co, svatební večeři, nebo jak to bylo?
3: No, svatební večeři, tady jsme měli řízky, bramborový salát, tady jak sedíte, a svatba klasická.
4: Jako, a veselá,
3: až do rána.
5: No a patří to k tomu, zeptám se, svatební noc byla?
3: Já nevím.
4: No, tak zase musí se říct, že z těch svatební nocí bylo předtím několik, že jo, takže ta vlastně už byla zase taková normální, no.
5: Jaké to bylo probudit se, tedy jako paní Dvořáková?
3: Krásné. Když víte, co vedle sebe máte, co jste si vybral, s čím budete tím životem kráčet, tak pro mě to bylo krásné.
5: Změnil se Jirka jako manžel, byl jiný než ten hoch, jinoch, ten mladík, který si teprve plánuje, že si Ursulu veme?
3: Vůbec ne, ta jeho povaha zůstala stejná. Je to, jak jsem říkala, že ctí svoje rodiče, svoji rodinu, svoje děti, všecko tohle je na prvním místě, má rád ten svůj koníček, tu cyklistiku, takže já si myslím, tak jak jsem si ho vysnila, takovej je.
4: Vždycky jsme se na sebe moc samoc těšili, když jsme trávili den někde mimo sebe. No a vždycky to bylo jako jenom souznění, že fakt jsme si vyhovovali maximálně. A takže to naše setkání zpětný, já tomu fakt vždycky říkal, že jsem takový ten taky ten návratový typ, že se hrozně rád vítám, ale tak musí být loučení, no a tak to vítání potom vždycky bylo nádherný.
3: Přizpůsobíte se tomu druhému, protože ho máte rád, chcete s ním žít, tak je to taková vzájemná láska.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Recept na šťastné manželství dnes ve Zlaté lásce hledáme u Ursuly a Jiřího Dvořákových.
2: Kdo si hloubavý kdysi napsal, milovat a dát život dovedou jen dva. Dát lásku nejbližším dokáže jen rodina.
1: Ursula s Jiřím mají celkem tři děti, které milují. Jmenují se Ursula, Radek a nejmladší je Jiří. Určitě se o ně někdy i strachovali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Tak samozřejmě vždycky, jako, když onemocněli, tak to je takový špatný chvilky v rodině. Byly třeba momenty, kdy jsme museli dítě odvést do nemocnice, tak to jsme prožívali hodně těžce. Dokonce, když jsme jeli na zpáteční cestě, jak jsme zastavili, oba jsme si pobrčeli u toho.
4: Bylo to nějaké vážné onemocnění, že jste měli takový strach?
5: On to byl Radek, ten druhej, a on měl takovou snůžku nemocí, začal chodit do jeslí a jak si ty nemoce a ty rýmy si předávají, tak nám jakoby kolabovalo, tak jsme ho odvezli do nemocnice a bylo to takový, báli jsme se o něj strašně moc, ale všechno to dobře dopadlo.
4: Je dobré v tu chvíli mít vedle sebe toho partnera? Je to lehčí, snažší unést potom takovéhle věci?
5: Je to určitě strašně velká opora, nedovedu si představit, že bych měla vedle sebe někoho jiného, který by mi nebyl nakloněný a nepomáhal mi. Ve dvou se to vždycky líp táhne.
4: Měli vy jste někdy strach o toho druhého? Že šlo o něco vážného, ať už to bylo zdraví, nějaká událost nebo třeba ohrožení vztahu? Nevím, netuším, ptám se.
5: Tak o Jirku jsem měla strach, když byl před dvouma rokama na operaci a bylo to v té době covidové, takže tam to bylo hrozně náročný a tam teprve jako zjistíte, co k tomu člověku cítíte a jak je to těžký, když vedle vás není.
4: Přemýšlí člověk, co by se mohlo stát, kdyby pak třeba nebyl právě?
5: No právě, že pak vám jdou hlavou i takový černý myšlenky a člověk to prostě musí ze sebe nějak vypudit a já jsem spíš taková optimistická, tak si vždycky říkám, že to musí dobře dopadnout. Ale je to velký strach.
4: A je to snaha i tomu druhému třeba nedat najevu, že ten strach máte, abyste mu sílu dodala, nebo naopak, aby věděl, že i ten strach o něj v té vaší hlavě je?
5: On to vycítil, že se bojím. To pozná. To za ty roky, co spolu jsme, tak vidíte, jak fungujete. Takže určitě to vycítil ze mě, že se bojím.
4: Vy sám jste měl strach?
3: No, tak to určitě, ale manželka prakticky je takový držák, takže nějaký velký problém neměla. Akorát v mladším věku musela taky na operaci. Ale já jsem to chápal, takže se nemůže nic stát, že to je mladá holka, která určitě to všechno dá. A takže jsem se věnoval dětem, které jsem měl v té době na starosti úplně, že jo. No a samozřejmě jsme byli neustále v kontaktu a měli jsme zprávy od lékařů, že všechno dobře dopadne. Takže jsem byl takový trošku klidnější jako pořád.
4: A když vy jste na tom se zdravím tedy nebyl špatně v té době, jak říkala Ursula, covidové, a viděl jste, že žena u vás má strach. Co jste prožíval vy?
3: No tak pro mě vůbec to bylo v té době těžké, protože vypadněl ledinový kámen do močových cest a v té nemocnici nedokázali ten kámen odstranit. Takže už jsem byl na morfiu a nakonec jsem měl štěstí, že přijel lékař z Hradce Králového, který přišel na službu mimořádně, našel mě tam v tom stavu a dá se říct, že mi doslova zachránil život. V té době v nemocnici umírali kamarádi na covid, takže jsem měl šanci, že skončím v tom pytli s nima. Jako.
4: I tohle běhá člověku hlavou?
3: No, to bylo hodně těžké. No. Já jsem je tam doslova žádal, aby se mnou něco udělali, že jsem ještě pořád činný, že nejsem nějaký důchodce, tady 75 letý, jo, že ještě pořád mám firmu a že lidi prostě mě mají rádi, chodí za mnou a mám furt moc práce, takže ať něco udělají, aby prostě ty ruce a to srdce pro ty zákazníky ještě dál fungovaly. Až takhle, v takovém stavu jsem byl. Jako.
4: Já mám takový pocit, že v okamžiku, kdy přišla nějaká zlomová zpráva o tom, že vám bude dobře a že už se uzdravíte, tak to už se možná ptám i Ursuly. Mám pocit, že si řekl to, kdy pojedeme na kolo nebo přivez mi kolo do nemocnice, ne?
5: No, to je přesně ono. To je to, co jeho drží pořád při životě a pořád má v sobě toho kluka. Ale nedovedu si představit, že by to nedělal, protože toho naplňuje a všichni mu fandíme a prostě už jsme s tím tak souzněný, že pan naopak nás to těší a drží to jeho i nás. My jsme taková akční rodina.
4: A to je ale hezké a jenom důkaz podle mě té lásky mezi vámi dvěma, že tohle svému muži nevyčítáte, že jste to vzala, že to k němu patří a že ho v tom vlastně svým způsobem v některých okamžicích podporujete.
5: Pořád mu pomáhám, co se začaly dělat cyklistické závody, tak my jsme měli štěstí na dobrou partu lidí, takže chlapi se starali o technické věci a my jsme se starali o tu kuchyň a tu společenskou část a bylo to takové souznění a do dneška se stýkáme na ukončení cyklistické sezóny a pořád to funguje.
4: Vy máte svého koníčka, velkého koně. Co vaše žena? Taky podporujete v něčem, co má ráda třeba jenom ona?
3: Manželka v této době, už jí tak je, přes 70, jo, tak dvakrát týdně posilovna, pak nějaké ty tance, solo latinské tance, kdy chodí jako solo, protože já na to tancování jsem nikdy nebyl, tak prostě má taky svoje koníčky a jsem rád, že se tomu věnuje, že se pořád drží šlank, že je furt pěkná, čiperná ženská. No, ale na druhé straně, když pak jako já odcházím od ní času domů za těma svýma koníčkama a pak tak nějak se tím, když ona si jde za svým, tak s tím je tady nějak smutno a těším se, až se brzo vrátí. Jo.
5: Je to tak.
4: To je ale hezké si i v tomhle věku udržet to lásky plné těšení se.
5: No určitě. To naplňuje život. Co tady jenom sedět a koukat do zdi? To by nebylo ono.
3: A já jsem taky romantik a citlivý, takže prostě nám to hrálo.
5: V něm je pořád ten kluk. Pořád má v sobě nějaký náboj a tím prostě ten vztah obohacujeme.
3: No, už od začátku říkám, že to byla vlastně bomba, že jsem takovou ženu potkal, protože ty roky s ním byly nádherné a jsou do dneška. Jako a opravdu každý den si užíváme v té lásce spolu a je nám v tom moc dobře.

0: své lásce tak hezky vypráví a přitom se drží za ruce Ursula a Jiří Dvořákovi.
1: Je hezké slyšet, jak se dva mají rádi. Bylo to cítit už z jejich dopisu. A tak jsme jim za něj poslali po Patriku Rozehnalovi dárek.
0: Tajně, když to neviděli, jim doma zapojil nový automatický kávovar a přidal i kilogram pražené kávy. Teď je zve do jejich vlastní kuchyně.
2: Já jsem takový jako poslíček, řekněme, dobrých zpráv, možná skutků a dárků. Něco jsem pro vás nachystal.
3: Máte hezký povolání.
2: Já si nestěžuju. Tak jestli se můžeme přesunout, nachystal jsem to v kuchyni.
4: Ježišmarja. A ten se nám rozbil.
2: Takže máte nový.
4: To je nádhera. Moc děkujeme.
3: Tak to je úplně opravdu super, protože já jsem se natrápil s tím starým a opraváři už z toho byli nešťastný, tak nám doporučuje, jestli pořídíme se novýho, takže tak to nemá chybu teda.
4: Nádhera, moc děkujeme.
2: Kávovár, můžeme ho rovnou vyzkoušet, udělat si kávu, tu jsme přivezli samozřejmě taky, ať víme, jestli to funguje.
4: Je to na vás.
2: To je pravda, já jsem takový instruktor trošku, abych každého seznámil s tím, jak to funguje v případě, že tedy předáváme tenhle kávovar.
3: To je takový pravidelný rituál, káva musí být.
2: A kdo je koupě? Chcete vy, Carmen Petrovi, něco případně vzkázat, vyřídit? Máte tu možnost teď.
3: Tak my bychom chtěli poděkovat za to, že vůbec takový pěkný pořad dělají a že ty lidi vyzvednou, kterým se podařilo manželství. Moc děkujem.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh plný lásky nám dnes vyprávějí Ursula a Jiří Dvořákovi, kteří jsou manželé už více než 51 let.
2: Jak se tolik let odrazí na jejich vnímání světa? Jak se znají a co si pamatují ze společně prožitých chvil? To zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: Položil jim stejné otázky, každému samostatně, aby se neslyšeli.
2: Jak to dopadlo? Uslyšíme teď, když jejich odpovědi v manželském testu dáme za sebe.
3: Které rande bylo to nejhezčí?
4: To první.
5: Asi úplně to první, když jsem přijížděl autobusem z Brna večer a viděl jsem, jak utíká, jak spěchá na to autobusné nádraží, protože měl malinko zpoždění, a viděl jsem, jak je taky šťastná, že se uvidíme, tak asi ten moment, když jsem viděl z toho autobuse, jak běží na to rande.
3: Kde jste spolu strávili první noc?
5: První noc bylo v jejím pokoji.
4: Asi u mě v podkroví.
5: No, bylo to hrozně příjemný, samozřejmě.
3: Kolik má náušnic?
5: Strašně moc, Ježíši, to se vůbec nedá spočítat. To je prostě

0: říkám Urzulko. A Lasičko.
1: Jak vám říká váš muž jinak než křestním jménem?
2: Říká mě Urzulko. Když se stykám, tak Urzuli. Lásečko mi říká.
1: No vida.
2: Jsem si vzpomněla.
1: Kdo u vás opravuje kapající kohoutky?
0: Tak to je vyloženě na mě.
2: Manžel.
1: Jak často se holí? A kdy?
2: Jak ho to napadne. Když je nějaká událost, tak určitě. Moc často ne.
1: Jak často se holíte?
0: No, tak já musím tak nejpozději do 3 dnů, jako, a to už jsem sám jsou trošku nervózní, takže radši ty 2 dny. Samozřejmě vždycky večer.
1: Kolik vám dá žena na cestu do hospody?
0: Ne, tak to u nás nefunguje. Já mám svoje peníze, takže ne, to ne, tohleto.
2: Já mu nic nedávám, on má svý peníze.
1: Kdo doma luxuje?
2: Já.
0: Manželka. A jí seče trávu.
1: Fakt?
0: Mhm. Pořídil jsem jí novou sekačku, bateriovou, aby nemusela tahat kabel.
1: Koho byste vzal na cestu kolem světa?
0: No jedině jí, to s nikým jiným bych nejel.
1: Koho byste si vzala na cestu kolem světa?
2: Jiřího.
1: V jakém oblečení vypadá vaše žena pro vás sexy?
0: Sexy? No, tak právě když jdeme spát a veme si takový to sexy oblečení, o které mě dává najevo, že by něco mohlo být.
2: Určitě to musí být krásná noční košilka.
1: Jakým způsobem dával nebo dává pusu?
2: Klasicky, normálně.
0: Já myslím, že úplně klasicky, že to nemáme nějaký to, prostě je to hezký vždycky.
1: A teď co? Myslíte si, že váš muž je dolňák nebo horňák?
2: Já myslím, že obojí.
0: No, asi horňák. Já mám ten obchod na náměstí a mám velkou výlohu, takže mám přehled, co tam chodí kolem, a můžu říct, že čím je teplejc, tím ty holky jsou hezčí.
1: Jakým stylem objímáte svoji ženu?
0: No, já myslím, že asi klasicky, a když k tomu má dojít, tak vždycky to je jako vroucný a upřímný.
1: Jakým stylem vás objímá, když na to přijde, jak to udělá?
2: Určitě něžně.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Zatímco Jiří stále ještě pracuje ve svém vlastním cyklistickém obchodě, pořádá závody na kolech a chodí v 75 na hokej, Ursula miluje tanec, pohyb a kulturu.
5: Zajímá nás, jak vypadají jejich obyčejné dny, čím si je zpříjemňují a v čem je podle nich ukryté tajemství lidské lásky.
0: Tak určitě to je v takovém tom souzení, že jsme se opravdu našli, že si maximálně vyhovujeme celý ten život. Samozřejmě o těch povahách to je, když pak taky o tom, když se trošku zazlobí, což tak často nebejvalo, takže že vám ten partner odpustí nějaké ty prohřešky, to je samozřejmě žádný vážný, ale prostě ten každodenní život, to, co děláte, jaký máte, i takový to postavení ve společnosti, že když někam přijdete, že vás ty lidi rádi vidějí jako pár náš, jako když jsme teda spolu, všechno tohle to do sebe zapadá. Jako.
1: Co myslíte vy, Ursulo? V čem je ukryté tajemství lásky?
2: Je to velká dávka tolerance k tomu druhému. Jinak by to bez toho nešlo. Jsme prostě na stejné vlně. Jsme si souzený a přijali jsme ten život takový, jaký je. Jeden druhý mu dopřáváme ty svoje koníčky, třeba o kterých tady hovoříme. A v tom si myslím, že je to tajemství.
1: I v tomhle věku patří k tomu obětí, dát si pusu.
2: Samozřejmě, bez toho by to nešlo.
0: Když odcházím ráno, nebo takhle já chodím z práce už ráno 4 hodiny, protože na té práci máme hrozně moc, jako, a potom, když otevřeme obchod, tak prostě zákazníci chtějí se mnou konzultovat spoustu věcí, problémů s jejich kolem a podobně, takže já už pak neudělám vůbec nic, já to vždycky říkám, že mě nedají ani 2 minuty na šroubovák, ty zákazníci, takže když musím mít práci hotovou, tak musím takhle brzo ráno, takže ráno brzo vypadnu ve 4 hodiny, pak o 8:30 přijdu na snídaní. Manželka má všechno připravené, půl hodinky si popovídáme, no v 9 hodin jdu na firmu a potom v poledne přijedu domů na oběd, no a zase spolu strávíme hodinku prostě po obědě, že si sedeme ven pod pergolu, už je počasí, nebo tak popovídáme si o tom dnešním, o tom dnu a tak jako, a co máme v plánu na večer.

0: teda podobně.
1: To je ale hezké. O čem si ještě takhle pár po těch víc jak 50 letech povídá? Jsou tam stále témata k řešení, k hovoru, nebo si tak jako probíráte vzpomínkami? Mně se to líbí, to, že si ti lidé takhle můžou ještě popovídat a mají tu chuť.
2: Je to spíš takové řešení i tím, že manžel ještě pracuje, tak je to hodně řešení takové pracovní. Potom máte děti, máte vnoučata. To, když se podíváte do kalendáře, tak tam půjdu, tam půjdu, tam půjdu. Dneska mám cvičení, zítra hlídám Kristiána, potom mám tohle. Takže se probírají už takovýhle rodinný jakoby věci.
1: Jak ten den končí? Jak to vypadá v tomhle věku? Když jdou lidé spát, jdete spolu, chytnete se za ruce, řeknete si tak a jdeme spát, nebo každý do té postele zamíří sám.
0: Tak ta únava rozhoduje potom, kdo usne dřív u té televize, tak indy-vindy do té postele odejdeme jako, no ale samozřejmě, když je nějaký takový to souznění v očích, tak tam jdeme společně.
1: Takže i ty romantické chvíle jsou ano, v tomhle věku.
0: Ano, ano, samozřejmě ty romantické chvíle ještě nevyprchaly v žádný případě. Jako.
1: Máte ještě nějaké sny společné, co byste chtěli prožít? Nebo víte jeden o druhém, co by tak jako ještě chtěl, aby po boku toho druhého prožil, zažil?
2: Ježišmarja, to snad jenom, aby jsme byli zdraví, aby jsme mohli sportovat, aby celá rodina byla zdravá a aby jsme tady ten zbytek prožili ve zdraví, štěstí a lásce.
0: Určitě o tom, protože léta běží a opravdu už jsme tak nějak na sklonku našeho života, nevíme, kolik nám to vlastně zbývá, takže si užíváme každou chvilku spolu.
1: Jaká je ta láska teď, po těch letech? Srovnatelná s tou na začátku? Proměňuje se to? Je to jiné?
0: Já myslím, že ještě silnější, protože v té době, když jsme sami, když děti jsou mimo domov a podobně, jo, tak jsme si zbyli jako by sami dva a je to úžasné, jako normálně, my jsme furt jak zamilovaný pár, jak když jsme se viděli poprvé, tak to je prostě každý den.
1: Je něco, za co byste svojí ženě za ten život poděkoval?
0: Tak já myslím, že poděkování doslova za každý den, který byl s ní nádherný, neměli jsme vůbec žádný manželský krize. Prostě ten vztah byl úplně úžasný a přesně tak, jak já jsem to viděl v ten moment, když jsem ji viděl poprvé, když jsem prostě viděl, že to je ona a už jsem si nechtěl připouštět vůbec nic jiného, tak prostě ten moment se projevoval, ten se promítal celý ten život a prostě byl to den jako den nádherný a takový souzněný.
1: Jaká je ta vaše láska?
2: Ta láska má tolik podnětů, tam je štěstí. V té lásce se objevuje spousta věcí a je na tom, jak se k tomu postavíme a jak to všechno překonáme. A já si myslím, že jsme to spolu souzněli a překonali to dobrý i to těžký. A proto se máme rádi. Já třeba, když jsme chystali těch 50 let spolu a seděla jsem v té obřadní síni a četli to jeho vyznání, tak jsem to pečlivě poslouchala a tam jsem si teprve uvědomila, v jakých očích on mě vidí a jak mě má pořád rád a za to mu strašně děkuju.
1: Milujete svoji ženu?
0: No, bezmezně. Mně to si vůbec nemůžu představit, jako, že by bylo něco jiného, prostě to je láska každý den a když si vzpomenu na ty soudruhy, co mě tenkrát jako zdrazovali a jak si zkazím život, tak to přijde úplně k smíchu a kde jsou ty soudruzy a kde náš vztah, že jo.
1: Jste šťastný?
0: No jsem, moc a moc.
1: Milujete ho?
2: Ano. No.
1: Kdyby byla ta příležitost, osud to umožnil nebo svět, šla byste do toho znovu?
2: Určitě, nikoho jiného bych si vedle sebe nedovedla představit.

0: Ursula a Jiří Dvořákovi už vědí, že láska je jako lék na všechny bolesti. Je to štěstí, které si hýčkáte společně, ale také mír a klid schovaný ve vašem srdci.
1: Bruce Lee kdysi řekl, láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořícím a neuhasitelným.
0: Proto nedusme lásku v sobě, rozdmíchávejme ji. Bude se kolem nás šířit a zůstane tu, i když tu jednou nebudeme. V našich dětech a rodině.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic. Je mezi nimi také bývalý ředitel Svoboda. Řidiči o víkendu neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů. Na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Dnes o tom informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými také bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Stavební firmy nesouhlasí s výpovědí smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila letos v červenci Fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá.
4: Nám objednatel doposud neposkytl podrobné technické podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodňuje.
5: Říká mluvčí stavební firmy Hochtief.cz Michal Talián. Společnost podle něj chystá další právní kroky proti postupu nemocnice. Její mluvčí Lucie Jungwirtová tvrzení firmy rozporuje.
6: U zakázky této hodnoty není překvapivé, že se zhotovitel bude snažit ukončení smlouvy zvrátit a hledat cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Charakter zjištěných vad nám ale jiný postup neumožňoval.
5: Nemocnice chyby v projektu řeší reklamací. Novou soutěž na stavitele porodnice chce vypsat příští rok. Firmy, které projekt připravovaly, se nám k vadám nevyjádřily. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Silničáři o tomto víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího poledne až do nedělní 12. hodiny. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
7: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Sport.
2: Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve třetím kole první ligy Severočeši vyhráli dnes večer na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. V neúplné tabulce jsou na čtvrté pozici.
0: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až 8, naopak na jihu Moravy až kolem 17. Zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Sadskou na kilometru 26 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má zhruba 1 km a zdržení je kolem 10 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
1: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich jsem mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, Klobrci, hulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na poli skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měli ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měli kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval o pozdělce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Burs, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejmíň o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka, byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti. Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Klobrc, já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Klobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta a ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskusi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká. V tu
chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně bohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv, rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou ruši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. A přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl zrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ, lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků.
pak se ujistili, že nestratili křídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

0: Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovernské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jakoby nic, vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu uhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáků naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když tu ho jako kouzlem vysvobodil z této strašlivé situace válečný pokřik jeho velitele, jenž přiváděl své oddíly zpátky do boje. Hale spustil pomalu jednu paži, pak druhou, podíval se dolů a hrůza, 3x hrůza. Udýchaná lovernská armáda se s křikem řítila do hájku v čele s Cinkalem a Bouřkou, zatímco houf velaraňáků odváděl či odnášel na kraj lesa zajatého Janka.
1: Janku, pro boha Janku, jak se to mohlo stát, sakra, ječel Hale.
0: Haleovi zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil.
1: Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, Hale, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytá ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat. Oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale. Ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit. To je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama.
0: Zatímco lovernčtí bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čeříkání, nad nímž zajásali radostí.
1: To je Souška!
0: Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal.
1: Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle.
0: Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez.

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal, zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vstyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhl košily. Vstyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim do volů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velraňáků a sprškou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hale okamžitě napodobil koroptví čeřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče, no člověče! To bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerním soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla, prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu,
a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sněsi polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíni do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své skázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sechrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo? Není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenocké armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onoho rána pár minut před osmou na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hejl držel levou rukou za kštici pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau!
3: Mizero!
4: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten pajda blbne?
6: Určitě vyvede Hejlovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hejl je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hejl to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou, a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
6: Pane učiteli, on s tím začal.
7: No jasně, Hejl má pravdu.
6: Jo, já to taky viděl.
8: Jo, já taky.
7: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
7: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hejla, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdybych ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
6: Ten se má, nemusí do školy.
7: Nech ho bejt, Cinkale.
6: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
7: Neviděl nás nikdo?
6: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
6: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
7: Někdo jim to musel říct? Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na Pajdu.
3: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
7: A co ve čtvrtek?
6: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
3: Ne, ne!
7: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
3: Ne, tak to nebylo, tak ne.
7: Tak jak to tedy bylo, mluv?
3: Ty darebáku.
7: Ten dostane, bude nářez.
6: Ten to schytá.
2: A potom Pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu.

0: čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
1: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu, a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
2: Vyrvat mu jazyk!
3: To je ono!
2: Pověsit ho za nohy!
3: Jasně!
0: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
1: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
3: Jasně!
4: Uřežeme mu knoflíky!
5: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu!
6: Jen si klidně žaluj, kamarádičku.
1: A taky ho zbičujeme! Začněte!
0: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma, doklopítal do vsi.
7: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
0: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
8: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
9: Jakoby to ani děti nebyly.
10: Však já mu to spočítám.
11: Toho našeho táta taky vyplatí.
12: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
0: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
9: Už jsou tady.
12: Koukejme za domů.
11: Ty taky, Janku. A ty, Hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
0: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů, zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
12: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku!
5: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
12: Však ty rozvážeš, počkej!
13: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
12: Ty se do toho nepleť!
5: Jo! A jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sígra Janka, tak si nás taky nepřej.
0: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky, a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
9: Cinkale!
14: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
9: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
14: Jo, ségra jim to vyřídí.
0: Odpoledne ani další dny se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda

0: už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
1: Janku, Bouřka s Gambitou vzkazujou, že je to v pořádku.
2: Fakt?
1: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
2: Tak budeme mít smůlu.
1: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
2: Cože?
1: No přebr si to sám.
0: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
2: Vy jste jim?
3: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
2: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
3: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
2: To jste udělali skvěle, kluci.
0: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
3: A co vy? Dostali jste nářez?
2: Člověče, ti nám dali.
4: Hrůza. Radši ani nemluvit.
5: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladá určitě vyváděli zrovna tak.
2: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
0: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
2: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná taky

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A když se to dá všechno dohromady, pak je z toho noční linka. Tentokrát z historické Karlínské budovy v Praze a ze studia zdraví osamocený Honza Macoun. A doufám, že tady nebudu nadlouho sám, protože se určitě někdo z vás bude chtít připojit, třeba si na to už brousí zuby, na naše dnešní noční povídání, dosti uvolněné oproti poslednímu tématu, které jsme probrali v rámci tohoto týdne naposled. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Tak vítejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Když čáp přestane stačit. No řekněme si na rovinu, i takové písničky na tohle téma jsou.

0: Zatracenej čáp.
1: O ne.
0: Zatracenej čáp.
1: To bude chlap.
0: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Kdy vám došlo, odkud se berou děti, kdy přestal fungovat čáp? Co vám o početí dítěte řekli rodiče, nebo kdo vám řekl přibližnou a později i skutečnou pravdu o narození dítěti? Řekli vám to rodiče, řekl vám to sourozenec, řekli vám to spolužáci, vysvětlila vám to škola, došlo vám to z knížky? Dokážete se vůbec zavrtat do těch myšlenek, kdy to bylo a vůbec čemu jste věřili tenkrát, co bylo takovou normou? Čekali jste toho čápa, chodili jste se dívat, kdeže pak je a jak vypadá a jak se takové dítě třeba předává? Dneska se vás ptám na takovou menší dospěláckou lež. Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlili, když jste čekali do rodiny přírůstek a vy už jste byli na pomezí chytrosti, puberty a bylo jasné, že to ještě není úplně tak možná na 100% v rámci toho, kdy rodiče asi usoudili, že to asi ještě nepochopí, tak čáp. No jo, ale s čápem se nevystačíte dlouho.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Jak se rodí děti podle vás? Jestli jste dostávali nějaké odpovědi, které vás aspoň na čas uspokojily a zůstaly vám v paměti, budu moc rád, když vám tuhletu takovou rodičovskou milosrdnou lež nějak představíte do vysílání. Telefon znáte 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když ta pohádka na téma čáp přestane stačit, to musí být velký guláš v hlavě. Budu rád, když se zapojíte do dnešního vysílání.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, ta právě začíná, otevíráme ji. A kdo ji otevírá? Já už to vím, je to Jana z Frenštátu. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Když čáp přestane stačit, tak prozraďte, co pak vám říkali a vůbec, jestli vám někdo říkal, kdo tak jako do té rodiny přináší děti.
1: Ne, to o těch čapech je, ale prostě my jsme byli 4 děti a tak nějak, já nevím, no my jsme byli u teď na Vinkově a tam třeba teta mi řekla, já jsem byla malá, ale teta mi třeba řekla, no musíš tam, jim se harala Fenka a ona říká, no musíš jí hlídat, protože tam byl jako taková uvolněná panika v plotě a tam ještě obcházel pes. A ona nechtěla štěňata. Ona říká, musíš jí hlídat, aby tam ten pes nešel. A já jsem hlídala špatně a teď přijdu a pejsti, že?
0: Ano.
1: Jako to, tak já hned letěla za tou tetou. Říkám, teto, pojď se podívat, co oni to dělají. Podívej se, teta, já, teta, já, ježišmarja. Teď vzala jakýsi smeták a teď tam psa rubala, jenomže jak se oni spojí, tak to už nešlo, že? Pes chodil tam, sem a tam. No, nakonec, tak jsem na to koukala tak divně. Potom jako se rozešli, že? A za nějakou dobu byly štěňata. No, já chytrá holka, hned jsem věděla, proč to bylo. Hned jsem byla chytřejší. Říkám, jo, tak to je kvůli štěňatům. Potom zase krava měla mitele, tak já už vždycky hlídkovala, jak se to bude, co se bude dít. Ne, vždycky v tom hlídě jsem to dělala. ale co vám byla za sranda, když jsem potom byla těhotná a my jsme potom už měli 3 děti.
0: Ano.
1: A jednou takhle nad, my jsme bydleli na Sokolovně a teďka prostě najednou letí čáp, jo, on si to mířil přímo k nám a já říkám, Pepčo, letí čáp zrovna k nám, co budeme dělat? A já normálně mávám rukou, říkám, ty pitonče, leď pryč, my tě tady nechcem. Ne?
0: No
1: jo. Když se bavila tou rukou, tak to byste nevěřil, ten čáp se normálně otočil v tom vzduchu a odletěl.
0: Já jako by vás slyšel.
1: To jsme se museli tak smát. Já říkám, leď pryč, my tě nechcem, my máme dost dětí.
0: No.
1: A on se otočil a odletěl pryč.
0: No tak to teda,
1: ale to vám bylo fakt pěkný.
0: Takže vy to máte vlastně od malička spojené teda, že už jste teda jako tušila, věděla, to vám to seplo, že pejskem to začíná.
1: No, oni prostě ty děcka přepilnou na tom venkově, vidí jsem tam nějaký ty kohouty s těma slepicema, nějaký si, co si tam jakože tak je na té vesnici, tak si myslím, že tam ty děti nejsou až tak jako naivní, třeba jak můj vnuk, ten byl ještě donedávna. Ale jak má internet, tak najednou na internet hledat se přijde s něčím. Já říkám, co, já koukala otevřenou pusu. Říkám, no to není možné, kde jsi k tomu přišel. To bylo takové nevinátko, najednou vám s něčím přijde. Já koukám, říkám, to snad není pravda, kde jsi to pochytil zase.
0: No, kde se to naučil? Je teda pravda, že čím víc prostá slova, čím víc prosté příběhy, tak to se člověk naučil s příchodem prý v mateřské školce, do mateřské školky.
1: Ano, z mateřské školky, to máme s tím zkušenosti, protože Matý se byl takový andílek, on se jenom vždycky usmíval, takové sluníčko, my jsme ho žádným sprostým slovům nevedli a najednou dítě přijde a něco vám řekne, tak to je prostě...
0: Jo.
1: Koukáte, jak lotová žena, co to je?
0: No to je fakt, a obzvláště já si pamatuju na situaci, když jsem se jednou jako velmi malý chlapec koupal v panelákovém bytě s takovým tím umakartovým jádrem a u nás doma jsme si nehráli na to, že bychom se styděli před sebou, takže všichni nás a nepřišlo nám to jako vůbec divné samozřejmě. No a já byl ve vodě, ve vaně, tam jsem se cachtal, maminka byla vedle mě, dělala si něco, foukala vlasy nebo něco podobného a nahá byla. A pamatuju si do dneška, když jsem říkal, mami, můžu se tě na něco zeptat? A mi říkala, povídej. Já bych se chtěl zeptat, co je to ta p... A ona se otočila, přesně to, na co jsem se ptal, tak tím se na mě otočila a říká, no, to já ti ale úplně přesně nevím, ale můžeš se zeptat táty, ten by to mohl vědět poměrně přesně. Tak ten byl v obýváku a do dneška si pamatuju, co se tý mámě muselo odehrávat v hlavě a jak se tomu musela jako smát, duševně smát. Jestli vyprskla potom, to nevím, netuším, ale to je můj záblesk z poznání těla jako takového a řeknu vám, že do dneška mě to přijde tak usměvné, že doufám, že v tom nejsem sám a že mi posluchači dneska taky sdělí, jestli tu dětskou hlavu měli zavařenou slovy ze školky, ze školy, anebo jestli si udělali vlastní úsudek jako vy.
1: No, na mě to přišlo tak jako úplně prostý, jo, že vidím, jak prostě mě to hned bylo divný, proč to ty tak chtěla tu fenku hlídat, jako jo. Pes se má hlídat sám, je to pes. A ona říká, hlídej, já kdyby tu šel nějaký pes, hned mi to přijít říct. A já jsem mohla přijít hned, ale já jsem byla zvědavá, co bude.
0: Tak jo? Já si tady píšu, Jana Frenštát, první poznání, pejsek a pejsková. Já vám děkuju. Dobrou noc.
1: Teď jsem chtěla říct jednu věc, že to byl takový vtip. No, teď už to můžu říct. Že tetička ležela v posteli a rodila miminko. A přišel tam za ní ten Pepíček a říká, tetíko, jako tebe bolí něco? A ona říká, no, budu víc, miminko, hrozně mě to bolí. No a teď furt se držela za to břicho a on, potom, jak se to rodilo, tak on tam koukal a říká, teti, co se ti stalo? No víš, Pepičku, mě štípnul čáp. A on říká, no teti, to je divný, že ti to pícho zrovna tam a řekl mi to slovo, no.
0: Ach, ovej, dobrou noc, děkuju, zdravím vás.
1: Dobrou noc, až se vyspíte.
0: A tomu všemu se taky přidávají manželé, tady jsou čápovi. Takhle to zní, když se smějí. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. A neb, podíváme se do mozkovny vás nebo vašich blízkých, jak se jim vysvětlovalo, že se děti dostanou do rodiny takhle, jaká je skutečnost, případně jestli ten čáp vydržel na věky, to se samozřejmě budu rád zajímat až do jedné hodiny.

0: Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlovali, když jste byli ještě dítkem? A jak jste na to přišli, co je vlastně pravdou? Už se ptám dalšího z vás, kdo volá do studia. Halo, halo, Honza.
1: Zdravím, tady Lenka.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem, vám to řeknu takhle. Když klukovi bylo 3/4 roku, přišel za mnou a pověděl mě, mami, je to 10 čáp. Já říkám, ne, maminka tě porodila. A byla jsem celý den na kapačkách a já už se viděl, že to dělá císařem, protože on se narodil, on měl 5 kilo. Jo. A doktoři mě říkají, budete mít dvojčata. Já říkám, pane starý, mám to dvojče. To právě je jenom jedno děcko. A byl uzlobený, s každým by šel. Lehl si na zem, protože se bude kopil, bude koší koky nebo takový. A dneska je mu 38, jezdil právník a má tu školu, tu stavební, že navrhuje ty výkresy, takže studoval 11 let, jsem zaplatila školu.
0: No, ale náhodou děcka se vás, myslím, pokud jsou vnuci, vnučky, neptali se vás případně, jak se dostali na svět?
1: Zatím vnučky nemám, ani vnučata, protože on se ženit nechce, že radši bude dělat tu svou školu a potom teprve holku má a potom teprve, že se ožení.
0: Dává si na čas. Dává si na čas. No dobře, dobře, stane se. No děkuju pěkně, takže na čápa to teda, to bylo jenom na chviličku teda v tom případě.
1: No, na chviličku.
0: Děkuju moc. Lidi.
1: Ale kdyby přinačal ráda, bylo by to lepší.
0: Věřím, věřím.
1: A já jsem teď čápa, protože bych zemřel před po roku, no, před 3/4 rokem manžel, takže jsem sama. Spadl z obě si páteř jako o atlas. A přestalo fungovat srdce a mozek ve 63 lety.
0: Leni, držte se, hodně síly posílám a díky za vzpomínku na mládí vašeho dítka. Dobrou noc.
1: Jo,
0: jak se rodí děti? Jak se to vysvětluje těm nejmenším? Zkusím i dalšího z vás. On či ona? Halo, halo, Honza.
2: Tady paní Věrka.
0: Ano, paní Věrko. Zdravím vás.
2: Dneska se mi... Já jsem teda měla, mám, klukovi bude 30 let, 14. prosince,
0: ano.
2: A manžel byl zlej, no, mlátil mě, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, já jsem se radši odstěhovala k mamce,
0: ano.
2: Nakonec jsem porodila teda, jak mám zúženou dělovu, tak jsem měla svou inkubátoru a řekl mi doktor, že budu mít sportovce a nakonec to vyšlo. Hraje bowling závodně, letáky roznáší, takže takový jako sportovec, jo, jo. A, no a dneska se mi stal, jsem tady seděla ve Vodňanech, tady na jak tady kle u baráku, jsem si našla přítele, který ho znám 10 dní, ale jezdí se mnou, protože mám dovolenou, tak jezdí se mnou po vejletech. A tady, když jsem pozorila čápy, byly tam první dva, to vypadalo jako samička se samcem a nakonec jich bylo tady 10 najednou.
0: Jo, a kolik tam měli dětí?
2: No to nevím, tam bylo 10 čápů najednou, takže nevím, kolik jich bylo tak, ale to bylo tak hezky a ten jeden přidýchnul a 2 metry nad hlavou mi letěl.
0: A to vám byla taková party no, tenkrát.
2: A říkali mi, no to se mi stalo dneska. A ještě prý čápy mají prý na náměstí, takže nevím.
0: No a vy jste věřila na čápy, nebo nevěřila?
2: No já jsem věřila, že mi přines čáp, no.
0: Fakt. A kdy vás to pustilo, teda jestli vás to pustilo?
2: No, když jsem byla už trochu starší, no.
0: Takže ta puberta.
2: Ale tohle, no ta puberta, ale tohleto, tolika čápů najednou jsem nikdy neviděla.
0: No,
2: to jsem říkal, to bys to stačilo natočit. Jako do zpráv.
0: Myslím, že Pavlína Filipovská taky k tomu tématu má co říct, tak
2: no,
0: pojďme
2: no,
0: se
2: no,
0: podívat i za tím jejím čápem. Děkuju vám moc a zdravím vás. Dobrou noc.
2: Naschledanou. Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Pavlína Filipovská, kam letí ten čáp? Tak jeden čáp třeba přes Kolín, píše Marie. U nás doma se samozřejmě říkalo, že děti nosí čáp, jenže mě to jako malé vůbec nepřipadalo hezké. Naopak jsem se čápů bála. Představovala jsem si obrovského ptáka, který letí nad domem s miminkem v zobáku a říkala jsem si, co když mu spadne. Maminka mi tvrdila, že čáp ví přesně, kam má letět, ale já jsem se stejně pořád dívala na komín, jestli tam náhodou nesedí. Nejhorší bylo, když jsem měla narodit sestřenice. Já jsem byla přesvědčená, že čáp přiletí v noci a já ho musím hlídat. Pravdu jsem se dozvěděla později ve škole a upřímně se mi ulevilo. Čáp mi připadal mnohem riskantnější. Maruško, děkuju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jak vám vysvětlovali, že se rodí děti, že se najednou objeví bratříček nebo sestřička? Máte takové nějaké milé příběhy z vašeho mládí nebo z vašeho těhotenství? Budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Máme na to času tak nějakou ještě hodinu a půl. Budu rád, když se připojíte, osmělíte, i kdyby to mělo být třeba úplně poprvé. Nebojte, já vás provedu, prahne kouše. 731 800 900, volejte právě teď. Teď je to úplně to nejvhodnější. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Dobrý večer.
0: Ano, zdravím vás, moc prosím, vypnout rádio a pak budeme svoji.
2: Jo.
0: Tak jsme svoji tak na 5 minut, to dáme dohromady. Povězte, jak jo. Vám vysvětlovali, že se narodí bratříček nebo sestřička, nebo že jste se narodila?
2: No, mě jako tak nějak babička vždycky říkala, že se musím mít dva rádi a to. Ale o to nejde, já mám starší sourozence všechny.
0: Ano.
2: A už měli všechny děti a já jsem jako poslední, protože já jsem byla nejmladší, že jo, takže já jsem čekala miminko, když se mi narodil syn, tak jsem přišla k nejstarší sestře. Tam byly všechny děcka venku. A my jsme se tam všechny sestry opalovali, ne? Děcka si tam hráli a malý byl v kočárku a teď ta jedna od té nejstarší dcery, ta sestry, ta dcera přišla za mnou. Napřed se tam děcka něco hádali, já jsem slyšela něco o čápově, a se tam dohadujou, ne? A teď ta barunka přišla za mnou a úplně jako tak na mě, teto. Ona ještě neměla pořádně mluvit, teto. No, prostě to roj ještě nešlo, ona měla tak 6 let, jo? A doběhla za mnou, teto. Kde jsi to, miminko, ukradla? Tam barunko, ale já jsem ho neukradla.
0: Zlodějka.
2: A ona mě říká, ale teto, kluci říkají čáp, čáp miminko nenosí. Mamka říkala, že pan doktor musí rozříznout břicho a ty nemáš žádnou jizvu. Ty jsi ho ukladla. Musí ho blátit a furt na mě, ne? Tak já jsem vletěla do kuchyně, mezi tím se střišli do kuchyně, já jsem vletěla do kuchyně a říkám, Božko, vysvětli své dceři, jak se rodí děti, nebo na mě zavolá policii, ne?
0: Jo, to je hezké, to je milé. Tak mi to připomíná neteře, ano, povídejte.
2: No. A potom, když to bylo asi, já nevím, za 3 týdny, jsem přišla k mojí mamce, oni tam byli na návštěvě a já jsem byla v zadním pokoji a kojila jsem, ne? A teď z kuchyně takový smích, já tam přijdu a jim tekly slzy, prostě všichni vysmátí, ne? Říkám, co je? A ona říká, prosím tě, barunka, jsem doběhla, oči na vrch hlavy a mami, víš, teď ti pomoct, on už se směl a začal prsem.
0: No. Když pán Bůh dá, jako, tak je to zábavné, no. Na to tata a vzpomíná si na to i dlouhá léta, já jsem si jenom teď uvědomil, když jsem hlídával neteře vyrůstající, opravdu ještě, když byly velmi malé, tak ta mladší, tak ty už to tak jako napůl spínalo, jestli je Ježíšek, není Ježíšek, tam jsme došli k názoru, že Ježíšek neexistuje, ale teda Mikuláš neexistuje, ale Ježíšek ano, takže to bylo všechno takové napůl a jednoho dne se mi zdála taková celá jako zasmutněla a až po několika hodinách se osmělila a bylo to zrovna v prostředku hromadné dopravy v tramvaji na takové 4 sedačce, takže jsem seděl já, naproti seděli oni a vedle mě nějaká cizí paní a já říkám, Kajdo, co se děje? Co ti lítá v hlavě? Ty se tváříš dneska celý den tak, jako kdyby ti uletěly včely. A ona mi říká, Strejdo, já mám velké dilema. Já jako vím, jak jsem se narodila, což se mi teda jako hned jsem se jako oddych, protože to bych nezvládl. Já jako vím, jak jsem se narodila, ale nechápu, jak jsem se dostala do toho břicha. což bylo pro mě poněkud jako problematičtější, takže opět srabácky jsem jako se zamyslel na tu odpověď a říkám, podívej se, já jsem tvůj co? A ona, no stejda. Říkám, no tak vidíš, nejsem tvoje maminka, tak se musí zeptat maminky, protože ta nejlíp ví, jak se dostala do toho bříška. A ta paní do mě dloubla loktem a říká, dobře jste to řekl, dobře. Takže to mě zase potěšilo.
2: No a můj syn, on má Aspergerův syndrom, on prostě všechno bere doslova, jako je takový to, a jednou přišel ze školy a vykládal, že kluci vykládali vtip, ale že prostě jako nechápe, co na tom vtipný, a říkám, prosím tě, tak mě ho řekni, ne, to vysvětlím. A on říká, no, že paní učitelka ve druhé třídě dala dětem za domácí úkol napsat zvláštnosti naší rodiny. No a Pepíček přišel za babičkou a ptal se babičky, jak se znarodila, babička říká, přinesl mě čáp. A maminka, přinesl jí čáp. No a já, přinesl tě čáp. A Pepíček do domácího úkolu napíše, už po tři generace u nás nebyl zaznamená normální porod. A já říkám, a teď se nevím, já to mám říct, on říká, no, mamko, já na to nechápu, ve druhé třídě on nemůže vědět, že jsou normální porody.
0: Chápu. Moc děkuji i vám za zapojení se. Dobrou noc a hezké sny.
2: Dobrou noc. Naschledanou.
1: Noční linka.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: S vámi vysílání Českého rozhlasu, regionální stanice, stanice Pohoda. Dnes na téma, jak se rodí děti, ale prosím vás, myslím tím ty odpovědi dospěláků směřované k dětem. Koráb volá jako další a někde na nějaké veselici nebo dovolené, nebo kde to je? Tak, slyšíme se. Já slyším sebe i vás. Tak, kdo s námi chce hovořit? Někdo další, někdo jiný? Prosím pěkně, můžete volat právě teď ještě jednou, dáváme prostor. Kdo s námi hovořit chce? 731 800 900, volejte. Třeba vy. Halo, halo, tady Honza.
1: Já vás srdečně zdravím, Honzíku, tady z Bohumína.
0: Ano, zdravím, asi podle hlasu bude to Staňka.
1: Ano, určitě.
0: Tak povězte, tak v Bohumíně taky čáp?
1: No tak u nás čápy opravdu nelítaly, poněvadž jsem měla rodiče, kteří mě měli trošku v pozdějším věku. A ta úcta k těm rodičům a ten odstup asi byl tak velký, že jsem někdy neměla ani na mysli se na něco takového ptát. Ale měla jsem takovou kamarádku ve svém dětství.
0: Ano, znalejší byla kamarádku.
1: Byla hodně znalejší, byla svobodná, starší dáma a byla to, říkali jí takhle z okolí paní Hraběnka, ona měla modrou krev, ale doopravdy byla to bývalá šlechtična. A já jsem k ní velice ráda chodila, jo, i když třeba sama, a ona mi vyprávila různé příhody s formou pohádek. Jo, takže něco jsem se dověděla o lásce, jako a pak, že se narodí děti, ale zbytek opravdu až ve škole. Ale bylo to velice, velice pěkné a ráda na to dětství vzpomínám, poněvadž byla moc hodná.
0: Kde nepomohou rodiče, nebo kde si možná, protože to taková byla norma, člověk prostě musel poradit sám, a nebo na to přišla řeč vlastně třeba i náhodou. Já si pamatuju, že u nás se o tom vůbec nemluvilo, když jsme byli malí.
1: Takže ani mě to nenapadlo, ta úcta přece byla velká k těm rodičům.
0: To já nevím, jestli to bylo úctou, ale rozhodně jsem se na to asi ani neptal, protože nějak jsem nepotřeboval znát odpověď a pak mi asi spolužáci ze školy řekli vše podstatné a bylo hotovo, no. Čemu jsem ale samozřejmě nevěřil, že jo, protože to jsme, nebo věřil, ale
1: Ano, když jste zmiňoval toho Ježíška, víte, tak se mně líbí moje vnučka, poněvadž já mám vnučku 11letou a vnuka 2letýho. Babičko, nic neříkej, víš, jak to je výhoda, když rodiče lžou? A já říkám, a to se ti líbí koukat se jako u svátečního stolu jeden druhýmu do očí a když lžou. Ale je to výhoda. Já si můžu napsat, co chci, víš, a oni mě to splní.
0: Jo, to je bezelstné, tohle, to je prostě. Děcka jsou v tomhle tom originální, jedinečný a zaplať pánbu za to, že člověk má potom na co vzpomínat, samozřejmě. Ale blbé nebo hloupé je potom to, když se mu to, tomu děcku, i když v pozdějším věku připomíná, tak to je to poslední, co by určitě chtěl slyšet, přesně vzpomínky na své mládí.
1: Ještě jednu příhodu, přijela jsem do Polska a malý Krištof, jo? Nebo Křišek a to. Čeká, muž pro mě českou čekuláde, je pravým mům, ale bydě Jezus chodit ní, tak budeš mít chvojínke jako stromeček a budeš mít za duše čekulat. A on mi na to právě, čeká, jít k nám do předškola, tam nás učím zakone pany a oni ti to všecko opovím. A jít do kostela, Jezus je ukřižovaný, jak může chodit. U nás chodí dva razy do roka Mikolaj a pačkenům přinese. ale Jezus mě chodit nejest ukřižovaný. Tak takové je vysvětlení.
0: Staňko, děkuju. Děkuju moc. Přeju dobrou noc.
1: Děkuji a dobrou noc.
0: Tady nevím, co dělají čápy. A vlastně něco mě napadá, ale nechci to říkat. Jak se rodí děti? Dospělí na tuhle otázku často nejdřív stichnou, potom se třeba zakuckají a nakonec začnou mluvit o čápech, vranách nebo zelí, jenže děti se samozřejmě nerodí ani z kapusty, ani z obálky, ani z tajné objednávky přes internet. Jak jste jim to vysvětlovali? A jak dlouho vám to věřili?

0: proč.
1: Tady je Noční linka, vysílá Praha, Honza Macou na téma Když čáp přestane stačit, a volá nám jako další, a to jsem si poznamenal, Jarka. Krásný večer vám.
2: Dobrý večer, všetky zdravím.
1: Taky, taky.
2: Já mám takové, bylo mi tak kolem 9 roků.
1: Ano.
2: A měl se narodit brácha můj, ale to bylo před 70 rokama.
1: Ano.
2: A tatínek to vyřešil postem. My jsme byli, nebo jsme teda věřící rodina, a on prostě to zná v náboženství a to všecko. A on mě vysvětloval, že mámku osvítil Duch Svatý jak panu Marii. Takže u nás žádný čápí. Ale já jsem se na to ani neptala, jo? A on prostě tak to vysvětlil.
1: Dostala jste zdravou minutku sexuální výchovy.
2: Ano.
1: Jo.
2: A to bylo všecko až později, protože to byla taková doba, že o ten se doma vůbec nemluvilo. Mě až, myslím, tak sedmice nebo tak nás měla učitelka, která tady toto všecko, a ona nám to všecko povykládala prostě kolem toho, a to myslím, že dokonce vzdělaní až v té škole, že byla, tak se na to, a to nebyla žádná výchova sexuální.
1: No a Jarko, řekněte mi, když jste byla těhotná a šla jste to oznámit rodičům, tak vás taky osvítil Duch Svatý?
2: No to už asi věděli.
1: No já, jenom jestli jste to taky použila, aby to bylo 50-50.
2: Aha, ne. Ale já jsem to brala tak nakonec. Ale chtěla jsem právě říct, že u nás teda nebylo i čápí, ale bylo toto, no.
1: Tak to si znamenám, to je také zajímavé, osvítí.
2: No je to zajímavé.
1: No, je to...
2: Jak pana Maria osvítěna Duchem Svatým, no.
1: Milé to je.
2: To tak bylo, nám to nedošlo úplně, tak prostě on to měl vyřešené a hotovo.
1: Jarko, děkuju, pobavila jste mě náramně, děkuju.
2: Že jo, já jsem opravdu se chtěla dovolat, že jenom čápy nenosí teda, no.
1: Žádné zelí, nic takového, nikde na trhu se nekupují, ale Duch Svatý za to může.
2: Tak.
1: Děkuju, dobrou noc.
2: Není za dobrou nočem.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Nový člověk vzniká v těle maminky, nejdřív je úplně maličký, potom roste, vyvíjí se a několik měsíců je schovaný v břiše. Maminka ho nosí, cítí jeho pohyby a tělo se na porod postupně připravuje. Když přijde správný čas, miminko se narodí, někdy přirozeně, někde lékaři pomohou císařským řezem. No, pro malé děti je to možná jako velká záhada, pro rodiče velká změna a pro doktory každodenní zázrak. Ať už se o tom doma mluví vážně, opatrně nebo s úsměvem, určitě jedno je jisté. Otázka, jak se rodí děti, jednou přijde skoro v každé rodině. A já se ptám, když to přišlo, jaké to bylo a co se tak jako říkalo. Fakt mě to zajímá, protože jak sami slyšíte v rámci dnešního vysílání, můžeme být všichni překvapeni i tím, že osvítí Duch Svatý. Tak pojďme ještě dál. Honza u telefonu, kdo volá teď?
4: A dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zvětková.
1: Zdravím.
4: Já taky.
1: Taky vás to pobavilo?
4: Ano.
1: No jo, mě velmi. U vás čáp nebo taky něco nadpozemského ještě?
4: Že to byly samé perličky, ty příběhy, no, tak u mě dá se říct, že možná, že jo, protože já jsem 90. ročník a za mě frčely už barbíny.
1: Ano.
4: A já jsem měla zrovna takovou barbínu, jestli víte možná, jak měla takové to otvírací bříško, to u mě bylo takové to malé miminko. A já jsem podle toho právě si myslela, že takhle se rodí děti, že prostě po určitých měsících to miminko zaklepe nožičkama nebo ručičkou na to bříško se otevře, pak nějak zmizí a to miminko vyleze ven.
1: A tak myslela jste si, že tam je klička třeba zevnitř teda, nebo tak nějak klika?
4: No, to ani tak nevím, já myslím prostě nějak, že no jak, najednou...
1: Tu barbínu jste otevírala jak? To jako, tak tam musela být...
4: Ta barbína tam měla takový jakoby naříznutý otvor a jo. V tom bříško byla drážka, takhle jsem tam sunula. Takhle, no.
1: Tak to už bylo po chirurgickém zákroku, nebo připraveno s chirurgickým zákrokem. Já už jsem to tady vyprávěl mockrát, jako když byla doba barbín, tak sestra dostala barbínu a já jsem se v té době cítil být vlastně dítětem, které chtělo dělat až později jsem zjistil chirurga, ortopeda a to byla móda kloubové barbíny, takže když dostala kloubovou barbínu, tak já jsem samozřejmě hned šup klouby tam, až kam to šlo, jo? A na druhou stranu samozřejmě. Tak si umíte představit, jak to dopadlo? No bohužel, chirurg ze mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal, se na to vybodnu. Sestra mě zavrhla na mnoho, mnoho měsíců, protože jsem jí zničil dárek pravou od matela. No, bylo to tak. Každopádně i je docela pozoruhodné z toho, co jsem tak nějak sosal za informace ze svého okolí, že se fakt většina lidí stejně uchyluje k tomu čápu. Nebo k čápům, jako kde to vzniklo?
4: Je zajímavý, no. Já ještě teda bych vzpomenula, že jsem kdysi dávno viděla část takového zvláštního dokumentu a tam byl asi takovej 8letý kluk s tatínkem, bylo to nějaký americký show, myslím, nebo tak někde, to už nevím, a on tam vyprávěl ten chlapec přesnou cestu, jak se narodil, že prý si to pamatuje, což teda přišlo takový ujetý, jako no, nevím, teda si to

0: říká, no jak by přinesl tě čáp? A kluk říká, no a ségru taky přinesl čáp? A tatínek říká, no jasně, taky ségru přinesl čáp. No a klučina se tak jako zamyslí a řekne, hele, tatě, neměl bys ty navštívit psychologa? A tatínek mu říká, prosím tě, proč? No já jenom proto, že naše mamka je taková pěkná ženská a ty spíš s čápem.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Tak děkuji, dobrou noc.

A ptáme se na to, jak se rodí děti, jak se to vysvětluje těm nejmenším dětem, kterou pohádku jste slyšeli vy, kterou jste říkali vy vlastním dětem, anebo jak se na to reaguje třeba ve školách, ve školkách. Samozřejmě, že největší rozum bradové chodí, až když začnou navštěvovat mateřinu, tak zkuste vzpomínat na tu dobu, jestli to byla otázka pro vás třeba taky zásadní do života, že jo? Protože třeba najednou se objevila sestřička, že? Nebo bratříček, a kde se to vzalo? Neříkejte, že všude jenom čáp, už víme, že taky Duch Svatý. To mě fakt pobavilo. Velmi 731 800 900 můžete volat, psát na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Taky prosím pěkně, omlouvám se, jestli máte někdo vysílání noční linky na sluchátkách nebo hodně na hlas a možná uslyšíte nějaký křik, tak to prosím vás, tady se nerodí děti, ale tady se omladina zase v Kajzlových sadech, v Praze, v Karlíně dělá páteční večerní párty. No a já u toho mám otevřené okno, abych taky trochu nasosal toho chladnějšího vzduchu konečně po dlouhé době. Tak koukám se dál, taky i do vašich příspěvků, které jste odeslali, ano. Hned tady třeba Blanka napsala, dobrý večer, všichni jsem ročník 53. A tehdy bylo všechno, myslím tím o intimnostech, pochopitelně tabu. Od rodičů ani od dvou starších sestrách jsem se nedozvěděla nic, všechno jsem se dozvěděla až ve svých 12-13 letech od kamarádek. Kamarádka Věra mi řekla, že milování se říká soulož. Tak se mějte, zdraví Blanka z Přeloučska. Bedřich napsal, dobrý večer, škola vám nic pořádného nevysvětlí, to je chyba. Pavel, snad nebude vadit malý vtípek. Paní učitelka se ptá dětí, jestli ještě někdo věří tomu, že děti přináší čap. Karolínka se hlásí a paní učitelka se ptá, Karolíno, ty ještě stále věříš tomu, že děti přináší čap? A ona odpoví, že ano. Asi o tom přesvědčená. A Karolínka odpoví, ano. Taky paní učitelka řekne, ať jí zavolá zítra do školy maminku a druhý den do učebny vstoupí paní a říká, dobrý den, já jsem Čápova a prý se mnou chcete mluvit, děje se něco, přeji všem dobrou noc, Pavel.

0: Tak se mi to podařilo najít. Proč děti nosí většinou čáp? No, protože čáp měl vždycky prý dobrou pověst. Je velký, nápadný, důstojný, vrací se na jaře, staví hnízdo vysoko na komíně nebo na střeše a lidé ho měli spojeného s domovem, štěstím a novým životem. Když se čáp usadil na střeše, bralo se to jako dobré znamení pro celou rodinu. Navíc se čápy vracejí na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí, rodí se mláďata a všechno začíná znovu. Pro dospělé to byla kdysi pohodlná odpověď na dětskou otázku, odkud se berou miminka. Místo složitého vysvětlování stačilo říct, přines tě čáp.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den. Je tu sobota 8.8.2026. Podle kalendáře koukám ostřím, slaví svátek Soběslav. Podle příjmenáře Červený. Tak všem jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, posílám úsměv a miminko.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proč děti nosí většinou čáp? Měli jste v tom guláš, když jste byli malí, když vám řekli tuhletu odpověď na to, když jste se ptali, jak to, že se tady zjevila sestřička nebo bratříček, nebo jak se oni dostali vlastně na svět. Myslím, že Jiří Schellinger má tu nejtrefnější písničku k tomu dnešnímu nočnímu povídání ve vysílání Českého rozhlasu.

0: Skupina Františka, Ringo Čecha, Jiří Schellinger a Miminko. Tady noční linka dnes z Prahy s Honzou Macounem a ptám se, když čáp přestane stačit. Ptali jste se jako malí doma napřímo, jaké zvláštní odpovědi bylo možné slyšet ve škole, nebo jak moc vás zaskočila samotná pravda? No, obecná pravda je jednoduchá, když dospělí mlží příliš dlouho, děti si odpověď stejně najdou jinde a ne vždycky přesně, citlivě nebo ve správnou chvíli. Proto zůstávají v rodinách historky, kterým se po letech smějeme, i když tehdy bylo všem u stolu trochu horko, že?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Božena.
0: Dobrý večer, Božena. Tak povídejte, u vás to bylo jak? Čáp? A nebo?
2: No, u nás čáp nosil jenom chlapce.
0: Ano.
2: A v ránu přinesl děvče.
0: Jo, tak.
2: No, u nás v rány nosili děvčata.
0: No to teda.
2: No ano, tak se to u nás říkalo.
0: Kolikrát se u vás vrána otočila?
2: Vrána byla u nás dvakrát. Čáp u nás nebyl.
0: Nebyl. Nějak nenašel správnou cestu, evidentně.
2: Ne. No ale ta starší dcera, ta právě byla šťastná, protože říkala, maminko, až pojedeš do Kolína, tak tam počkej, až budou mít jenom holčičky. Já nechci bratříčka. A já jsem říkala, no jo, ale to prostě se nedá takhle to. Jo, holky říkali ve školce, že tam děti mají v sudu a musíš počkat, až tam budou holčičky, tak si vemeš holčičku a já bratříčka nechci. No náhodou měla štěstí, že teda byla sestřička.
0: To mi řekněte, to jí vlastně nedošlo, třeba i z toho, že jste měla bříško.
2: No tak já jsem se vždycky spravila tak po 6 kilo.
0: Jo, že to jako splynulo s tělem.
2: Takže u mě to bylo jako když jsem se trošku spravila.
0: Teda, že se tomu usmívám, to samozřejmě ne na téma váhy, protože každá žena přibere při porodu, teda myslím.
2: No, někdo přibere hodně, no.
0: No, a já pak dávat to dolů, no. Vycvičila jste to?
2: No, tak nějak, měla jsem asi dost práce, no.
0: No, to potom přišla ta druhá vrána, ne?
2: No.
0: Vlastně, to je jasné. No a teď ještě předpokládám, že i vaše děti to museli taky vysvětlovat třeba svým dětem. Už na to došlo?
2: No určitě. To už těmhletěm dcera, jedný už je přes 67, jedný 63.
0: Aha, tak to už jsou
2: babičky.
0: Tak to chápu, takže v tom případě tady už je to úplně jiný. Jak to může probíhat třeba v dnešních rodinách v roce 2026? Jako, a babi, dej pokoj, já se kouknu na internet, já to vím. Nebo
2: to oni všechno vědí, oni vědí jsou to. Teď chytrý.
0: Jo, no tak předtím byli taky chytrý, že jo?
2: No jo, byli, no.
0: Ale stačilo jim málo.
2: Asi měli jiný, nebyli tak zvídaví, nebo jo. Já nevím, no. Tak se to tak nějak bralo.
0: Tak fajn, já si tady píšu k vám v rána dvakrát. Moc děkuju, Boženko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Když se děti ptají, odkud se berou miminka, rodiče po celém světě často sáhnou po pohádce. U nás a v části Evropy vede čáp. Přiletí, přinese uzlíček a dospělí mají na chvíli vyřešeno. Podobnou roli má čáp i v Německu, ve Francii nebo v anglicky mluvících zemích. Jinde se dětem říká, že se miminko našlo v zelí, v růži, v zahradě, v košíku a nebo ho přinesl anděl. No, to zelí, to prý souvisí hlavně s venkovem a zahradou. Dítě se našlo v zelí, protože zelí roste v hlávkách, je schované mezi listy a působí něco jako odkud se dá něco vytáhnout nebo objevit. Byla to lidová venkovská odpověď, jednoduchá, neškodná a trochu komická. Růže, ta je jemnější a romantičtější verze. Růže znamená krásu, lásku, něhu a nový život. Říct, že se miminko našlo v růži, zní něžněji, než vysvětlovat biologii. Košík, ten funguje prý proto, že košík je obraz bezpečného přinesení. Miminko v košíku připomíná dárek, něco opatrně uloženého a doneseného domů. No a anděl, tam ten se používá, kde je dítě vnímáno jako dar z hůry. Nábožensky nebo poeticky miminko nepřišlo jen tak, ale bylo rodině posláno. Anděl tomu dodá čistotu, ochranu a zázrak a pak jaký parchan z toho vyroste. Všechny tyhle verze mají společné jedno. Dospělí se snažili odpovědět bez trapnosti a děti dostali příběh, který byl hezký, srozumitelný, no a na chvíli stačil. ...731-800-900 můžete psát na linka@rozhlas.cz anebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, kdo nám volá teď? Halo, halo.
1: Dobrý večer, pardon, tady je Melanie.
0: Melanie, zdravím vás, prosím stlumit rádio nebo vypnout, ať nás neruší.
1: Ano, pardon, pardon.
0: Nic se neděje. Melanie, dobrý u vás den. Je to jak?
1: No já vám to hned povím.
0: No protože já jsem jedno velké ucho.
1: Ano, zvětšte je. Tak já jsem byla jedináček. Strašně jsem toužila po sourozencích. No a dostala jsem radu v rány nosí holčičky spad za okno cukr. Čápy nosí chlapečky sypat za okno mák. Sypala jsem střídavě obojí a jednou ono to padalo i na zem a tak si vzpomínám, že jsem jednou dostala jednoduše od maminky na zadek a nějak mě to teda si přešlo a tak jsem se s tím musela smířit, prostě sourozen nepřišel. Ale pak jsem se vdala a narodil se mě chlapeček. Chlapeček začal chodit do školy a začal si dozvídat tajna a začal filozofovat.
0: Ano.
1: A jednou přišel za mnou do koupelny a ptal se, jak se narodil. No tak já jsem mu řekla, že všecko, co je maličký, se narodí z vajíčka. Ptáček, děti, zvířátka, všechno. Ale že je to velmi složitý, a že se to bude postupně učit a já mu to budu vysvětlovat a on poroste a bude vědět. A on mě řekl, a když jsem se já narodil, byla po mně velká skořápka a já jsem mu řekla, určitě, po tobě ano. A to s ní udělala. No i pan doktor jí to se vyhodilo. A proč mě ho neschovala? No tak jsem to nechala tak, jak si jsem to zahrála. No, ale dneska je z něho úspěšný gynekolog a porodník.
0: Tak si myslím, že teda on poměrně přesně i bez pohádky ví, jak se to jako děje.
1: Teď už to bezpečně to ví. Ale jednou jsem to dala k dobrýmu mezi jeho kolegy a oni se jako se ťukli do čela a řekli, no jo, proto on je tak bohatý, že prodává ty skořátky.
0: Já mám takový pocit, že kdybych tohle to slyšel já, tak samozřejmě, než vyrostu do toho gynekologa, že, tak bych se obával jakékoliv smaženice, kterou byste mi udělala, nebo vařeného vajíčka.
1: To mě nenapadlo.
0: No, chápete to spojení, že jo? Kolik dětí jste zavraždila, kolik jsme jí snědli, že jo?
1: Jo.
0: Melanie, děkuju.
1: Teda,
0: ano.
1: No, tak kořápky jsme teda ne. Potom jako ne. Při jídle se do toho dostalo novou dimenzi, to jídlo. Tak to se neschovával. Ale to si uchoval v paměti a jak říkám teď kolegové, při jedné příležitosti, já jsem u ní taky byla to nějaká taková večeře ve sklípku, uříkali, no jo, proto on je tak bohatý, protože on prodává ty skořátky.
0: No jo, tak třeba se budou hodit do dalších rodin, jsme zvědaví, do jedné hodiny ještě času dost, co nám ještě kdo povypráví, tak vám, Melanie, poděkuju, pěknou skořápkovou dobrou noc.
1: Řeknu skořápkovou dobrou noc. Mějte se hezky.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku a dnes na téma, jak se rodí děti. Jo? Já myslím, že těch příběhů, příspěvků ještě pár zažijeme. Kdo se budete chtít připojit do našeho povídání, tak směle do toho, těším se na vás. Samozřejmě, čím neuvěřitelnější, tím lepší, ale zatím jako osvícený... Byla jsem osvícena Duchem Svatým, to myslím, že zatím vede. Eva napsala třeba zdravím vás, Honzo, i noční linku. Když mě bylo 6 let, tak že budu mít sourozence a že kluky nosí čáp, holky vrána, že v ráně se dává cukr za okno, tam byla ta miska s cukrem a v květnu přiletl čáp a přines bráchu a já ho nechtěla a že ho hodím na hnoj. A když jsem ho vozila venku v kočárku, tak jsem s tím kočárkem drncala, že ho z kopce pustím na silnici. No, viděla to sousedka od silnice a zažalovala to mámě. Já dostala világoš. Zdravím z Krkonošova Eva. Mám tady další příspěvek. Zdravím noční linkaře u nás, co si pamatuji. Nikdy se nemluvilo o tom, že děti nosí čáp. Tak jsme tak nějak vždy věděli, že se rodí maminkám. Téma předtuchy. Měla jsem předtuchu, která se vyplnila. Ano, poznamenám si. Daniela, dobrý večer. Ještě dnes rdím, když si na ten trapný příběh vzpomenu. A po generaci mých vnoučat je naprosto nepochopitelný. U nás byla taková prudérní výchova, že když jsem se asi v 10 letech osmělila matky zeptat, řekla, milující se lidé si musí dát takový speciálně hluboký polibek a z toho se narodí děti. Asi takový? Byl to on? Ne. Nebyl. Ten nebyl tak hluboký, už jenom z toho důvodu, že vy tady pokračujete, že o sexu a těchto věcech se doma nemluvilo. Chodila jsem do prvního ročníku gymnázia, když za mnou přijel kamarád až z Bratislavy, s kterým jsme si psali. Od tehdy vlastně 22-letého kluka jsem dostala první francouzský polibek. Tak to už má hloubku, to je jasné. Zatmělo se mi před očima, zatočil se svět a večer jsem utíkala za kamarádkou a říká mi, že jsem asi těhotná. Pověděla jsem, co se stalo, moc se rozesmála a nevěřila, že v tomto směru jsem naprosto nevzdělaná. Byla jsem šťastná, že v 15 polibek přežiju a nebudu mít doma průšvih. Začala jsem pak trochu studovat odbornou literaturu. Dnes jsou mladí, mnohem informovanější, to je asi lepší. Daniela. Danielo, jestli to nebude úplně blbé, tak já vám taky posílám polibek, ale nic z toho nebude. Ta byla štípaná, teda aspoň myslím. A další volající už za chvíli pro vás téma, když čáp přestane stačit. Těším se na vás, na vaše zavolání, tak teď je ta vhodná chvíle.

0: chvilku před půl jednou z vysílání taky Petr Spálený. Dojde i na hudební vránu, na tu si ale počkejte. Aničko, pěknou noc přeji i vám.
1: Dobrý večer, ještě jednou zdravím vás i všechny posluchače. A zažila jsem taky to, že se mě moje malá v první třídě, zrovna se vyskytující Pavlínka, přišla zeptat, jestli je to pravda, že jí vyndali mě z bříška a takhle byla velká a ukázala ručička má asi 10-15 cm. Tak já jsem říkala, no, byla si velká a ukázala jsem těch půl metru asi takhle a je pravda, že tě vyndali mě z bříška. A ona mi říká, a jak mě vyndali? A já jsem říkala, no v nemocnici pan doktor a já to zaspala. A ona zase říká, a ty si teda nepamatuješ, jak mě vyndali? A já říkám, nepamatuju, Pavlínko. A ona se zamyslela a říkala, no a taťka si nepamatuje, jak mu vyndali Vítka.
0: Ježišmarja.
1: Domnívala, že klukci asi se vyndavají tatínkům z bříška. Tak jsem jí zase řekla, že i Vítek byl takhle velký a že i Vítka vyndali mě z bříška.
0: Ježiš, tak aspoň něco jste uvedla na pravou míru. No, jako.
1: A tak jako zase se říkala, a jak? A já říkám, Pavlínko, já to zase zaspala. Pan doktor v nemocnici ho vyndal a já jsem to zase zaspala.
0: Z nás neberte ty prášky na spaní. Podívejte, to dítě z toho nemá rozum do dneška.
1: Takže zažili jsme příhod s dětma moc, velice krásných. A já spíš bych vám řekla vtip, který jsem všechno to, co říkají ostatní posluchačky, že se o tom nemluvilo, že ta doba byla taková, že opravdu jsme byli dlouho i v nevědomosti. A já jsem nastoupila po škole do zaměstnání a tam jsme měli vedoucího, byl to zahraniční obchod a ten i v němčině vyprávěl vždycky, když už pak byla zábava, vtip. A já ho řeknu, a je to právě něco podobného. Děti ve škole mají zjistit, jak se narodili. Tak Pepíček přišel za tatínkem a zeptal se a tatínek mu řekl, že ho přines čáp. Tak to napsal do úlohy a ve škole paní učitelka si ho zavolala a říkala, Pepíčku, kdo ti to řekl? A no tatínek, víš Pepíčku, jdi a zeptej se maminky, ta ti to vysvětlí víc. Tak Pepíček šel za maminkou a ptal se, jak se teda narodil, nebo kde se teda vzal. A maminka mu říkala, víš Pepíčku, já byla mladá, tatínek byl mladý, mezi náma byla velká láska. A z té lásky si se narodil ty, nebo si vzniknul si. A pak jsem tě 9 měsíců nosila pod srdíčkem, no a pak mám dole 2 dírky a tou přední dírkou si po těch 9 měsících vypad. A Pepíček se zamyslel a říká, no to je báječný, maminko, představ si, kdybych vypadl tou zadní, tak jste měli hovnované Pepíčka.
0: Ježišmarja. Děkuju.
1: Takže to byl vtip, který byl říkaný i v jiných jazycích.
0: Moc děkuju, ať se daří.
1: Na mě byl teda tenkrát, mě bylo, já nevím, 20, když jsem tohle slyšela. Nic. Všem přeju hezký večer.
0: Ano, i vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Prodloužila jste nám život, to se zase musí ocenit.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Kdo mi píše? Ema z Olomouce. Dobrý večer všem. Když jsem na mamku vyrukovala s otázkou, jak jsem se narodila, tak mi odpověděla, že táta praštil dveřmi a já jsem se vyskytla v květináči. No byl to šok. Tak jak já jsem se bála praštit dveřmi. Hezkou dobrou noc přeje Ema. Tady už dlouho nepromazali dveře, ale jak když se na ně podívám dobře a za ně, to máme taky nějakou květinu, ale nikdo v ní není. Nikdo. Ani Petr Kubala tam není. Není. Ne. Tak tady je to v pořádku. Poprosíme případně namazat. No a ještě jeden příběh jsem tady zaznamenal. Kdo mi to napsal? Nemám podpis. Jo, mám v mailové adrese, takže Majka. Zdravím vás i posluchače. No asi v 6 letech, kdy se mě měl narodit sourozenec, tak se má mamince objevila brožurku, jak se přichází na svět od začátku až do konce. No a tak jsme to s kámoškou proštudovali a došli jsme k závěru, že to my nikdy dělat nebudeme. Žádná děcka nechceme. Ale pak se mi narodili ségry, dvojčata, to víte, že přiletěla vrána hned dvakrát a to už jsem nechápala vůbec. 7 let, nic a naráz 2. V knížce nebylo ani zmínky, jak vzniknou dvojčata. Tak dobrou.

Ani vám nevím, jestli zpívající Radek Pastrňák má sestřičky, ale jestli jo, tak ta písnička k tomu sedne, jak sedinka na hrnec.

0: 731 800 900, taky dost píšete jako Veronika, dobrý večer, ve školce, kde jsem pracovala jako provozní, jsme s dětmi zažili mnohé veselé situace. Jednou přišla návštěva, žena, která byla půvabná, chlapeček se na ní zadíval a paní učitelky se potom ptá, proč ta paní nosí pod tričkem melouny. No, když se potom v prosinci chystaly mikulášské masky, chlapec jménem Jirka si vystřihl poměrně hodně dlouhý jazyk, který vložil do mikulášské masky. Obratem ho ale vyňal a zasunul si ho za tepláčky. Všichni jsme se smáli, chvilku to byla legrace pro učitelky i děti. Doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu. Protože může říct, jak to chodí, bude autoritou, děti k němu budou chodit pro radu. Pokud nevysvětlíte, stane se terčem vtipu a posměchu. Krásný večer, Veronika. Veroniko, je pravdou jest, co jste určitě napsala, obzvlášť když je pravdou také to, že vaše obecně rady musí mít zákonitě váhu, protože každá z těch učitelek mi zcela jistě a včetně vás potvrdí, že nejvíc informovaný o rodině jste právě vy. Takže proč si budeme lhát, že? A další volající, kdo je na druhé straně, tady Honza.
1: Dobrý den, tady Eva z Krkonoš.
0: Zdravím, Evi. Povídejte, jak jste se dostala na svět, víte?
1: No tak já jsem se to dověděla docela brzy, už ve školce, a tak trochu podle, no vlastně úplně podle pravdy, protože moje mamka měla dva mladší bratry a oni oba si pořídili rodinu. Takže já jsem vzala tetičky s příškem, tak jsem se samozřejmě ptala, co v tom břišku je.
0: No 3+1.
1: že tam je miminko, takže já jsem už ve školce byla za hvězdu, ostatní věřili, že je přines čáp nebo vrána a já jsem vehementně hlásila všem, že miminka jsou z břiška. No, když jsem pak měla já syna a byly mu 3 roky, tak se to trošku opakovalo. Moje sestra čekala miminko, zase břiško, takže syn se ptal, co tam bude, že jo, miminko. Jenomže pak na to nějak trošku pozapomněl a na Vánoce k nám přijali s tím malým miminkem sestra na návštěvu a můj 3letý syn si myslel, že mu miminko přines Ježíšek pod stromeček. Tak jako dobrý, on to nejdřív neříkal, že to, ale když odjížděli, tak se tak divně tvářil, proč mu to miminko berou. Protože si myslel, že mu tam zůstane.
0: Jo, takhle, takovýhle dárek.
1: Jo, takovýhle dárek. A on se mě teda potom taky ptal, jako kde se to miminko vzalo, že jo? Tak říkám, no teta ho měla v tom bříšku. A tím jsem myslela, že to skončí, ovšem ono to tím neskončilo. Tím se mě ptal, jak jsem dostala ta malá kačenka, ta jeho sestřenička, do toho bříška. No, jenže to bylo necelý 4letý dítě, že jo, tak teď já taky, jak mu to vysvětlit, jsem nevěděla. No ale pak mě napadlo, říkám, tak měla se teta sestra, jdou se měli moc rádi, no a z toho je kačenka, jo. No, tak naštěstí mu to stačilo, nemuseli jsme to moc rozvádět. Takže ty podrobnosti se samozřejmě dověděla, že byl trošku větší. Ale někdy nás opravdu ty děti dostanou docela do úzký.
0: Věřím, věřím, ale jsem rád, že jste vlastně povídání začala tím, co píše Veronika, o které jsem vlastně mluvil, vlastně před vámi do vysílání, že doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu, protože může všem říct, jak to chodí a bude tou autoritou. Takže to jste teďka potvrdila. Takže vám za to děkuju. Děkuju moc.
1: Přeju vám hezký večer.
0: Děkujeme. Naschledanou.

0: A další čapí okénko tady máme, anebo vraní. No, mám tady příspěvek od koho? Koukám. Dobrý večer. Já jsem celkem brzy přišel na to, že děti nepřináší čáp. Přišel jsem na to, že děti přináší paní Baníčková z Bedrnic. Bylo to asi 26. dubna 45. Mě byly 3 roky, když k nám přijela babka. Jako malý kluk jsem nakoukl do pokoje, kde mamka ležela, ale oni mě vyhodili. Po nějaké době jsem si to dal do souvislosti, že ta babka nám dovezla bratra Vladimíra. Asi se s ním moc netahala, protože vážil jen necelé kilo. Podle naší mamky byl bratříček udržovaný v krabici od bot a v troubě u kamen. Byl to první inkubátor. Nakonec bratr dorostl až do metráku v dospělosti. Zažil jsem ještě 2 porody bratrů, to už mi bylo 10. Mamka si pro ně vždycky jela do porodnice do Moravského Krumlova. František.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající. Haló, kdo nás poslouchá?
2: Červená, tady Eva.
0: Ano, a vy povídejte.
2: Já mám takovou legrační příhodu. Já jsem se narodila v Praze. Žiju teda v Českých Budějovicích a už jsem stará, hodně stará baba.
0: Ano.
2: A když jsem se asi v 6 letech ptala mého otce, s kterým jsem chodívala po Praze, po památkách, kde jsem se narodila, tak on mi řekl, v Londýnské ulici,
0: já taky.
2: Pojď, já ti to tam ukážu. No, tak jsme tam šli, to byla tenkrát na tu dobu jako dobrá adresa na porodnici a on, já jsem se hrnula dovnitř, no tam dovnitř nesmíme, nejdeme nikoho kupovat. Oni mi tě prodali. Tam byly regály a řekli mi, když si vezmete tady tu holčičku, tak mám dáme ještě 300 kila.
0: Ježišmarja.
2: A já to, mě to vůbec jako nevadilo, mě to naopak, to byl otec strašný srandista a mě to hrozně bavilo, všem jsem to vyprávila. Asi do 10 let jsem to tak pořádně nevěděla. A pak mi to matka jako vysvětlila.
0: No, co tě, ježiš, s tou dětskou hlavou, já bych hned tatínkovi...
2: Ale tohle to, že mě jako koupil ve vnoc.
0: No, já bych ale položil hned doplňující otázku a byla jsem ve slevě třeba, nebo tak?
2: Prosím.
0: Jenom jestli jste nebyla ve slevě třeba, nebo jestli jste byla na bodíky.
2: No, ne, ještě mu dali 300.
0: Jo, 300, tak to bylo ještě takhle. No jo, no.
2: Aby mě opravdu odnes. No a já jsem mu to věřila, jako všichni příbuzní se tomu hrozně smáli. No ale jako neměla jsem z toho žádný trauma prostě. Já to vyprávím ještě teď a budeme osudit.
0: 5 rohlíků, 1 červené mlíko a 1 holčičku.
2: Než to vemete, a jaká paní furt mě tam odháněla, no tak jsem vydržela, tak jsem ráda.
0: No
2: ráda vás poslouchám. A tohle mi napadlo, že tenhle ten jako příběh se sem hodí.
0: No, sedlo to nejenom příhodou. Děkuju, zdravím do Budějovic a jinak máme adresu.
2: Ať se vám daří a je ano. To moc hezký pořad.
0: Děkujeme.
2: Hezky,
0: dobrou noc. Mě těší, že jsme teda jako oba dva z té Prahy 2 nebo 2 z Prahy z té porodnici v Londýnské, teda ono už tam není, ale byla, teda máma říkala, vy jste mi to teď vlastně částečně potvrdila, ale vlastně to teď, když nad tím přemýšlím, tak asi maminka s tatínkem taky tam asi šli na nákupy a mě koupili. Nebo nevím.

0: No, tak nevím, kdo je lepší, jestli Čáp nebo Bocian, ale slyšeli jste zpěváka, který se jmenuje Pavol Hamel. Pěknou noc přeji komu a kam?
1: Dobrý den, tady dobrý noc, přejeme dobrou noc, hezkou noc, Petra. Já občas vyučuji děti, čtvrtou, pátou, šestou třídu. A vím, že ty děti jsou zvídavé a oni to chtějí vědět, oni jsou zvědavé, oni na to čekají. Ale hlavně totiž můžete to pojmout jako lekci, jako hodinu vědy, hodinu výuky, prostě můžete to vzít v noci, pod stan, kamkoliv jinam, tak je úžasná příležitost se těm dětem tomhle věnovat. A můžete to vzít prostě na studiu, si biologii, jak to funguje, a v podstatě až dojde na tu skutečnou věc, tak můžete říct a proto, aby se dvě bynky spojily, jsou rodiče vybaveni tak a tak, to je jenom návrh, ale můžete to opravdu říct technicky a vyhnete se takovým těm nepříjemným otázkám a pak už to půjde samo.
0: Jo, za
1: funguje to.
0: Děkujeme, zdravíme, ať se daří, děkujeme moc. Naschledanou, dobrou noc. No, je to pravda, člověk by měl říct asi tu pravdu hned, nebo čím dřív, tím líp. A teď vlastně otázkou je, a to myslím, že budeme probírat i v některé z dalších nočních linek, právě ta rodičovská lež, ale tak jako obecně, když se rodiče třeba rozvádějí a teď zalžou tomu dítěti tím ten správný důvod toho proč. Ale o tom příště, teď ještě musíme doprobrat téma, když Čáp přestává

0: říct mami, jak jsem se narodila. Tak já jsem nevěděla, co říct, tak jak ta paní, říkám, tak tam dole tou malou dírkou si vylezla, byla si bříško. No mami, ale to jsem nemohla vylezt, no vylezla si, to tě vytáhli ven. No a tím to skončilo, zamysleli, přišli domů, byli zavřeny v pokojíku, já říkám, holky, co se děje, a oni brečeli. A měli v ruce, dřív byly takové ty mimina, bylo jak dítě velké. A my dívej se, jakou to má hlavu. A ta dílka je tak malá, to nevěla. Takže tím to pak jsme něco vysvětlovali samozřejmě ještě.
1: Tak to už jste potom museli říct zpravdu ven, no. Ne? Chudák, hlavička zavařená. Tak děkuju i vám, moc vás zdravím a díky.
0: Dobrou noc.
1: Tak tohle bylo rychle, tak víte co, ještě dáme jeden telefon, tak to bude na vás. No a taky poslední příspěvek čtený, takže než se nikdo dovolá, tady to mám. Ivana mi napsala, to je stručná zpráva. Našich známých farářů synek prohlásil, že až budu velký, tak budu mít dvě děti. Známý na to. Pán Bůh rozhodne, kolik dětí budeš mít. Jo, ale já to vím, budou dvě. Ohmatal jsem se a mám dvě vajíčka. Všem klidnou, dobrou noc, Ivana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kotečník i Michal Tučný si na nás udělal čas v rámci nočního vysílání Českého rozhlasu, v rámci noční linky na téma, když čáp přestane stačit. Tady mám ještě taky reakci od Martina, který napsal vlastně reakci na to, když jsem tak jako do plezíru hodil, jestli Radek Pastrňák, který naspíval písničku Vrána, nebo Vrány, tak jsem vzal to jako takovou úvahu, jestli to znamená proto, že se narodili jemu sestry, nebo jestli má dcery, tak tady vidím reakci. Zdravím tě, Honzo, jen chci potvrdit, že Radek Pastrňák má dvě starší sestry. No, prosím. A pak, že to nejde. Jde to. Tak kdo bude poslední, kdo nám zavolá do noční linky? Kdo bude přepojen a kdo to celé uzavře? A doufám nějakou milou než plačtivou vzpomínkou. 731 800 900. Vám se to podařilo? Halo, halo, kdo jste?
1: Dobrý večer, pozdní večer, tady Zita. Já mám jednu takovou kratičkou příhodu. Jela jsem autobusem, babička tam cestovala se dvěma dětma, takový, řekla bych, chlapeček, první třída, holčička.

0: větší. No a babička by je zabavila, tak jim říkala zvěrokruh a tak. No a najednou chlapeček se zamyslel a říká, já jsem blížené. No to se tatínek s maminkou blízali a tak jsem vyniklá. Takže tohle to bylo prostě rezime dětský úvahy.
1: Moc děkuju i za to, i za tu stručnost, protože fakt musíme končit. Ať se vám daří.
0: Já bych, to jsem to zkrátila.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Já taky. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Ať se daří, samozřejmě děkuju všem, kteří jste přispívali do dnešního vysílání, do noční linky. Vážím si toho, že jste si udělali čas, chtěli jste zavolat a podělit se i o to, co třeba pobavilo vaši rodinu, nebo čím vás zaměstnala hlava, když jste dostali odpověď na to, proč do vaší rodiny zavítá čáp a přinese toho či onoho, nebo ta vrána, případně osvícený Duchem Svatým. Všechno se počítalo, tak ještě jednou děkuji všem vám, kdo jste se dovolali a kdo jste napsali, ať už Zita Růžena, Eva, další Eva, Anna, Melánie, Božena, Jana, Jarka, Staňka, Petra, Věra, Lenka a Jana. Děkuju. Takže teď už víme, jak se rodí děti, to je zásadní informace. Samozřejmě zaznamenal jsem i na internetových stránkách, tam, kam děláte své příspěvky k tématům, tak ty, které byly pro dnešní vysílání, tam budou až do 5. raní, to znamená rozhlas.cz/linka. A v 5 ráno se to překlopí do nového tématu, do nové noční linky, která bude začínat už dneska hodinu před půlnocí, v sobotu 8.8.2026. Tetelím se blahem, to vám teda řeknu už teď, protože to téma, to jste vlastně tak nějak vymysleli vy a tak nějak já jsem se poměrně rychle ujistil v tom, že proč ne, Honzo, protože tohle tě bude bavit a posluchače snad taky, protože železnici tu můžete milovat anebo nenávidět. Ale když je někdo posedlý železnicí, určitě o někom takovém víte, jak se to projevuje, co všechno je člověk schopen udělat pro železnici, jak moc vy máte rádi železnici, jste jí posedlí, jste šotoušem, víte, kdo je to šotouš? Budu moc rád, když se zapojíte do noční linky i vy. Ano, i vy, kteří jste dneska pasivně poslouchali a jenom tak jste přemýšleli, že byste mohli zavolat, ale ta železnice, to je váš revír, tak se na to těším, až přijede Žehlička, Hurvínek, anebo až budeme muset vyskakovat za jízdy, protože vlak nezastavuje, protože máme zpoždění. Nemáme zpoždění v rámci konce noční linky. Je tu závěr. Prahy se loučí Honza Macon, přeju vám pěkné sny, samozřejmě klid, pohodu, úsměv, loučím se do regionu, do sítě Českého rozhlasu, taky do stanice Pohoda, jsou pro vás připravené další pořady, no a já se na vás těším, už dneska jdu to vyspat pořádně, doufám, že se mi nebude zdát o žádném zvířectvu, ta moje bára mi stačí, no ale když to tak vezmu, k báře by se hodil taky přírůstek. Já si bude úplně jedno, kdo by ho přivedl nebo jak by přiletěl. Ale já myslím, že jako čáp by byl fajn. Ale nevím, jestli tomu porozumí. Nic, to je jenom moje úvaha. Moje posedlost železnicí. Téma další noční linky. Loučí se z Prahy Honza Macon, z Karlína, z karlínského studia Českého rozhlasu. Uklízet, ať nikdo tady nenadává, že jsem tady ponechal nepořádek, nešknuli bordel a plný páry zítra naslyšenou. Zítra. Do uvozovek.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
2: Posaďte se.
1: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
2: Nepovídejte.
1: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
2: Ano, sunejte brýle.
1: Proč?
2: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
2: No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
2: Já už to mám.
1: No sláva.
2: Vy nejste vy.
1: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
2: Všecko znáte?
1: Všechno ne.
2: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jamu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: kašlu a že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili. Totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, ale že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to
2: ano.
5: Točí,
2: Radku, to nás spojilo.
4: To prostě. Jsem řekl slušně, že jste měli za
2: zadkem. Nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár dvojíček a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhej po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. No prostě byla to hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Ne.
5: my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbos! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, bývá přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradnin, z toho může být nejvíc funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra musí se snažit.
8: No, ale znáš ho, ne?
9: Tady něco vyklape. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To bychom musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
7: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
7: Hele, ty mlč. Ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným.
9: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej, na mě spolehne.
9: To jo, fajn. A fantoma máme vlastně.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
10: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
11: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
12: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
11: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
12: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
11: No, co bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
7: Něco takového.
12: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
13: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl: co si račte přát, pane?
2: Jasu, nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno pryč, jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal. Proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. O Smolíčkovi, Pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhali.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Lenže, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
3: no.
4: Abych nespolk, plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde jsi tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kde jsi to
3: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej. Počkej, na jedno jsi zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. Ten samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrt myslivce a jiný se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne kšový. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohleto, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel být řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem, vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A já.
4: Ale stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařo.
5: Pane Bože,
4: to je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
7: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
5: Já, babi. Toj. Ta vidí, milý synku, přes 3 dní.
8: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To je roba.
5: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. To je tak. Jedni jsou na vojně. Druzí na studiách, tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
4: Čus a robečky napijeme, lučíme se svobodu.
5: Vejdi do života a neškoď. Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
8: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se kupisem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Je mu včera stačí slapnout na špunt.
7: Ukažte to, chlapi, já vás schovám.
5: Tak, a máš to. To jsme se s tu svobodu rozlučili.
8: G.
5: taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
9: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa, já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já se říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela, on je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi já říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpolední představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkal, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil jeho bratranec a povídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal jsem zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládinek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajuji jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Když chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás si obvykle karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji, vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: Já jsem vyhrávala páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako obyčejně vyhrává, on prohrával, protože...
3: Já jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
3: Ne, takhle.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Takže já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje.

0: který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
1: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
2: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
3: Ty to umíš?
2: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.